0: První zářijovou a také úterní nocí vás provází Rádio Blaník s Mirkem Térou a protože naše vysílání je velmi pestré a to i na zajímavé hosty, pojďme si připomenout, kdo byl minulý týden Pepovým parťákem. Naše studio navštívila výrazná televizní tvář 90. let Slávek Voura, který není jen moderátorem a podnikatelem, ale i skladatelem. Jak to tady vlastně je?
1: Hele, já mám dva muzikály, tři alba, ale já si vlastně jako spíš, jak já jsem postaven tak, no, že s nikým a s ničím nesoutěžím, tak já vlastně hraju sám se sebou takový vabank. Co dokážu, co nedokážu. To znamená, já jsem si pro radost prostě udělal třeba svoje poslední album Slávek a jeho Bourové, nebo jsem vymyslel prostě muzikál, který už byl na řadě tehdy, když byl uvedený Bídníci, tak jsem mluvil už s producentem Bídníků, že nasadíme moje Pražská strašidla, to nevyšlo, zkrachoval na Fahrenheitovi, tak jsem prostě z té muziky udělal prostě album, tak tímto způsobem, no.
0: Celou řadu zajímavostí, o kterých si Pepa se svým parťákem Slávkem Bourou minulou středu povídal, najdete na webu Rádia Blaník, kde si i tento rozhovor určitě poslechněte. A na tuto středu pozval Pepa Černý do svého vysílání baskytaristu a hudebního skladatele Ondřeje Soukupa. Tak si určitě nalaďte i toto, protože o zajímavá témata rozhodně nouze nebude. Teď si ale dál hrajeme hezky česky, tak poklidnou stále ještě letní noc.

bys okem jednou žik, stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář, a kam se poděl nejmladší?

že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo mi to řekl, kdož pak ví, dost možná, že

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Nebe nad Českem je polojasné až skoro jasné, při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytují přehánky. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Úterní obloha bude polojasná až skoro jasná, během dne přechodně oblačná a hlavně na horách může také pršet. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli.

Dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

Poklidnou úterní noc vám za celý Blaník přeje Mirek Téra, pokud se hodně pozorně zaposloucháte. Možná i vy v tuto chvíli uslyšíte, jak spokojeně chrupkají. No jasně, školáci, kteří až se ráno vzbudí, s radostí vykročí vstříc novému poznání. První zářový den ale nepatří jen školákům, pedagogům nebo jejich asistentům, kam se obvykle upíná pozornost. Kalendář nám připomíná celkem 10 jmen, která určitě musíme zmínit. Tak tedy, vedle Lindy, což je se 7,5 tisícem nositelek jméno nejpočetnější, má svátek také Samuel, Jilji, Rosalinda, Samuela, Sámo, Egona, Sixtus, Rosalinda a Sixt. A až na to poslední zmíněné jméno se v naší republice se všemi můžeme skutečně setkat. Tak krásnou sváteční noc a pak i krásný sváteční den vám všem oslavencům. A v dalších minutách si pojďme opět poslechnout poctivou porci hezkých českých písniček.

0: Blaník, počasí.
1: Nebe nad Českem je polojasné až skoro jasné, při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytují přehánky. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Úterní obloha bude polojasná až skoro jasná, během dne přechodně oblačná a hlavně na horách může také pršet. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
3: Profi Vonda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Kdekoliv na světě
6: a 24 hodin denně.
5: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
6: na našem webu radioblaník.cz.

0: S vámi je úterní noční blaník a také dnes, tady v úterý 1. září, se vydává náš krajánek na cestu. Tentokrát by to měl být Vlastík Suk, kterému přeji dobré cestovatelské ráno. Jeho kolega Martin Císař nedávno navštívil Čerčany, kde je k vidění naprosto výjimečné muzeum škodovek, kde ho přivítala paní Blanka Kunčarová.
1: Tak my jsme největší soukromé muzeum v České republice, co se týče škodovek. A máme vystaveno přes 60 aut a nejsou to úplně běžná sériová auta, ale máme zaměření na motorsport, prototypy, užitkové vozy a vládní limuzíny.
2: A tohle za námi, to je hodně užitkový vůz.
1: Je to auto, které si zahrálo v seriálu Sanitka a v loňském roce nám ji křtil pan Hanzlík.
0: Muzeum škodovek v Čerčanech vzniklo spojením soukromých sbírek manžela paní Kunčarové a jeho kamaráda a pro fanoušky motorismu je skutečným rájem, který ukrývá přes 60 krásných vozidel. Taky takové jsou cíle krajánka Rádia Blaník, který pak natočené rozhovory ukládá přímo na stránky krajanek.radioblanik.cz, kde pak můžete hledat inspiraci pro volné chvíle. Hodně inspirace a energie teď už ale přeji všem školou povinným, kteří hádám ještě spí, ať hlavně prvňáčci dnes vyrazí na cestu za poznáním pravou nohou. A když přitom bude hrát Rádio Blaník, bude to celé ještě mnohem veselější. Tak ať je vám v naší společnosti hezky přeje Mirek Téra.
3: Rádio Blaník.
4: Rádio Blaník.
3: Rádio.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno. Je úterý 1. září. Dnes má svátek Linda a Samuel a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes se začíná nový školní rok v základních a středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích. Prezident republiky Petr Pavel zahájí školní rok v základní škole a mateřské škole Tomáše Garrigua Masaryka Brodek u Konice na Prostějovsku. Součástí bude ceremonie ke stému výročí založení školy. Poté bude následovat setkání s žáky prvních tříd. V 6 večer začíná v Berouně koncert Jazz Open Air. Připomene blížící se 120. výročí narození Jaroslava Ježka. Akci hostí amfiteátr Autokempu na Hrázi. V Plzni dnes vyjde 11. ročník průvodu Vendelín, který v Plzni tradičně zahajuje novou divadelní sezónu. Start je v Mlýnské Strouze. Přelouč na Pardubicku odhalí v 6 večer pískovcový pomník herci a místnímu rodákovi Františkovi Filipovskému, a to v parčíku v blízkosti městského kina. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: česky.
1: Rádio Blaník. Ve vlaku či autobusu.
2: V čekárně u lékaře.
1: A nebo na procházce v lese.
2: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
1: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
2: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.
3: Dobré ráno, hezký den, je to tady, je 1. září a vy posloucháte Rádio Blaník. Za to velké díky a pojďme se podívat na to, jaký ten dnešek bude.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
3: Ale jo, bude parádní, školáci budou mít první školní den oblohu jasnou, nejhůř polojasnou a teploty až 27 stupňů. Tak si to moc krásně užijte a poslouchejte Rádio Blaník.
1: Martin Císař
2: na Rádiu Blaník.
3: Škole se samo sebou budeme věnovat i v téhle hodince mezi 5. a 6., kdy si budeme hrát jenom hezky česky, ale také v dobrém ránu, tak si to nenechte ujít s Petrem Slívou úderem 6.
2: Rádio Blaník.
4: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy,

0: U nás nic nemění, česká hodinka mezi 5. a 6. a taky 12. a 13. hodinou. Ale pozor, dnes je tu první školní den a tak na něj tak trošku zaspomíná Martina Sáblíková.
1: Tak na to si moc nespomínám, musím přiznat, že se ale ráda koukám na fotky, protože to bylo fakt samozřejmě pro každého něco nového, že se nemohlo v kvůzovkách plákat ve školce. Ale hrozně ráda si vzpomínám teda na první školní den svého bratra.
0: Tolik příběh známé rychlobruslařky, tolik tedy ďábel na bruslích a přímo to byla Martina Sáblíková. Ona vzpomíná na první školní den svého bratra. Vidíte to? Vy na něj možná budete také vzpomínat. Právě dnes usednete poprvé do lavic, i když pravděpodobně teď ještě všichni školáci spí. Nebo myslíte, že ne, že už je některý vzhůru? Těžko říct, nicméně my posíláme další pohodové písničky, aby se vám právě dnes 1. září dobře stávalo. Hezké ráno.

po tetě a fantazí po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

0: Pohodové ráno, hezké úterý je 1. září a právě dnes slaví. No, tak možná by to chtělo začít s písničkou Linda, o Linda, o Linda. No jo, Ivan Mládek, ten o nich zpívá. Lindy dneska slaví, tak dáme všechno jen to nejlepší. Školákům dobrý vstup do nového školního roku, to je jasný. A k tomu všemu i další české písničky pro vás. A připraveny jsou také další ranní zprávy a krátce se jukneme i na počasí. Tak hezké ráno a buďte s námi.
1: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Ve vlaku či autobusu.
5: V čekárně u lékaře.
4: A nebo na procházce v lese.
5: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
4: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
5: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.
6: Radio Blaník. Zprávy. Radio
7: Blaník. Krásné ráno přeje Monika Holubová. Právě dnes začíná nový školní rok. Žáci a studenti se vrací po 2 měsících zpátky do škol. Na jejich bezpečnost dohlédnou v první dny stovky policistů. V Praze dnes začíná platit nový územní plán. Ten nahradil dokument z roku 1999. Podle zástupců města má víc než dekádu připravovaný metropolitní plán usnadnit plánování a výstavbu ve městě. Německý kancléř Friedrich Merz varoval před nástupem AfD k moci v Sasku a Anhaltsku. Volby se budou v této zemi konat už v neděli a zemská tajná služba považuje Sasko-Anhaltskou AFD za pravicově extremistickou. Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi ve svých 39 letech ukončil reprezentační kariéru. S národním týmem vyhrál v roce 2022 mistrovství světa, v roce 2014 a letos pak získal stříbro. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnes bude zpočátku slunečno, přes den mraků přibude. Obloha by měla být polujasná. Jasná až skoro jasná, během dne přechodně oblačná i zatažená. Přehaňky se objeví hlavně na horách a dnešní nejvyšší denní teploty se budou držet mezi 20 a 25 stupni. Na jihu Moravě bude až 27 stupňů Celsia. Toliko počasí. Monika Holubová, Radio Blaník.

0: Pohodové ráno, krásný celý den, vstáváte s Blaníkem. I dnes tady 1. září vás zdraví Martin Císař, protože v tomto čase je opět připravena další porce českých písniček. Mezi 5. a 6. je to tak. A možná už se těšíte, prvňáci do školy, já už to vidím, prvňáčkové, hurá, tak konečně škola. Třeťáci, no jdeme do školy. Páťáci, je do školy. No a deváťáci, ty to mají možná podobně jako Hurvínek.
1: Šikana je to nic jiného než šikana.
2: Hurvínku, tady máš oblečení. Sám jsem ti ho vypral a vyžehlil.
1: Ale taťuldo, já už jsem si oblečení sám připravil. Hele!
2: Tohleto? No to jsi se snad zbláznil. První školní den a ty bys šel jako vandrák.
0: No, tak to vidíte. To jsem vlastně taky svého času zažil. Maminka vždycky říkala, musíš se obléci na ten první den, to musíš vypadat dobře. A já teda jako v té 9. třídě, znáte to, kraťasy, džíny, možná i džísku tenkrát, no. No dobrá, no ale tak 9. třída není přece jenom první třída, že jo? Takže prvňáčkům všechno jen to nejlepší, ať se jim skvěle stává. Já si myslím, že v tuhle chvíli ještě spí, ale rodiče už určitě tam někde pobíhají, připravují dětem to nejkrásnější oblečení, aby ten první den byl pěkně na fotce, to je teď moderní, mobil a už se to fotí. Tak si to moc krásně užijte a hlavně, ať se vám ve škole líbí. A ať se vám líbí i dobré ráno, za chvíli kolega Petr Slíva. Mějte se skvěle.
3: Víc nebo míň.
4: Tipněte si a vyhrajte poukaz na nákup za 5000 u Dytonu.
3: Každé všední dopoledne 10 hodin u nás na Blaníku.

Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.

0: To byl trošku provokativní výběr našeho hudebního dramaturga Dušana Kotory. Jiří Schellinger, a letos s tebou čas prázdnin právě skončil. A dneska je tady první školní den a po 6. hodině vám z Blaníku bude hrát Michal Tučný. Koukám, jak celá země vstává. Uslyšíte jeleny. A taky holky, ty s tím někým i na konci. Hezky česky to na Blaníku bude i po 6. teď je 5.54, úterý 1. září. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Posloucháte Blaník. A vyjeli jste někam, kde vám šumí rádio?
1: A nebo se chystáte na druhý konec zeměkoule? I tady si s námi můžete zpívat hezky česky.
2: Pusťte si nás online, kdykoli a kdekoli.
1: Na našem webu radioblaník.cz. Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Blaník. Krásné ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Aktuálně se nám teploty pohybují nejčastěji kolem 15-16 stupňů. Dnes čekejte většinou polojasno až skoro jasno, přechodně oblačno a v odpoledních maximech naměříme 22 až 25. Tolik počasí a teď už jsou tu další zprávy.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
4: Žáci se po letních prázdninách vrací zpátky do lavic. Studentům letos ubyla jedna z povinností. Vstup do US Open se vydařil většině českých tenistů. Hezké ráno, zprávy má pro vás Monika Holubová. V základních a středních školách začíná po 2měsíčních prázdninách nový školní rok. Do lavic v něm podle odhadů ministerstva školství poprvé usedne asi 115 000 prvňáků. V základních školách ale dětí podle rezortu oproti minulému roku mírně ubyde. Přesto by jich stále mělo být přes milion. Naopak na středních školách a konzervatořích jich bude letos víc. A v některých školách zahájí nový školní rok také politici. Nově přijatým středoškolákům a vysokoškolákům ubyla letos jedna povinnost. Své zdravotní pojišťovně už nemusí hlásit, že pokračují ve studiu a zůstávají tak státními pojištěnci. Tato povinnost přešla od začátku letošního roku na samotné střední a vysoké školy. Plavci se po prázdninách vracejí zpátky do bazénů. Třeba v Jihlavě můžou ode dneška znovu využívat krytý plavecký areál Evžena Rošického, který se po roční rekonstrukci otevírá veřejnosti. Oprava ale nebyla tak jednoduchá, jak říká primátor Petr Ryška.
5: Byly tam i některé další vícepráce, což jsou třeba jako nové podhledy, se kterými se původně nepočítalo, i nový nátěry, například konstrukcí železných a plus některé další věci. Myslím, že je dobře, že jsme je udělali.
4: Samotná rekonstrukce vyšla na 88 milionů korun. Vítězný, ale náročný vstup do tenisového US Open má za sebou wimbledonská šampionka Linda Nosková. V prvním kole uspěly také Karolína Muchová, Jakub Menšík, Marie Bousková, Kateřina Siňáková a Dalibor Svrčina. Vypadla naopak Sára Bejlek. Za obhajobou titulu úspěšně vykročila Arina Sabalenková i loňský šampion Carlos Alcaraz. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: No dobré ráno, tak se do toho dáme. Prázdniny skončily, je tady první školní den, úterý s datem 1. září. Taky speciální den nejenom pro prvňáčky, ale taky pro všechny nositelky jména Linda a Samuel, protože ti mají dneska svátek, tak přejeme všechno nejlepší. No a co pro ty školáky? No pro ty školáky asi tohle.
6: Jmenuji se Igor Hnízdo.
0: Tak šťastnou cestu do školy. Tady je Michal Tučný a koukám, jak celá země vstává. Vstáváme, bude 6. Dobré ráno.

0: Všude je fajn, na Blaníku obzvlášť, pohodové ráno, takhle 4 minuty po 6, to byl Jelen a Všude zdejší a tohle už je znělka, která se po prázdninách vrací do vysílání.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Tak, tady se budou zase proplácet účtenky. Předpokládám, že jich po prázdninách máte plnou peněženku, tak sem s nimi. Jak to udělat, abychom vám vrátili ty peníze do vaší peněženky, které už vám z té peněženky jednou uletěly? No, ta pravidla jsou stejná jako před prázdninami, ale zopakuju vám to, protože přece jenom 2 měsíce jsou 2 měsíce. Je to strašně jednoduché, na začátku je váš telefon, tam si vyberete tu aplikaci, do které píšete SMSky a do té SMSky napište, co chcete proplatit, kolik to stálo, vaše jméno, příjmení a odkud jste, tam úplně stačí jenom název obce, horní, dolní nebo tam, kde prostě bydlíte, a pošlete na 603 118 118 a po 7. hodině potom buďte napřímo, a to jak rádiovém, to znamená, že budete poslouchat Blaník, ale i tomu mobilním, abychom se vám dovolali, protože v případě, že zavoláme právě vám, tak se za prvé potřebujeme dovolat a za druhé se vás zeptáme, kdo právě na Blaníku rozpíval, takže potřebujete obojí. No a když to klapne, tak vám vrátíme peníze, jako jsme je v červnu vrátili třeba Jiřině.
3: Tak, kdo Michal dospíval? David.
0: Michal David. Já jsem strašně rád, že to víte. Já jsem vám tak držel palce. Jiřinko, posíláme do Dražovy z 9227 korun. Tak ať to klapne, za hodinu se do toho dáme. Teď už Bob Dylan, Klepání na nebeskou bránu. Dobré ráno.

0: Knocking on Heaven's Door a Bob Dylan, slavná klasika na Blaníku 6 hodin a 9 minut. Jak slavné bude to dnešní počasí?
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Máme tady první zářijový den a jak bude vypadat, tak to ví nejlépe Jiřina Švábenická z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně?
3: Hezké ráno přeji, tak aktuálně máme na obloze jasno až polojasno a tak děti na cestě do školy bude provázet sluníčko. A teploty se pohybují většinou mezi 16 až 11 stupni, pražské Klementinum má 17 a naopak nejchladnější ráno je ve Volerech, kde jsou jenom 3 stupně celé.
2: Na co se připravit ve zbytku dne?
3: Dnešek bude slunečný, zpočátku čekáme jen málo oblačnosti, ale kolem poledne a v odpoledních hodinách bude oblaků přibývat a bude většinou oblačno. Mělo by být ale bez srážek, ty by měly být opravdu jen výjimečně a zejména na horách. Teploty dnes vystoupí na 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy bude tepleji, tam počítáme s teplotami až 27 stupňů.
2: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
3: Naslyšenou, hezký den.
0: Tak jste to, školáci, slyšeli, ta cesta do školy zase nebude tak depresivní, i když pro prvňáčky, i kdyby padaly trakaře, tak by byla optimistická. Tak šťastnou cestu, tohle už jsou holky a jsi senzační a vy jste s Blaníkem 10 minut po 6. V úterý 1. září.

0: Out of the Dark a Falco v dobrém ránu na Blaníku. Tak dneska jí možná někteří pojedou s rodiči do školy. První lidé se v ní svezli před 30 lety. Přesně. Tehdy to bylo docela hogofogo mít doma novou Octavii. Přesně před 30 lety se totiž Octavka vrátila na české silnice. Vůbec už nepřipomínala toho jmenovce ze 60. let. A 1. září 1996 byla ta nová Octavka představena a takhle to tehdy vypadalo.
1: Několik tisíc zvědavců zaplnilo dnes odpoledne Staroměstské náměstí v Praze. Především dětem byl určen odpolední program. Několik Octavií na náměstí bylo zakryto a přísně střeženo.
0: Tak přesně před 30 lety byla představena Škoda Octavia, tak ať už dneska jedete čímkoliv, hlavně ať to frčí a dobře dojeďte. Za chvíli na Blaníku už krátké zprávy a teď je 6.20. Radio Blaník.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yeso!
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
3: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
4: Chystáte se dát své úspory za ojeté auto? No moment! Co takhle nové MG už od 350 tisíc? Projď se v MG na největší automobilové akci v Táboře pro celou rodinu. Ať už rodinné SUV nebo výkonný sporták Cyberster tě čeká v Amdicars ve Božické ulici už v sobotu 12.9. od 10 hodin.
5: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
6: Festival chutí, Jiřinkové slavnosti a výstava bonsai. Dny plné chutí, květin a pohody. Od 4. do 6. září. A pozor, na festival chutí je vstup zdarma.
5: Výstaviště Lysá nad Labem.

0: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
2: Tento týden vepřová plec u Zemana za senzačních 69,90. No ano, 1 kg jen za 69,90. Nevěříte?
1: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 69,90. Opravdu, čerstvá plec jen za 69,90. A pozor, akce platí jen do této středy. Více na prodejny Zeman.cz.
3: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
5: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.pragueboats.cz.
6: Už vím.
7: Tak vzhůru na palubu.

0: Ministerstvo financí dnes zveřejní výsledek hospodaření státu ke konci srpna. Na konci července činil schodek státního rozpočtu 176,6 miliardy korun. Soud projedná odvolání SPD proti 3milionovému trestu za kontroverzní předvolební plakáty. Podle nepravomocného verdiktu spáchalo SPD trestný čin podněcování k nenávisti. Americký prezident Donald Trump možná přehodnotí neutrální postoj USA Falklandským ostrovům. Souostroví patří pod britskou správu, ale nárokuje se ji také Argentina, jejíž prezident je Trumpův blízký spojenec. České volejbalistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupily. V Brně podlehly v osmifinále Švédsku 0-3. Osmé místo z roku 2023 se tak nezopakují. Neubránili švédskou univerzálku Hákovou, tam měla 31 bodů. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: Dobré ráno, to, že skončily prázdniny, to ještě neznamená, že končí naše série letních koncertů. Právě naopak, my do toho teprve teď pořádně šlápneme a tento týden vás čekají dokonce hned dva. Tak více už za chvíli, za 4 minuty bude 6:30.

0: Janek Ledecký a týden má jenom 7 dní, to je pravda, a ten 5. a 6. den, to bude zase to, čo.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Jak jsem říkal, to, že skončily prázdniny, neznamená, že končí letní koncerty Rádia Blaník. Naopak, teď do toho šlápneme, tento týden vás čekají hned dva. A na tom prvním uslyšíte právě i Janka Ledeckého.
2: 4. září s Blaníkem do Prostějova, dorazím tam s celou kapelou.
0: Tak tento pátek v Prostějově Janek Ledecký a taky kdo, Adel?
3: Taky tam bude Slza, Petr Kolář, no a samozřejmě nebude chybět naše blanícká kapela.
0: No a přijde ještě informace o tom, kde, kdy a jak?
3: Tak čeká nás to tedy v Prostějově, konkrétně na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Startujeme už ve 4 odpoledne, takže nezmeškejte to, no a vstup je tradičně zdarma.
0: Prostě z práce rovnou na náměstí, tam se uvidíme v Prostějově. Zatímco v sobotu uvidíte kolegyni Ivu Leckou v Pardubicích, protože tam pokračujeme v té sérii. Tam vám zahraje třeba Petr Naď, Olga Lounová, Vojta Nedvěd, samozřejmě naše blanická kapela tam bude, skupina No Name tam bude. A kde, kdy a jak?
3: V Pardubicích na Pernštýnském náměstí, no a tady si nastavte budíky, protože startujeme už v 11:30 odpoledne.
0: No a abych to teda zhrnul, to znamená v pátek Prostějov, v sobotu Pardubice a na obě místa vám přivezeme taky tu naši slavnou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která někomu z vás vynese tu hromadu peněz, jednomu dokonce 100 000 na ruku, tak se pro ní stavte. V pátek v Prostějově, v sobotu v Pardubicích.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: Helena Vondráčková, Jiří Korn, já půjdu tam a ty tam v dobrém ránu na Blaníku. Ať už máte namířeno na jakoukoliv světovou stranu, tyhle informace by se vám mohly hodit.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Tak nám skončilo meteorologické léto, to astronomické s námi ještě pár týdnů zůstane, a to až do 23. září, kdy nastane podzimní rovnodennost. Den s nocí se nám vyrovná a potom už to půjde tak, jak to známe, stíny se začnou prodlužovat a denní světlo ustupovat. No, ale to pocitové léto, to tady s námi taky ještě zůstává, je to tak?
2: Je to tak, dnes nám bude svítit sluníčko, takže to ten letní pocit ještě podpoří, bude polojasno až skoro jasno. Pokud se objeví nějaký ten mráček, tak bude jen ojediněle a hned se zase rozpustí a ojediněle se objeví také ty přehánky. Jinak teploty příjemných 20 až 25 na jihu Moravy až 27 a na horách okolo 16.
0: No, k tomu tady máme ten první školní den a kde jej můžete oslavit, tak o tom bude řeč už za chvíli, teď je 6.40.
3: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
4: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
3: Kolik?
4: 949, málem jsem vzal dvoje.
3: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
11: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
12: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
13: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.

0: Tady máme poznámku. Bacha na konec. Zalúbil se chlapec a Elán na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Přirozený konec této písničky. Teď už je tady přirozený začátek nového školního roku a ten se bude slavit nějakým způsobem na různých místech, spoustě míst, mimo jiné taky v Petrovicích u Bystřice, kde to bude v zahradním centru Natura patřit hlavně dětem. Od 9 do 3 tam bude probíhat dětský den v zahradě. Na malé návštěvníky čekají 4 zábavná stanoviště, třeba hod šiškou, omalovánky, výroba vlastního odznáčku nebo sázení kytek, chybět nebude ani skákací hrad, další hry, občerstvení, spousta zábavy a protože je u toho taky Blaník, můžete se těšit i na pohodovou atmosféru a samozřejmě spoustu písniček. Takže jestli máte doma malé neposedy, dneska je vezměte do Petrovic u Bystřice na dětský den v zahradě Natura a startuje se v 9 dopoledne. A tohle už je Irene Cara a Fame. A vy jste s Blaníkem 2 minuty po 3:15 7. 1. září. Dobré ráno.

0: nedojdete. Vítr do plachet a Marek Ztracený na Blaníku. Tak vítr do plachet dneska všem školákům. My pokročíme v tom dnešním dobrém ránu. Po 7. hodině uslyšíte Karla Gotta a jeho Trezor. Slezky na mě tupě zírá. Budou i Krištof a Život je krásný. A bude i Lucka Vondráčková, Radim Flender a Stanice svět. Hezky česky to na Blaníku bude i po 7. a taky se budou poprvé v tomto školním roce proplácet účtenky. Teď je 6:55. Radio Blaník.
1: Posloucháte Radio Blaník. www.radioblanik.cz.
2: No jo, autobus. Tomu se to jede, když má svůj pruh.
3: Jenomže ty máš auto, tak přibrzdi.
4: Některé cesty nekončí v koloně. S Pit lítačkou můžete jet dál. Pit lítačka. Aplikace, která spojuje.
5: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
7: Spokojenýpes.cz nejen pro psí parťáky. Spokojenýpes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. Spokojenýpes.cz.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
8: Blaník. Hezké ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Dnes budeme mít většinou polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, sem tam se přežene nějaký ten mráček, ze kterého ale rozhodně nezaprší. Nejvyšší odpolední teploty zamíří mezi 22 až 25 stupňů. Jdeme na silnice.
1: Jak bude?
9: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
8: Pozor, dejte na dálnici D8 na 4,5 kilometru směrem od Lovosic na Prahu. Stojí tam porouchaná dodávka. Kolony už se nám tvoří na příjezdu do Prahy na Pražském okruhu od Černého mostu ve směru na Štěrboholi. Zdržíte se také na Nuselském mostě ve směru do centra. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod a krásné 1. září. Jsou tu zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
9: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Na nový školní rok jsou v pohotovosti policisté. Do školy dnes zamíří i prezident Petr Pavel. Praha začne využívat nový územní plán.
11: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Už za hodinu ve stovkách škol v Česku poprvé zazvoní. Dětem začíná po 2měsíčních prázdninách nový školní rok. Do lavic usedne na 1,5 milionu dětí a studentů. Na jejich bezpečnost, hlavně u škol, dohlednou v rámci preventivní akce Zebra se za tebe nerozhlédne stovky policistů. Na co je upozorní, dodává preventistka příbramské policie Monika Šindlová.
12: Jaká rizika jim hrozí a na co se mají dávat pozor? Například, kde je možnost výjezdu vozidel, že mohou řidiči snadno přehlédnout nebo že vozidlo nemůže zastavit úplně na místě. Dále schůzy přes přechod, po přechodu chodit vpravo, rychle, ale neutíkat a i na něm se neustále rozhlížet.
11: A důležité je také nošení reflexních prvků na oblečení a na aktovkách. A zahájení nového školního roku si nenechají ujít ani politici. Prezident Petr Pavel se zúčastní slavnostního zahájení školního roku v základní a mateřské škole TG Masaryka v Brodku u Konice na Prostějovsku. Ministr školství Robert
10: Plaga pak zamíří do Kutné Hory na střední odbornou školu a učiliště řemesel v Čáslavské ulici. Ode dneška platí v Praze nový územní plán. Nahradí nynější dokument z roku 1999, takzvaný metropolitní plán. Po mnoha hodinové debatě schválili městští zastupitelé. Proti pak na jednání protestovali zástupci veřejnosti z řad místních spolků, zastupitelů některých městských částí a nebo třeba zahrádkářů. V září by mělo být stále nadprůměrně teplo. Nejteplejší a nejsušší by mohl být hned první zářijový týden. Deště pak v září zřejmě podle meteorologů moc nebude. Nejteplejší by měl být tento pátek, kdyby mohlo na jihu země být až 30 stupňů Celsia. Noční teploty budou většinou kolem 14 stupňů. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
13: Dobré ráno, Rádia Blaník.
14: S Petrem Svívou.
0: Za Delkou vám přejeme ano, dobré úterní ráno, prvozářijové, první školní den je tady. Vstávat, jde se do školy, abyste nedopadli jako tihle.
15: Fanouši, my jsme asi zaspali.
16: Asi? Nebo opravdu?
15: No, asi opravdu.
0: Tak abyste nezaspali, tak teď je přesně 7 a za chvíli poprvé po prázdninách proplácíme účtenky.

0: Život je krásný, to neříkám já, to zpívá skupina Kryštof, ale já to klidně můžu potvrdit. Takže skupina Kryštof a život je krásný.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Aha, tak je to tady, po té prázdninové pauze se do toho zase dáme, takže teď přichází ta obvyklá otázka, která teď 2 měsíce nezazněla. Máme výherce nebo máme člověka, kterému zavoláme? Jinak, máme účtenku?
3: No, účtenku máme, máme ji vybranou a já pevně doufám, že to bude i výherce.
0: No tak uvidíme. To se dozvíme, co nevidět a co neslyšet, protože já jdu volat a možná je to právě to vaše telefonní číslo, které teď vytočím. Tak, chvilka napětí. Máme vytočeno. Tak to jsem sám zvědavý. Ať to vyjde. Co? Ať to vyjde, ne?
4: Ano, dobrý den, tady je Kučerová.
0: Dobrý den, tady je Radio Blaník Petr Slíva, Adéla Zahradničková. Jste Jarka ze Slavkova u Brna?
4: Ano, ano, jsem.
0: Tak, Adel, povídej, co pak nám Jarka přihlásila do hry?
3: Paní Jarka by chtěla proplatit parku kvůli alopecii za 14 675 korun.
0: Sedí to?
4: Ano, sedí.
0: Jste spokojená s parukou?
4: No, to teda jsem.
0: Jo, jo, sedí, tak za ty peníze, že jo?
4: No, za ty peníze, protože z lidských vlasů, tak když už mám takovou nemoc, tak jsem chtěla, abych...
0: Aby byla pořádná, já to chápu, já to úplně chápu. Možná ji budete mít taky ještě navíc úplně zadarmo. Co teď děláte?
4: Teď jsem v práci.
0: Ano, a máte puštěné rádio u toho?
4: Ano, mám, ano, každý
0: tak,
4: den.
0: Tak nám řekněte, kdo dospíval na Blaníku.
4: Zpívala skupina Kryštof, život je krásný.
0: Je to tak! Takže, milá Jarko, posíláme 14 675 korun do Slavkova u Brna. Užijte si to tam. Určitě máte spoustu věcí, které byste potřebovala pořídit, že jo?
4: Děkuji vám moc krát.
0: Je to tak. Zůstaňte nám na lince, mějte se krásně a naslyšenou.
4: Děkuji vám.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.

0: Phil Collins v dobrém ránu na Bleníku a před chvílí jsme proplatili první poprázdninovou účtenku. Tak nám řekněte, kdo dospíval na Bleníku.
1: Zpívala skupina Kryštof, život je krásný.
0: Je to tak! Takže, milá Jarko, posíláme 14 675 korun do Slavkova u Brna. No a další pán na holení nebo další dáma přijde na řadu zase zítra po 7. hodině. To budeme opět proplácet účtenky, takže nám pište, co chcete proplatit, kolik to stálo, jméno, příjmení, odkud jste, pošlete na 600 318 118 a jdeme na počasí.
2: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
3: Dnes nás čeká den, který bude takový příjemně letní, ty teploty budou mezi 20 až 25 stupni Celsia, na jihu Moravy bude až 27 a na horách okolo 17. Jinak tu pocitovou teplotu bude ještě zvedat to, že bude slunečno, polojasno až skoro jasno. Během nemůže být přechodně oblačno, ale hned se to zase rozpustí a zejména na horách může přijít i nějaká ta přehánka.
0: No a my jdeme dál v té naší krasojízdě. Další stanice je svět. Tak se jmenuje ta následující písnička. Tady je Lucka Vondráčková a Radim Flender na Blaníku. A

Dobré státy na Tárner na Blaníku. Začátek školy to není jenom radost prvňáčků a rodičů a smutek všech od 2. do 9. třídy. Když u těch rodičů tam to o té radosti taky asi moc nebude, tam nastává obvykle

0: panika, když zjistí, kolik to všechno stojí. Dobrou zprávou je, že letošní školní výbava rodiče nezrujnuje víc než v loni. Ceny většiny školních potřeb zůstávají podobné. Některé teda, pravda, trošku zdražily, třeba sešity nebo výtvarné potřeby, ty jsou dražší kvůli dražší celulóze zhruba o 15%. Za kompletní výbavu prvňáčka rodiče v průměru zaplatí kolem 6000 korun. Základní výbava vyjde zhruba na 3300 korun. Více než polovina rodičů plánuje za školní pomůcky utratit mezi 1000 a 3000 korunami. Tak potom už by se měli teda ohánět sami potomci.
1: Sebeřepí, šakali, zavile, vily, nabílí měsíc.
0: Tak jim držím palce, protože s tímhle by měl problém asi i kdejaký rodič. Za chvíli už krátké zprávy, teď je 7.20. Radio Blaník.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Zahradnictví Jevany vás očekává. Když kvete zahrada, kvete i nálada. A v Zahradnictví Jevany České zemědělské univerzity najdete všechno, co k tomu potřebujete. Bohatý výběr hortenzí, komulí, perovský, eukalyptů i pestrý sortiment trvalek. Vyberte si rostliny, které vám budou dělat radost celé léto. Zahradnictví Jevany. Přijeďte si pro zahradu plnou života. lesy.czu.cz.
4: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
5: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme, ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V PRE hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
6: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
7: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
8: La Tropical!
7: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
8: Yeso!
7: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
9: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
10: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Anděle. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Boho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.
11: Děti, manžel, já. Myslet na zdraví celé rodiny je někdy vážně výzva. Jsem takový náš rodinný manažer zdraví. Proto nakupuju na Puravia.cz. Přírodní doplňky stravy pečlivě vybrané odborníky. S čistým složením, na kterém si Puravia zakládá. A právě teď se slevou 10% na produkty z kategorie imunita. Protože s návratem do školy myslíme na imunitu celé rodiny. Puravia.cz. Čistá cesta ke zdraví.
12: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
13: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
14: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
13: Mají i pořádný stroje?
14: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
15: Pila Smrčiny hlásí. Čekání patří do fronty a ne na stavbu. Pila Smrčiny České zemědělské univerzity má vše skladem a ihned k odběru. Stavte bez čekání. pilasmrčiny.cz.
16: Kdekoliv na světě
17: a 24 hodin denně.
16: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
17: na našem webu radioblaník.cz. Za volantem.
18: Dobré ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Máme pro vás aktuální informace z dopravy. Pozor na dálnici D10 na 52. kilometru u Bakova nad Jezerou směrem na Turnov. Bouralo tam osobní auto s dodávkou a provoz je omezený. Na trase z Prahy do Poděbrad po staré silnici u Velenky zasahují záchranné složky. U nehody projíždíte kyvadlově a v koloně si postojíte v obou směrech. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod a krásné 1. září.
17: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
16: Aktuální přehled každý den.
17: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
19: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Po prázdninách se rozjíždí i provoz v školních jídelen. Tady se o rok posunula povinnost přejít na nový spotřební koš. Během nového školního roku se tak dál můžou řídit dosavadními výživovými normami. U Svojkovic na Jihlavsku hořela suchá tráva a les na ploše 2000 metrů čtverečních. Hasiči kvůli tomu včera vyhlásili 3. ze 4 stupňů požárního poplachu. Zhašení pomáhal i vrtulník s bambivakem. České dráhy ode dneška nově vede Lenka Hamplová. Ta nahradila Michala Krapince, který se po dohodě s dozorčí radou rozhodl v minulém týdnu skončit. Hamplová se na novou pozici přesune z ministerstva dopravy. Slovenský cyklista Tadej Pogačar má za sebou úspěšnou operaci zlomeniny klíční kosti. Zranění utrpěl v sobotu po těžkém pádu, kdy se musel vzdát z pozice lídra Vueltu. Utrpěl také otřes mozku. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
20: Dobré ráno, Rádia Blaník. Petrem Slívou.
0: Jedeme dál. Posloucháte úterní Dobré ráno na Blaníku, máme tady 1. září a ať už začíná škola nebo ne, ať jsou prázdniny nebo ne, prostě úterý je den pro krajánka Rádia Blaník, který i dneska vyráží za vámi. Kam to bude konkrétně, to nám řekne on sám už za chvilku. Za 2,5 minuty bude 7:30.

řezastva cůbky mám a duha zlatohřívá mě vede zpátky k nám.

0: Krajánko Stříbrná, zpívala Hanka Zagorová na Blaníku. Kde tě mám, Krajánku Blanický?
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Tady si Vlasta Suk, dobré ráno. Krajánek Rádia Blaník dneska vyráží opět objevovat místa, která stojí za návštěvu. A kam to bude, Vlastíku, dneska? Pojď na to.
3: Já vám přeju dobré ráno, prázdniny nám sice skončily, ale blanické letní koncerty pokračují. V tomto týdnu nás čekají dokonce dva. Já dneska zajedu do Prostějova, tady se na vás těšíme už tento pátek. V odpoledním vysílání se dozvíte, na jaký program se můžete těšit, ale taky si řekneme něco o tom, co všechno v Prostějově najdete, kam můžete ve městě vyrazit na výlet a samozřejmě se zaměříme i na tamní kulturu. Tak se budu těšit ve vysílání po 14. a po 17. hodině.
0: Tak Krajánek Rádia Blaník míří do Prostějova dneska. Já se budu těšit v pátek. A teď už doktor Albána, It's My Life na Blaníku, minutu po půl osmé.

0: Lensňou a Mekeš Birka na Blaníku.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Dnešním dnem sice začíná meteorologický podzim, pozor, ještě ne ten astronomický, ale léto ještě zdaleka neřeklo poslední slovo, protože do Evropy míří další vlna veder a na jihu kontinentu mohou teploty znovu šplhat ke 40, ve Španělsku kolem 40, v Itálii až 38, na Balkáně kolem 40 stupňů a tak dále, co u nás?
2: Dnes nás ještě ty čtyřicítky ani třicítky nečekají, nicméně ty teploty stále budou vysoko, 20 až 25 v odpoledních maximech. Na jihu Moravy může být až 27, no a dnes bude takový hezký letní den, protože už teď svítí sluníčko, po celý den bude polojasno až skoro jasno. Pokud se objeví oblačnost, tak jen přechodně a na horách se můžou ojediněle objevit přehánky.
0: Ano, při pohledu z okna to vypadá rozhodně pozitivněji než včera touhle dobou. Pamatuješ?
2: No to bylo
0: úplně ocelové černé nebe a začalo se blízkat, to bylo něco strašného, tak dneska asi lépe. František Nedvěd a řemeslo už za chvíli a teď je 9 minut po půl osmé.
3: Když život prudce zastaví.
4: Zase jsem ji našel v tramvaji.
5: A vy jste všichni rodina?
4: To nejsme.
3: Vždy je dobré mít se koho chytit.
4: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
3: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
6: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
7: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
8: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
7: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Atención!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
10: Yeso!
11: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: řemeslo a František Nedvěd, ale než se člověk začne věnovat nějaké profesi, tak předtím chodí do školy.
1: Rádio Blaník. Pohodové ráno.
0: A sotva skončily prázdniny, rodiče už si mohou do kalendáře zapsat další prázdniny. Ministerstvo školství totiž zveřejnilo přehled prázdnin pro školní rok 2026-2027 a všechny ty důležité termíny pro vás máme. Dneska začíná školní rok, tam je to vcelku jasné. První volno přijde poměrně brzy, podzimní prázdniny budou ve čtvrtek 29. a v pátek 30. října, tam se to propojí s víkendem. A jak to bude dál?
2: Vánoční prázdniny, moje oblíbené, startují 23. prosince a končí 3. ledna 2027.
0: No a potom přijde pololetní vysvědčení, tam ve čtvrtek 28. ledna, v pátek 29. ledna dostanou děti taky prázdniny.
2: Takové ty trochu zmatečné jarní prázdniny podle okresu budou probíhat od 1. února do 14. března.
0: No a velikonoční prázdniny vycházejí na čtvrtek 25. a školní rok potom skončí 25. března, to jsem chtěl říct, a školní rok skončí, kdy skončí?
2: 1. července a budou klasicky
0: 30. června.
2: 30. června, ano, ale od 1. července budou takové ty největší prázdniny do 31. srpna.
0: Ty nejoblíbenější. Takže děti, užívejte si teď první dny školy, volno přijde poměrně brzy, k prázdninám upírají zraky jak školáci, tak učitelé, protože to je ten čas se nadechnout.
3: Prosím, třeba vlk nese domovníkovi psaní.
4: No to by taky šlo. No tak přeložte panu inspektorovi, že ten domovník nese, či jak jste to říkal?
3: Vlk nese domovníkovi psaní.
5: To je trochu těžká věta a nedává dobrý smysl.
4: Prosím, jaký smysl má ta věta, Benetko?
3: V této větě básní klíčí trudný život domovníka za polárním kruhem.
0: Tak, hodně štěstí ve škole. Teď už Lucka Bílá a Honza Bendika. Jednu malou chvíli na Blaníku.

0: Shaking Stevens a Oh Julie na Blaníku chvilku před osmou. Ale my už vidíme až za osmou a víme, že vám tam bude zpívat Michal David. Že z Blaníku uslyšíte Petra Spáleného. Tomu, že jsem a taky Veronu. Ztracená bloutím. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po osmé. Teď je 7.52.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den. Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Blaník. Hezké ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Dnes budeme mít většinou polojasno až skoro jasno, odpoledne přechodně oblačno, ale pršet nebude vůbec. Nejvyšší teploty během dne zamíří mezi 22 až 25 stupňů. Tolik počasí a teď už jsou tu informace z dopravy.
2: Kdy bude to správné počasí na výlet?
4: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
2: Blaník za volantem.
3: Na dálnici D8 na 3. kilometru směrem z Prahy na Lovosice leží na vozovce kus pneumatiky, dejte tam velký pozor. Na trase z Prahy do Poděbrad po staré silnici u Velenky zasahují záchranné složky u nehody, projíždíte kyvadlově a kolony se tvoří v obou směrech. Porouchané auto přímo na dálnici nepřehledněte na D4 na 45. a 5. kilometru ve směru na Prahu na úrovni Příbramy. Přejeme vám šťastnou cestu a krásný den.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Statisíce žáků a studentů se vrací do škol. Boršově nad Vltavou řeší stavbu průmyslové haly. V New Yorku pokračuje tenisové US Open.
6: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Nový školní rok právě začíná. Do lavice po prázdninách vrátilo na 1,5 milionu žáků a studentů a letos je mezi nimi také na 115 tisíc prvňáčků, což je ale o něco méně než loni. Třeba v Praze na ně ve třídách čeká i malý dárek od hlavního města. O co přesně jde, to zjišťovala naše reportérka Sára Dvořáková.
7: Dobré ráno. Já už stojím před základní školou Ústavní v pražských Bohnicích. Paní učitelky mi tady dali nahlédnout do dárkových balíčků, které dnes dostanou prvňáčci po celém městě. Tyhle balíčky už od konce srpna rozváželi městští policisté do všech 223 pražských základek. Uvnitř děti najdou třeba pastelky, tušky, nůžky s kulatou špičkou, lepidlo a gumu. Myslelo se ale i na zábavu. Děti dostanou například omalovánky, pexeso nebo vstupenky do pražské zoo a planetária. Z Prahy Sára Dvořáková.
6: V některých školách začne školní rok o něco později a většinou je to kvůli rekonstrukcím školních budov, které se protáhly až do září. O posun zahájení školního roku požádalo ministerstvo 14 základních, 7 středních a 1 základní umělecká škola. Úřad všem žádostem vyhověl. Zastupitelé Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku odložili rozhodnutí o hale pro společnost Amazon. Developer chce původní schválený záměr výstavby 4 z průmyslových hal změnit na jednu stavbu s poloviční zastavěnou plochou. Místní samospráva a také obyvatelé se výstavby obávají kvůli nárůstu už nyní frekventované dopravy. 5 českých tenistek uzavře program prvního kola US Open. Na newyorském Grand Slamu čeká premiéra v hlavní soutěži Nikolu Bartuňkovou, Daru Vidmanovou, Lucii Havlíčkovou a Gabrielu Knacan. Už po druhé se představí Tereza Valentová, která se pokusí navázat na loňské druhé kolo. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
4: Dobré ráno, Rádia Blaník.
8: Tak dobré ráno, začíná školní rok, ten se zdaleka nemusí týkat jenom dětí.
9: No i skladník ve šroubárně si může přečíst Vergilia v originále.
8: Důležité je vzdělávat se celý život. Tak dobré ráno, za 2 minuty bude 8. Je úterý 1. září a za chvíli už ranní host na telefonu.

0: Sleeping in my car a rok se na Blaníku a teď už první poprázdninový ranní host na telefonu. Máme tady pana učitele.
1: Ranní host Radia Blaník.
0: No a protože je toho 1. září, tak dnešním ranním hostem na telefonu je náš blanický kolega, herec Miroslav Táborský. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: A já jsem si vás vybral speciálně, protože já o vás vím, že vy jste původně učitel, nebo jak vy to máte s tím učitelstvím vlastně?
2: No mám na to papíry, to je pravda. Mám na to papíry, dostudoval jsem to, ale současně už potom s divadelní fakultou, takže já jsem jako učitel odučil 2 měsíce. Měsíc na základní škole a měsíc na střední v rámci povinné praxe. Takže to je všechno.
0: A co jste vlastně vystudoval? Jaký obor nebo jakou aprobaci?
2: No je to aprobace fyzika, základy techniky.
0: Fyzika, základy techniky.
2: Dílny, jakoby na školách, no.
0: Jo, takhle, vyloženě dílny. A hodilo se vám to někdy v životě?
2: No je, tak já jsem celoživotně kutil, už po tatínkovi. A přiženil jsem se k jedné chalupě krásné, no a tak tam kutit musíte.
0: No já o vás vím, že vy vlastně neustále něco renovujete, něco opravujete, ať už je to chalupa, nebo váš vlastní domov. Co ta fyzika, jak se vám to hodilo k profesi herce?
2: Občas se mi to hodilo, že jsem do toho mohl kafrat technickým složkám v divadle, protože jsem věděl, o čem je řeč. No a pak se mi to hodilo, když jsem nastudoval v divadle v Řeznické představení, které stále ještě hrajeme, já jsem to režíroval a hraju v tom Alberta Einsteina. Tak tam se mi to hodilo, abych se zorientoval, ono to není pro fyziky, to představení, to je pro normální diváky, ale právě proto, že jsem tam objevil nějaký nesmysly od amerického autora, tak jsem je dokázal vymanévrovat tak, aby i fyzikům to přišlo zdravitelné.
0: Vzpomenete si na některý z těch nesmyslů? To by mě zajímalo docela.
2: Je, ale tak to není takhle pro posluchače úplně, no, je to z oblasti kvantové fyziky. Hmm. On Albert Einstein, když vynalezl teorii relativity, tak potom se pokoušel jí smířit s kvantovou fyzikou. Oni si tyhle dvě teorie odporují a zatím pořád ještě je nikdo nesjednotil. A tam je prostě ve scénáři bylo napsané, že na tabuli je vzorec, což jsou takový ten velký ošklivý zlomek, jsou tam řecký písmena, nějaký čísla a je to vlastně vztah, je to rovnice. No a tam ve scénáři bylo napsané, že najednou vstane Einstein, škrtne dvě číslice a zase a napíše jiné. Hmm. Říká, no ale to nejde, že jo? To je jako, když nenapíšou, co škrtne a co napíše. No, tak jsem tohle nějak eliminoval, to tam není.
0: Říká člověk, který ví, co se skrývá za rovnici R rovná se MC na druhou, když to my si pamatujeme už jenom ta písmenka.
2: No, já bych se nepřeceňoval. Ono už je to dávno přece jenom.
0: No, ale něco tam určitě utkvělo, když už vás mám takhle na drátě. Hrajete teď v něčem normálním?
2: Tak jestli to je normální, nevím, ale hraju Kasanovu třeba v divadle Palas. Ten mně přijde dost normální, ten člověk.
0: No. Asi je to trošku diskutabilní.
2: No, to je náhodou strašně zajímavý. To, ono se z něj pořád dělá ten sex symbol, ale on byl nesmírně vzdělaný, uměl několik jazyků, pracoval v diplomatických službách, psal básně, hry divadelní. To byl velmi renesanční člověk.
0: Já si z vás trošku stříhám, ale já bych chtěl vidět, jak toho Einsteina, tak toho Kasanovu samozřejmě.
2: Tak se někdy domluvíme.
0: Tak se domluvíme a potom jsou tady ještě Cimrmani samozřejmě.
2: No, tak tam mě čeká teďka novinka, budu přebírat po Miloňovi Čepelkovi roli hraběte Čepelína v Hospodě na Mítince.
0: To je moje oblíbená hra, tak zlomte vás a moc děkuju, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Ranní host Rádia Blaník.
0: Tak, Miroslav Táborský nejenom, že je herec, ale je taky vystudovaný učitel, proto byl taky dnešním ranním hostem na telefonu. Tohle už je Petr Spálený a obyčejný muž na Blaníku 9 minut po 8. hodině.

0: Obyčejný muž a Petr Spálený na Blaníku, Linda a Samuel, tito nositele nebo nositele těchto jmen dneska slaví svátek a pozor, taky je tady ještě svatý Jilí a to je zase člověk, který víceméně souvisí s dnešním dnem a ke kterému se pojí i pranostika. Jaké počasí Jilí ukazuje, takové po celý měsíc dodržuje. Tak to jsem zvědavý.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Tak jaké bude září soudě podle dneška?
2: No to se máme na co těšit, protože ten dnešní den bude opravdu ukázkový. Čeká nás sluníčko, polojasno až skoro jasno. Přitom ale nebude moc velké vedro, čekají nás příjemně vysoké teploty 20 až 25. Na jihu Moravy tady může teploměr dnes ukázat až 27 a na horách okolo 16. Jinak pokud se objeví nějaký ten mráček, tak jen přechodně a na horách může spadnout sem tam i nějaká ta kapka.
0: No tak fajn, pohoda, klídek, tabáček, teploučko, ztracená bloudí má Verona teď. Na Blaníku za minutu bude 8:45.

0: Gazebo, I Like Chopin na Blaníku jsou věci, které člověk z hlavy nevymaže a to je taky důkaz toho, že dětská hlava je prostě houba, která co vstřebá, to v ní potom zůstane kolikrát celý život. Třeba taková sluneční soustava. Adele, jak jste se učili sluneční soustavu ve škole?
1: Jak jsme si učili, myslíš, jako jakým způsobem?
0: No ne, spíš, jestli tam bylo Pluto, nebo nebylo Pluto.
1: Ne, nebylo Pluto.
0: My jsme neměli Pluto. Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun. Pluto jsme se učili teda ještě my. A já bych strašně rád, aby se tam to Pluto zase vrátilo. A naštěstí nejsem sám, Pluto se možná vrátí, protože Pluto před 20 lety astronomové přeřadili mezi trpasličí planety a teď se znovu rozhořel spor, jestli to bylo správně. Problém je v tom, co vlastně planeta musí splňovat. Pluto je kulaté, obíhá kolem Slunce, ale podle současné definice nedokáže dostatečně vyčistit prostor kolem své oběžné dráhy. Někteří vědci ale tvrdí, že to není dobré kritérium a připomínají, že kdyby se Země ocitla v místě, kde teď obíhá právě Pluto, tak bychom na tom byli úplně stejně a nechtěli bychom, aby Země vypadla ze sluneční soustavy. Že jo? Takže Pluto má pořád své zastánce a tenhle ten vesmírný outsider se možná vrátí zpátky. Drží mu palce.
1: Pluto na hrad.
0: Pluto. Třeba, teda nebo kamkoliv. Zpátky do sluneční soustavy. Za chvíli už krátké zprávy, teď je 8.21. Rádio Blaník.
2: Pepovi parťáci na Rádio Blaník. 1. září, dětičky do školy. A vím, bolí to bolí, ale zpříjemníme si to zítra, protože zítra přijde parťák jako hrom. Přijde Ondřej Soukup, česká hudební legenda. Laďte Blaník zítra mezi 16:00 a 17:00 odpolední. Pepovi parťáci na Rádio Blaník.
3: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
4: Tento týden vepřová plec u Zemana za senzačních 69,90. No ano, 1 kg jen za 69,90. Nevěříte?
3: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 69,90. Opravdu, čerstvá plec jen za 69,90. A pozor, akce platí jen do této středy. Více na prodejny Zeman.cz.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
6: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu. Když mobily,
7: tak Mironet! Klikni dvakrát!
9: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
10: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
11: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
12: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
13: Festival chutí, jiřínkové slavnosti a výstava bonsai. Dny plné chutí, květin a pohody. Od 4. do 6. září. A pozor, na festival chutí je vstup zdarma.
12: Výstaviště Lysá nad Labem.
14: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
15: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
16: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
17: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levosprák, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
18: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
19: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
18: Těšíme se na vás.
20: Klikni!
21: Mironet! Nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G. Nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
20: tak Mironet!
7: Klikni dvakrát.
22: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
23: Seta od Tytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
24: Blaník za volantem.
25: Dobré ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Máme pro vás aktuální informace z dopravy. Na trase z Nymburka na Prahu po staré silnici za Sadskou u odbočky k nájezdu na D11 zasahují záchranné složky. U nehody osobního auta bude tam přistávat vrtulník. Počítejte s komplikacemi a se zdržením. Na D1 na 18. kilometru od Brna na Prahu bourala v levém pruhu dvě auta. Kolona tam narůstá, zdržíte se do 20 minut. Zpozorněte také v Černošicích ve Slunečné ulici u křižovatky na Ladech, kde bourala dvě auta a zablokovala jeden pruh.
24: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
26: Aktuální přehled každý den.
24: Rádio Blaník, zprávy.
27: Rádio Blaník.
28: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Didaktickým testem z českého jazyka dnes začíná podzimní termín státních maturit. Podle dat na webu státní organizace CERMAT se k němu přihlásilo 7270 žáků, což je meziročně méně. Myslivci můžou ode dneška lovit kachny divoké. Sezóna lovu potrvá do 30. listopadu. Úlovky kachen ale v posledních letech stále klesají. Řízení letového provozu má po 19 letech nového šéfa. Dlouholetého generálního ředitele Jana Klase nahradil ode dneška Zdeněk Jelínek, ten dosud vedl odbor civilního letectví na ministerstvu dopravy. Jičín začne dražit 15 parcel pro rodinné a bytové domy v atraktivním areálu bývalých kasáren. Dražba začne už za zhruba půl hodiny. Další budou pokračovat 2., 3. a 7. září. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
29: Dobré ráno Rádia Blaník
30: s Petrem Slívou.
0: Tak děti už jsou v touto dobou většinou ve škole, tak jim přejeme pro změnu šťastnou cestu ze školy, ono to tam dneska nebude asi nadlouho. Albano a Romina Paura Felicita, to je to, co nás teď čeká v příštích minutách na Blaníku a za minutu bude půl deváté.

0: Albano, Romina Power a Felicita. Prázdniny jsou za námi.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Do lavic se dneska vracejí děti na základních i středních školách a pro zhruba 115 000 dětí je dnešek úplně výjimečný. Jsou to totiž prvňáčci, kteří jdou do školy úplně poprvé. Na základních školách bude letos dohromady přibližně 1 500 000 žáků, na středních školách a konzervatořích skoro 500 000 studentů, takže se dneska ráno po celé republice hledají hlavně přezůvky, svačinové boxy a hlavně se po dlouhé době zase nastavovaly budíky. My jsme se zeptali taky našeho kolegy Martina Císaře, jak to měl on s návratem do školy po prázdninách.
2: Ahoj, krásné ráno, moje návraty do školy. No, já jsem se vždycky strašně těšil na paní učitelku, to zaprvé, protože tu jsem měl strašně rád. Ale taky na holky spolužačky, protože oni byli zase o něco krásnější, dospělejší. Takže takhle nějak jsem to měl, ale to už je hodně, hodně dávno.
0: Adeli, jak jsi to měla ty s návraty do školy?
3: My jsme se tady shodli s naším dalším kolegou Michalem Krusberským, že my si to nepamatujeme. My si pamatujeme výborně konce škol, ale asi nás ty začátky tak traumatizovaly, že jsme úplně vypustili ty vzpomínky. Já jsem se asi těšila, já jsem k tomu asi neměla žádný jako negativní ani extra pozitivní pocity.
0: Já vím, že my jsme měli vždycky jedno místo, kde jsme se spolužáky scházeli předtím, než jsme šli do té školy. A takhle jako na začátku toho školního roku jsme to brali hodně oklikou teda.
3: Mm-hmm.
0: Jo, jako přišli jsme asi zřejmě včas, ale nemyslím si, že by se nám kdo ví, jak chtělo. No, kdybyste se chtěli ze školy takzvaně lidově řečeno ulejt, tak radu vám dá třeba herečka Regina Řandová, majitelka jednoho z našich staničních lesů, kterou jsem před časem vyspovídal a zeptal jsem se na jeden z nejznámějších školních filmů Bota jménem Melichar, kde si zahrála hlavní roli. To by mě zajímalo a myslím si, že posluchače by to taky zajímalo, jak se to dělá, když ty vlastně chodíš do školy a potom přijde troška a chce po tobě natočit jednu z hlavních rolí.
4: Já jsem dostala studijní individuální plán a protože jsem vlastně věděla, nebo už jsem se zase připravovala na zkoušky na konzervatoř, tak musím říct, že ten rok na tom gymplu na mě byli hrozně hodný a vlastně tolerovali mi všechny tyhle ty natáčení a musela jsem udělat zkoušky, musela jsem si vždycky uzavřít ten daný předmět, ale vlastně to šlo zvládnout. Takže když máte individuální studijní plán, tak to jde.
0: Takže z toho vyplývá, nechcete-li to chodit do školy, tučte filmy. Činasky a každý ráno teď na Blaníku, 4 minuty po 8.
5: Každý ráno, když si vzpomenu si na to, jak měl jsem tě.

0: Sandra in the Heat of the Night na Blaníku.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Tak jsem si jako každé ráno otevřel mapu pravděpodobnosti výskytu hub, tak pozor, většina republiky už má střední pravděpodobnost, kromě jeho Moravy, tam je to neverending story, nekončící příběh, tam je velmi nízká nebo nízká a pozor, pohraniční hory, hlavně teda ty severní, tam je velmi vysoká pravděpodobnost výskytu hub, takže chcete-li dneska na huby místo do školy, můžete vyrazit. Jaké počasí k tomu budeme mít?
2: Podíváme se na ty aktuální teploty, protože ty jsou už teď napříč republikou poměrně vysoké. Třeba Praha hlásí 18 stupňů, Brno tradičně nejteplejší 20 stupňů, Ostrava 19 a naopak na západě Karlovy Vary a Plzeň schodně 16 stupňů Celsia. Jinak dnes ale bude slunečno, polujasno až skoro jasno. Teploty vystoupají na 25, na tom jihu až na 27 stupňů a na horách bude okolo 16 stupňů Celsia.
0: No a za chvíli už dnešní první malá nápověda k tajemnému roku, který nás čeká opět mezi 9. a 10. Za 2 minuty bude 8:45.
1: Sluníčkové září.
3: Pojďte si s námi a Centropolem prodloužit prázdniny.
1: Máte naší sluníčkovou samolepku?
3: Napište nám kde a buďte ve střehu.
1: Možná vás za to královsky odměníme.
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte se jak.
1: Sluníčkové září.
3: S Blaníkem
1: a Centropolem.
4: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
13: Zase lítáš v oblacích.
14: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
13: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
15: Tak honem, ať vám neuletí!
14: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
13: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
14: Více o akci na
16: firmanazážitky.cz.

0: flešky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Čím to je a No Name na Blaníku. A teď už ta malá nápověda k tajemnému roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Tak kam se vydáme dneska po 9. hodině? No, vydáme se do roku, kdy jste poprvé mohli vidět film, ze kterého je tahle ukázka.
3: Zaři to, dej to vytroubit. Hned jen se dělal dohodu kostičku.
0: A víc ani ťuk, více po 9. Teď ještě Bára Basiková a Souměrná.

Klára Vasiková a Souměrná na konci dnešního dobrého rána. Už se chystá tajemný rok. Dneska s těmito písničkami. Páni a paní, rým, jak se ruší žád.

0: A více po deváté i s vašimi tipy a vzpomínkami, teď je 8:54. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
3: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
4: S tímhle šrotem to v životě nedodělám!
5: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
4: Mají i pořádný stroje?
5: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax, dělej, co miluješ.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
8: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Dnes budeme mít většinou polojasno až skoro jasno, odpoledne přechodně až oblačno, ale pršet nebude vůbec. Nejvyšší teploty vyšplhají mezi 22 až 25 stupňů. Tolik počasí a teď už se vydáme na silnice.
9: Jsme Blaník.
10: Pohodové rádio do každého počasí.
1: Blaník za volantem.
8: Zdržíte se na příjezdu do Prahy od Brna. Podrobnosti zná Vlaďka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
11: Se zdržením okolo 15 minut počítejte na dálnici D1 ve směru do Prahy, kde na 17,5 kilometru blokuje levý jízdní pruh dopravní nehoda dvou vozidel. A další dopravní nehoda osobního vozidla s dodávkou se vyšetřuje na dálnici D5 na 28. kilometru ve směru do Prahy.
8: Pozor na trase z Prahy do Poděbrad na staré silnici u Velenky. Zasahují tam záchranné složky, projíždíte Kyvadlově, kolony jsou v obou směrech. Přejeme vám šťastnou cestu a krásný den.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
9: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
12: Tisíce prvňáčků mají za sebou první školní den. V Královéhradeckém kraji přibudou byty. Na Jesenicku řešili problémy s vodou. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Zahájení nového školního roku už mají většinou žáci a studenti za sebou a první chvíle ve škole vstřebává i 115 tisíc prvňáčků. Jak to vypadá třeba v Liberci, to ví přímo z místa naše reportérka Ivana Balkovská.
13: Hezké dopoledne. Já právě stojím před Libereckou základní školou 5. května, odkud postupně vycházejí prvňáčci v doprovodu rodičů. Dnes se poprvé setkali s paní učitelkou i novými spolužáky. Školní povinnosti ale ještě počkají. Jak jsem se tady dozvěděla, některé děti se totiž chystají společně s rodiči do místní knihovny. Ta právě dnes spouští akci s názvem Vítáme tě prvňáčku. Díky tomu se mohou děti, které letos nastoupily do první třídy, po celé září registrovat do knihovny zdarma. Z Liberce Ivana Balkovská.
12: Nový školní rok letos přinesl celou řadu změn. Jedna z nejviditelnějších je v prvních třídách, kde je alespoň 15 žáků. Tam musí být vedle učitele také asistent pedagoga. Má to pomoci zvládat větší rozdíly mezi dětmi. Prvňák už také nebude moci opakovat ročník kvůli špatnému prospěchu nebo nezvládnutí učiva. Výjimkou bude dlouhodobá neúčast ve vyučování. V Královéhradeckém kraji se staví víc bytů. V letošním prvním pololetí jejich výstavba meziročně vzrostla o 103% na rekordních 1440 700 zahájených bytů ze 710 bytů loni. Bylo to třetí největší nárůst výstavby po Jihomoravském a Plzeňském kraji, které vykázaly zvýšení o 133 a 126%. Na Jesenicku vznikl nový vodojem. Má zajistit stabilnější dodávky pitné vody pro asi 15 000 obyvatel. Pomohlo i napojení do systému třetí horské Bystřiny Keprnický potok. Nová infrastruktura vyšla na 136 milionů a 2/3 nákladů pokryly státní dotace. Kvalitu vody hlídají i pstruzy. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
14: na Rádiu Blaník.
0: No a plním, co jsem slíbil, tady je dnešní hledání tajemného roku. Právě začínáme, letíme do minulosti, jak daleko, tak to napoví opět písničky a nápovědy. No a taky vaše tipy a vaše vzpomínky. Volejte nám je opět na 800 109 109 anebo pište na 600 318 118. Tajemný rok právě začíná.

0: Hledáme tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118.

0: Americká country zpěvačka, držitelka dvou cen Grammy, Amy Winehouse a Stand By Your Man.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Písnička z tajemného roku, stejně jako ta první, Lady Carnival od Karla Gotta, a tady jsou první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíba, Tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, Honza, pána Moravských lázní. Tak podle Lady Carnival určitě rok 1968, tenkrát Karel Svoboda s Karlem Gottem zaváleli v Brazílii.
0: Je to tak, písnička, která vznikla vlastně přes noc.
3: Ano, narychlo tenkrát, Jiřím Štajdlem, no.
0: A co jste dělal vy, zatímco oni psali Lady Carnival?
3: No, tak v roce 68 jsem chodil na střední školu, no, samozřejmě bohužel největší dojem 21. srpna, potom celá ta doba okolo, no.
0: Děkuji.
3: Já jsem 20. srpna jsem byl s kamarádem, jsme chodili na brigádu na sušičku oblí, takže 20. srpna před půlnocí už jsme věděli, co se na nás zhrne, jsme měli noční, no.
0: To už jste otáčeli značky.
3: Jo.
0: Moc vám děkuju, mějte se krásně, naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Pojďme na SMSky.
4: Máme tady další čárku k roku 68, ten nám poslala Veronika tento tip a napsala podle mé nejoblíbenější pohádky a ten rok jsem ještě nebyla na světě.
0: Děkujeme.
4: Přidám tip na rok 1970 a ten nám tady tipuje Aneta z Mariánských Lázní.
0: Děkujeme, Aneto.
4: Ale máme tady třeba i další tip na rok 68, ten teď dorazil od Blanky z Prahy. Ahoj, Blaničku, tipuje to podle Lady Carnival od Karla Gotta a v té době mi bylo 11 let.
0: Díky, díky. No tak se pustíme teda do té první slovní nápovědy. Co říkáte? Tak k té ukázce, kterou jsem vám pouštěl před 9. hodinou, přidám třeba tuhle.
5: To se dělá, ty chuligan? Tady jsme ale pozdí? Nedávno zemalovali?
0: 7. června tajemného roku jste poprvé mohli vidět novou pohádku Bořivoje Zemana s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem v hlavních rolích s názvem Šíleně smutná princezna.
5: Všechno ven, tady se všechno bude dělat bílý. Vypadni. Vypadni ven.
0: Helena Vondráčková, Václav Neckář, ale taky Bohuš Záhorský, Jaroslav Marván, Josef Kemr, Darek Vostřel a tak dále, ti všichni si zahráli v pohádce Šíleně smutná princezna. Dáme si ještě tu kostičku.
5: Zavři to, dej to vytroubit. Hned jen se do toho tu kostičku. Jen si posluš. Pan král počká, až si dobereš kostičku. A dej mi taky kousek! A dej to vytroubit!
0: No, tak co, tušíte, ve kterém roce se dneska nacházíme? Zavolejte nám to na 800 109 109 anebo napište na 600 318 118.

0: Delilah a Tigers of Walesu, Tom Jones.
1: Rádio Blaník, tajemný rok.
0: Velký světový hit z tajemného roku. Už jsme si připomněli i velký český filmový hit Šíleně smutnou princeznu, kterou jste poprvé mohli vidět 7. června tajemného roku. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slívá, tajemný rok. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Otakubík, České Budějovice.
0: Je to vaše?
2: Já se před chviličkou slyšel v rádiu vaši poutávku a slyšel jsem písničku Zdeňka Marata Třetí Jordán.
0: Ano.
2: Pro Helenu Vondráčkovou. No tak to je jasný rok pro 68. Je to z televizního seriálu Píseň pro Rudolfa III.
0: Moc vám děkuju za tip. Byl jste na světě v té době už?
2: No samozřejmě, už mi bylo 14.
0: Krásný den do Českých Budějovic, moc vám děkuju, naschledanou.
2: Děkuji vám taky, naschledanou.
0: No a celou písničku Přejdi Jordán si dáme za chvilku, ale teď SMSky.
3: Napsala nám třeba Šárka ze Svitav. Dobrý den, myslím si, že tentokrát je to tajemný rok 1968. Ten rok jsem se narodila a písničky Karla Gotta miluji dodnes.
0: Děkujeme.
3: Přidám tip od Ivy z Prostějova, i té napověděl Karel Gott a typuje taky rok 68. Díky. A napsala k tomu ještě, že se na nás těší v pátek v Prostějově.
0: No to my se taky těšíme.
3: A přidám ještě tip na rok 1972 a ten nám poslal Beník.
0: Děkujeme Beníku. 600 318 118, to je to číslo, kam se píšou SMSky, 800 109 109, to je to číslo, kam se volají vaše tipy a vzpomínky, a tohle už je ta slibovaná písnička Heleny Vondráčkové a Přejdi Jordán z tajemného roku.

0: Slavnou písničku naspívala Helena Vondráčková v Tajemném roce. Přejdi Jordan.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
0: A zároveň se zahrála v pohádce Bořivoje Zemana šíleně smutná princezna, protože tahle ta pohádka, ve které si zahrála po boku Václava Neckáře, měla premiéru právě v červnu Tajemného roku. A tady už jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Dobré ráno, Petře, tady Dana. Já si myslím, že podle šíleně smutný princezny je to rok 68.
0: Píšu si rok 68 a teď nějaká vzpomínka, byla jste na světě?
3: Byla jsem, chystala jsem se do první třídy a těch vzpomínek moc není, ale utkvilo mi v paměti, jak nám ve Varech pod oknama stály tanky a mamka s babičkou hrozně brečeli a báli se, že bude válka, takže nic moc vzpomínky.
0: To jsou ty vzpomínky, které už nikdo nevymaže. Moc vám děkuju. Naschledanou.
3: Já taky, mějte se hezky, naschle.
0: A vy nejenom, že voláte, vy i píšete SMSky a komentáře na náš Facebook. Povídej, Adel.
4: Třeba Alča z Lesné u Znojmata nám napsala SMSku. Dobré ráno, Blaníčku, myslím si, že je to rok 1968.
0: Tak, píšu další 68.
4: Máme tady ale třeba i tip na rok 1969 a ten nám poslala Jarka z Prahy.
0: Zapsáno, díky.
4: Ale napsali nám i tady skupina Švadlenky ze Svinčan. Podle Karla Gota typujeme rok 68. Hrajeme každý den už 4 roky, tak si dáváme trošku praxe.
0: Tak za všechny Švadlenky jednu čárku k 68, co vy? 800 109 109 se můžete taky přihodit svůj tip a vzpomínku a to tak, že ji prostě zavoláte a popovídáme si o tom, nebo to dejte do SMSky a odešlete na 6318 118 a další nápověda už za chvilku.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
1: Na rádiu Blaník. Chystáte se dát své úspory za ojeté auto? No moment! Co takhle nové MG už od 350 tisíc? Projď se v MG na největší automobilové akci v Táboře pro celou rodinu. Ať už rodinné SUV nebo výkonný sporták Cyberster tě čeká v Amdikár své Božické ulici už v sobotu 12.9. od 10 hodin.
5: Do Brna, do Prahy.
6: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
7: Izomat stavebniny.
8: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asti Natura a Asti Kolory od značky Semelrock.

0: pořádnou terasu na dlouhá léta.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yeso!
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Pamatujete si?
3: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
5: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
3: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
6: 12. září, Johan V. Třebívlice.
3: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
7: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
8: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Anděle. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Boho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.
9: Děti, manžel, já. Myslet na zdraví celé rodiny je někdy vážně výzva. Jsem takový náš rodinný manažer zdraví. Proto nakupuju na Puravia.cz. Přírodní doplňky stravy pečlivě vybrané odborníky. S čistým složením, na kterém si Puravia zakládá. A právě teď se slevou 10% na produkty z kategorie imunita. Protože s návratem do školy myslíme na imunitu celé rodiny. Puravia.cz. Čistá cesta ke zdraví.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
11: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: www.pragueboats.cz.
12: Už ví.
13: Tak vzhůru na palubu.
14: Fotky z našich akcí,
15: podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
14: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz.

0: To byly Beatles a písnička ze slavného bílého dvojalba Oblady, Oblada.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Která pochází z tajemného roku, stejně jako všechny ostatní písničky. Už jsme tady měli Lady Karneval od Karla Gotta, Přejdi Jordán od Heleny Vondráčkové a taky od Václava Neckáře Miluju, maluju, což je písnička, která zazněla v pohádce Šíleně smutná princezna, kde si Václav Neckář spolu s Helenou Vondráčkovou zahráli hlavní role a která měla premiéru v tajemném roce. A tohle jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Věra ze Strakonic.
0: Věrko, je to vaše, jaký rok tipujete?
3: No tak já tipuju určitě rok 1968.
0: A proč jste tak přesvědčená, že je to zrovna on?
3: No, protože v té době mě bylo 10 let a mám právě na to takovou vzpomínku. Moje maminka totiž pracovala u jednoho velkého vojenského útvaru a najednou byly prázdniny a ona se v 10 hodin objevila doma, dva bochníky chleba a říká, bude válka. Protože v té době byl na vojně její bratr a když ona šla do té práce ráno, tak odjížděli vojáci z toho útvaru a on na ní volal, Táňo, máme mobilizaci.
0: Jak to dopadlo, to už všichni víme. Moc vám děkuju za tuhle vzpomínku. Mějte se krásně.
3: Děkuju, je mi z toho smutno, když si na to vzpomenu.
0: To asi nám všem. Děkuju moc.
3: Ano.
0: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Tak a pojďme na SMSky.
4: Napsala nám třeba Anna, podle mé nejoblíbenější pohádky je to rok 1968 a to mi bylo zrovna 8 let.
0: Díky.
4: Potom nám napsala Lenka, ta taky typuje stejný rok a napsala, typuji to podle písniček a ten rok jsem se 29. února rozváděla.
0: To si taky pamatuje, no, jasně.
4: A přidám ještě další tip na rok 1968, ten nám poslala Pavla ze Slaného, které byly zrovna 3 roky.
0: Díky, Pavlo, zdravíme do Slaného. Tak přidávám další nápovědu, tentokrát sportovní, více už Bára Žehanová z Českého olympijského výboru.
5: Hry v Mexiku dali olympiádu gymnastky Věry Čáslavské. Ta získala 4 zlaté a 2 stříbrné medaile. Hry se konaly ve vysoké nadmořské výšce, kde vytvořili řadu rekordů atleti. Asi tím nejznámějším dosud zůstává skok dálkaře Boba Beamona do vzdálenosti 8,90 metrů, skok do 21. století. Další zlaté medaile vybojovali střelec Jan Kurka v malorážce v leže, výškařka Miloslava Resková a mladíčka Milena Duchková ve skocích do vody z věže. O 4 bronzové se zasloužili diskař Ludvík Daněk, zápasníci Miroslav Zeman a Petr Kment a tým volejbalistů.
0: No a já k tomu jenom dodám, že letní olympijské hry se tehdy konaly od 12. do 27. října v hlavním městě Mexika. Ještě jedna vzpomínka.
6: To bylo nádherné.
0: A národní hrdinka Věra Čáslavská. I to je připomínka tajemného roku. A co vy?
1: Našli jste rok vašeho života?
7: Volejte 800 109 109.
1: Pište na 603 118 118.

0: Americký zpěvák a herec Andy Williams a písnička z roku, po kterém pátráme v této hodině. Tajemného roku, který už zase tak dlouho tajemným nebude, ale už nám tady pomohla šíleně smutná princezna tím, že se objevila na filmovém plátně v tajemném roce a taky letní olympijské hry v Mexiku. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
1: Dobrý den, Hanka. Volám na tajemný rok a myslím si, že to je rok 1968, prosím.
0: No, to vám potvrdím nebo vyvrátím na konci hodiny, ale Hanko, co jste dělala v tom roce, kdyby to byl teda on?
1: Nastupovala jsem do třetí třídy a takový normální městský život dítěte na sídlišti.
0: A já vám moc děkuju, mějte se krásně, naschledanou. Klíč na krku, úplně to vidím. Pojďme na SMSky.
2: Milý Blaníčku, dnes typuji rok 1968, bylo mi 10 let, 21. srpna měl bráška narozeniny a ten den večer jezdili tanky a my jsme měli strach, že bude válka. To nám napsala Hanka od Hradce.
0: Děkujeme.
2: Máme tady ale třeba i tip na rok 1970 a ten nám poslal Michal z Brna.
0: Díky, Michale.
2: A tip na rok 1969 posílá Věra z Prahy, která napsala, to je rok, kdy se mi narodilo první dítě.
0: 69. druhá čárka u 69. Tak pojďme na poslední slovní nápovědu. Od tajemného roku nemusíme o víkendu do práce. Stalo se to 5. října. Kvůli postupnému zavádění 5denního pracovního týdne měli pracující poprvé volnou sobotu. Pracovní a volné soboty se potom střídali po týdnu.
3: Na dnešní schůzi se předsednictvo Ústřední rady odborů znovu zabývalo návrhem na uskutečnění 5denního pracovního týdne. Pro řadového občana je zkrácení pracovní doby pochopitelně příjemnou záležitostí. Jak se na to díváte vy jako předseda Ústřední rady odborů Sudru Poláčku?
4: Zavedení 5denního pracovního týdne vyžaduje řadu opatření.
0: No prostě zkráceno, v tajemném roce byl zaveden 5denní pracovní týden a to byla poslední nápověda.
5: Tajemný rok.
6: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
7: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
6: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
7: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
15: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
16: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
17: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Zános C a 2L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
18: Pohodové
17: České rádio.
9: Posloucháte Tajemný rok Rádia Blaník.

0: Tak to byl Josef Laufer a jeho Artista.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A tady jsou poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, já vás zdravím, Naďa z Brna.
0: Je to vaše Naďa?
3: Já vím určitě, že je to rok 68, protože se mě narodila dcera.
0: No, jak se jmenuje?
3: Lenka.
0: Tak zdravíme Lenku. A to jste měla takové jako docela rozporuplné vzpomínky na ten rok, co?
3: Ano, protože ona se narodila v lednu a potom jsme chodili po Brně s kočárkem a jezdili tanky, takže to opravdu je takový všelijaký. Nicméně, holčička je zdravá, už bude za chvíli do důchodu.
0: Holčička už není úplně holčička, že jo?
3: tak. Zdravím všechny a děkuju pěkně.
0: My taky, naschledanou. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Radka Horní Počernice. Též typuji rok 68. Smutná stránka, samozřejmě pamatuju vymění tanků v posázavské městečku, kde jsem bydlela, bylo mi 5 let. Takže pozitivní je to, že jsem už nemusela chodit v sobotu do školy, protože jsem šla další rok samozřejmě do školy v 69. A teď mě překvapilo, že jsem šla s vnukem 3letým do Národního muzea, a na můstku promítali dokument z 68. z Imaze. No. A můj mnou říká, babičko, slyšíš to dunění těch tanků? A mě to tak připomnělo, evokovalo to moje dětství a bylo mi jenom o 2 roky víc než jemu. Takovou hezčí budoucnost nebo hezčí dětství a mládí.
0: Úplně mě mrazí teď. Moc vám děkuju. Naschledanou.
4: Já mám taky náska, mějte se hezky.
0: Tak a poslední SMSky.
5: Přidám tip od Pavlíny. Ahoj Blaníčku, podle mě je to rok 1968. Ještě jsem nebyla na světě, to až o 10 let později, ale moje rodiče se právě v tomto roce brali.
0: Děkujeme.
5: Potom přidám Janu z Chaloupky z Plchůvek. Ta typuje rok 1968, napsala, bylo mi 8 let. Byla jsem na prázdninách s babičkou u tety ve Skalách v Adršpachu a na nádraží přes koleje jeli tanky jeden za druhým a já se strašně bála, že už nikdy neuvidím maminku.
0: Děkujeme.
5: A přidám třeba i tip na rok 1970, ten nám tady typuje Jindřiška a ta napsala, to je rok, kdy jsem se narodila.
0: Díky. No tak já to všechno zhrnu teda. Šíleně smutná princezna v kinech, letní olympijské hry v Mexiku a byl zaveden 5denní pracovní týden. To byly nápovědy, které dneska padly, kromě těch hudebních. Samozřejmě vy jste typovali roky 1968, 69 a 70. Nejvíce čárek tady mám teda u 68. Tak si poslechněte, jaký rok jsme to dneska vlastně hledali. Dnešním tajemným rokem byl
1: 1968.
0: Jednoduché to bylo.
1: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: My se na vás těšíme zase v zítřejším dobrém ránu s Adélkou. V 6 hodin budeme tady ve studiu. Za chvíli už dopolední vysílání a Pepa Černý a teď ještě jedna hudební vzpomínka na rok 1968. Pro změnu zahraniční Simona Garfunkela Scarborough Fair. Zůstaňte s Blaníkem.

0: Mám rád 60kové tajné roky. Doufám, že vy taky. No ale dneska je po něm. A dál si budeme hrát hlavně hezky český Olympik. Skončili jsme, jasná zpráva. Naopak, teprve začínáme. Tereska Mašková a Marek Lambora. Když vidím náš příběh, jsme jak kniha z dvou stran. I Jirka Korn. Jednou je hůř. A dneska zase líp. Už je úterý, to je vždycky dobrá zpráva, i když pro školáky asi úplně ne, protože paradoxně v úterý je to horší než v pondělí, dneska je 1. září, přátelé. Ten leden jsem jako kluk vůbec neměl rád. Věřím, že mám teď spoustu sympatizantů mezi vámi. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za nějakých 7 minut už bude 10 hodin dopoledne. Posloucháte Blaník. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Dnes budeme mít většinou polojasno až skoro jasno, odpoledne přechodně až oblačno, ale pršet nebude vůbec. Nejvyšší teploty vyšplhají mezi 22 až 25 stupňů. Tolik počasí a teď už jsou tu informace z dopravy.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Blaník za volantem.
2: Zdržíte se na Pražském okruhu, kde přesně a proč ví Vlaďka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
4: Se zdržením okolo 15 minut počítejte na Pražském okruhu ve směru na Ruzeň, kde na 76. kilometru došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla s osobním.
2: Na trase z Nymburka na Prahu po staré silnici za Sadskou u odbočky k nájezdu na D11 zasahují záchranné složky u nehody osobního auta, přistával tam vrtulník. Počítejte s komplikacemi a se zdržením. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod. A teď už jsou tu další zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
5: Pojišťovna podpoří mladé lékaře v některých regionech. Změna kroužku nemusí být jednoduchá záležitost. Na Kladensku bude průjezdná nová část D7.
3: Rádio Blaník.
5: Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Všeobecná zdravotní pojišťovna podpoří desítkami milionů mladé lékaře. Víc než 300 jich nabídne 480 tisíc korun. Podmínkou je ale ordinování v regionu, kde doktoři chybí, a následné setrvání v něm po dobu alespoň 5 let. VZP na to letos vyčlení 90 milionů korun. Právě teď přitom začíná z univerzit vycházet více čerstvých absolventů medicíny. Začátek nového školního roku znamená i nástup dětí do nejrůznějších kroužků. Pokud ale během roku zjistí, že nebaví, nemusí být snadné je odhlásit. Co si pohlídat, vysvětlí mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
6: Pokud dítě přihlásíme na kroužek, který provozuje například sportovní klub nebo soukromá vzdělávací instituce, a později ho chceme odhlásit, jsou rozhodující podmínky smlouvy. Je proto dobré si předem ověřit, jestli je možné kroužek ukončit okamžitě s vrácením poměrné části ceny.
5: Nebo jestli bude nutné doplatit několik měsíců, anebo dokonce zbytek školního roku. U Knovíze na Kladensku řidiči ode dneška projedou po části nové dálnice D7. Celý úsek mezi obcí Knovíz a Slaným pak bude hotový příští rok. Provoz v úseku je omezený, vedený v obou směrech jedním pruhem. Silničáři aktuálně budují 3 středočeské úseky D7, a to Knovíz Slaný, Slaný Kutrovice a Kutrovice Panenský Týnec. El Niño může sílit spolu s oteplováním planety. Ukazuje to nová studie, která přináší důkazy, jako třeba analýzu korálů v oblasti Galapág. Ta potvrdila, že jeho epizody jsou dnes o víc než třetinu silnější než v polovině 19. století. V Pacifiku navíc zrovna nastupuje El Niño, které může být nejsilnější v historii měření. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Mě napadlo, že El Niño není Eňo Ňuňo.
3: Pepa Černý. Na rádi. Rádiu Blaník.
0: Hluboké, že? Takhle dopoledne. 10, to vítám vám ještě ráno. Přátelé, krásné dopoledne, Moni, moc děkujeme za zprávy. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky a budeme si taky povídat. Za malou chvilku pro vás mám dobrou zprávu a taky si zahrajeme víc nebo míň. Mám pro vás opět poukaz do Ditonu na 5000, tak si připravte telefony, dávejte pozor, já za chvilku ohlásím heslo, které je nutné. Jasná zpráva, tou začneme. I když je to taková písnička jaksi nakonec, že, tak my ji použijeme na začátek. Krásné dopoledne s Blaníkem, přátelé.

0: Síla je dneska potřeba. Tereska Mašková, Marek Lambora, Náš příběh. A já mám pro vás tu dobrou zprávu. Je zpátky.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na Rádiu Blaník.
0: Prázdniny jsou za námi a Samira se nám vrátila, přátelé. Ona byla dokonce, já vám to prozradím, ona byla za velkou louží na studiích, tak doufám, že se jí tam líbilo. Samčo, co pak pro nás dneska máš? Dneska to bude Pepka, vík?
3: Klepne mě Pepka je takové roztomilé přirovnání, když chcete říct, že se asi brzo hodně naštvete nebo z něčeho zblázníte. A teď odkud se vzala ta Pepka, že? Pepka je totiž lidové označení pro mrtvici. Jedno z vysvětlení říká, že název pravděpodobně vznikl z lékařského výrazu apoplexie, což je starší označení pro náhlou mozkovou příhodu. Lidé si poměrně krkolovné slovo postupně upravili do mnohem příjemnějšího a lépe zapamatovatelné podoby Pepka. A klepne je v tomhle případě docela trefné. Mrtvice totiž přichází náhle a nečekaně. Zkrátka, jako kdyby člověka něco z ničeho nic kleplo. Tak ať vás, prosím vás, dneska nic neklepne, je teprve 1. září, školní rok bude dlouhý.
0: Přesně tak, vydržte to.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Samčí, moc krát děkujeme. A teď? Hezky česky, Jirka Korn, jednou hůř, jednou líp. Krásné dopoledne s Blaníkem.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

0: Funto.
1: Tak jsme si zatančili a jdeme si hrát.
2: Rádio Blaník.
3: Víc nebo míň.
1: Je to tady, přátelé, vaše oblíbená hra Víc nebo míň. Tentokrát pro vás mám voucher, tedy poukaz na nákup u Dytonu za 5 000 korun. Dyton je lídrem na trhu exteriérových betonových výrobků. Nabízí širokou škálu kvalitních a odolných produktů, jako jsou dlažby, obrubníky nebo plotové systémy, které skvěle zapadnou do vaší zahrady, terasy nebo okolí domu. S Dytonem získáte nejenom estetiku, ale dlouhou životnost a spolehlivost pro vaše venkovní prostory. Toliko tedy Dyton. No a teď musíme vymyslet heslo. Tak přátelé, 603 118 118, to je číslo pro vaše SMSky, napište celé své jméno, potom napište název města nebo obce, kde bydlíte, a následně heslo, a heslo dáme zahrada, jo? Heslo bude zahrada, protože si můžete všechny ty výrobky od toho Dytonu dát na zahradu a nějaký zkrášlit, že? Takže logicky zahrada. Tak pište prosím a mějte u sebe telefon, protože já budu dvěma z vás volat, abyste se utkali přímo tady ve vysílání v éteru Rádia Blaník. Tak telefon u sebe, pište 603 118 118 zahrada. A za chvilku Krištof Abba, pak František Nedvěd, no a pak už budeme hrát.
2: Nejen dobří holuby,
3: ale i blanické účtenky se vrací.
2: Účtenky, které zaplatíme za vás.
3: Ať to stojí, co to stojí.
2: Každé všední ráno krátce po 7.
3: Petr platí vaše účty.
2: Na Rádiu Blaník.
4: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
5: Tento týden vepřová plec u Zemana za senzačních 69,90. No ano, 1 kg jen za 69,90. Nevěříte?
4: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 69,90. Opravdu, čerstvá plec jen za 69,90. A pozor, akce platí jen do této středy. Více na prodejny Zeman.cz.
5: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
6: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
7: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
8: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
9: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
10: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
11: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
12: La Tropical!
11: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
12: Yeso!
11: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
13: Hledáte stabilní

0: skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Drobný máš?
2: Nepotřebujem. Mám apku.
3: Některé cesty začínají výhodněji. V Pytlítačce koupíte jízdenku levněji než u řidiče. Pytlítačka. Aplikace, která spojuje.
4: SpokojenýPes.cz nejen pro psí parťáky. SpokojenýPes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. SpokojenýPes.cz.
5: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
6: Festival chutí, jiřínkové slavnosti a výstava bonsai. Dny plné chutí, květin a pohody. Od 4. do 6. září. A pozor, na festival chutí je vstup zdarma. Výstaviště Lysá nad Labem.
7: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
8: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: ČTK Connect se znovu vydá na cesty zmapovat, kam a proč směřují evropské dotace z končícího programového období. Zaměříme se na východní a střední Čechy, střední Moravu a Prahu. Výsledkem budou reportáže a živě vysílané debaty z těchto regionů. Zapojí se Svazek metropolitních oblastí a aglomerací, s ohlédnutím za dříve sledovanými projekty pomohou kolegové z rádií. 12-měsíční akce z pověření Evropské komise začíná v září.
10: Milí šikulové a milé šikulky,
11: hledáme možná právě vás.
10: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
11: Zlaté české ručičky na rádiu Blaník.

0: František Nedvěd a Skládanka na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Přátelé, mám pro vás opět jednak teda úžasnou hru Víc nebo míň. To je taková ozdoba Blaníku a zároveň teda hrajeme o vouchery na 5000 do Dytonu. A Dyton, jak už jsem vám říkal, to je lídr na trhu exteriérových betonových výrobků. Dělají dlažby, obrubníky, plotové systémy, prostě všechno, co vám krásně zapadne na vaší zahradu nebo terasu nebo okolí domu. Prostě Dyton. No a mám na telefonu už dva sympaťáky. Jednu sympaťačku, to je Romana, která je z Mnichovic. Mnichovice, to je místo, kde se Blaník narodil v roce 99 a je to opravdu náhoda. Jenom mě to takhle prásklo do oka ta SMS-ka. Romano, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Jak pak se dneska máte? Vy nejste v práci, že ne?
3: No jsem.
0: Jste jo?
3: Momentálně, ano.
0: A co děláte?
3: Administrativu.
0: Administrativu. Takže jste na chvilku odložila, řekněme, myš nebo propisku a věnujete se hraní.
3: Ano, přesně.
0: Výborně. No a na telefonu je taky pan Vladimír. Vladimíre, dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Vy jste z Tábora, z města Husitů.
4: Ano, ano.
0: Byl jste se někdy koupat v Jordánu?
4: Já jsem tady kousek od něj, 150 metrů.
0: Fakt jo?
4: Bydlím. Ano.
0: A chodí tam rybáři?
4: No, taky chodí, no.
0: Jo, já jsem vždycky přemýšlel, jestli se v Jordánu můžou chytat ryby. Vladimíre, Vladimíre, vy ještě pracujete nebo ne?
4: Už se mi nechce.
0: Už se vám nechce, já vám naprosto rozumím. Mně se taky nechce teda, ale ještě nemám tu odvahu jim to říct tady. Ale už ji pomalu sbírám, už je září, předpokládám, že v říjnu to přijde. Přátelé, jste připraveni zodpovědět otázku, hlavně Romano teda?
3: Ano.
4: No sice nevíme jakou ještě, ale...
0: No to neví nikdo, proto je to regulérní. Tak jdeme na to. Pozorně poslouchejte. Romano, odpovídáte první, jo?
3: Ano.
0: Kolik nabízí Dyton barevných odstínů dlažby? Rychle, kolik?
3: 10.
0: 10. Vladimíre, víc nebo míň?
4: Víc, samozřejmě.
0: Víc, no takže k Jordánu míří Dyton.
4: Děkuji moc.
0: Hej, Jordán.
4: Řekl všech nadějí.
0: Je to tak, tady rybník všech nadějí. 93 je těch odstínů, Romano.
3: Ano.
0: No, to
3: tak
0: jsem...
3: gratuluju.
0: To
4: jsem rád, děkuji vám moc krát.
0: No, nemáte vůbec za co. Romano, prosím vás, já vám pošlu aspoň SMS-ku, teda SMS-ku ne, pošlu vám CDčko, jo?
3: Ano, děkuju.
0: A moc vám děkuju, bylo to fair play. Mějte se krásně oba, naschledanou, děkuju.
3: Naschledanou, děkuji.
0: Nemáte za co. Tak takové to dneska bylo, přátelé, další dva sympatiáci, jako vždycky. A další dva já vyzvu k této krásné hře opět zítra a zase budu mít ten poukaz na 5000 do Dytonu.
1: Víc

0: my jsme Blaník a za chvilku Marie Rotrová. Měli jsme se potkat dřív.
1: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
0: Ano, máme pro vás další povídání. Tentokrát o Národním muzeu pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. A to přímo s jeho otcem zakladatelem, Tomášem Vodochodským. Tak příjemný poslech.
1: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Když život prudce zastaví.
4: Zase jsem ji našel v tramvaji.
5: A vy jste všichni rodina?
4: To nejsme.
3: Vždy je dobré mít se koho chytit.
4: Lidi jsou dobří, ono musí dostat příležitost.
3: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
6: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
7: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
8: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.

0: kočky, flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Lešek Semelka a jména na vlnách Rádia Blaník. A my si dál budeme hrát, jak jste zvyklí, hlavně hezky česky, Bílou královnu. Dorazí i jeleni. Jestli si ještě někde kolem, prosím, rad se, ti můžu zpát. A zaspívá Pavel Bobek.
1: Řeklí lásko, mě ubývá sil. Já říkal si dávno, že být...
0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky a budeme v tom pokračovat. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6,5 minuty už bude 11 dopoledne. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
4: První víkend po prázdninách. Co s dětmi?
5: Jdeme na Pískfest do Příbramy. Pouliční festival středočeských amatérských divadel. Během 2 dnů 21 představení pro děti i dospělé.
4: To bude peněz.
5: Ne, vstup zdarma. Pískfest v Příbramy 4. až 6. září. V sobotu a v neděli už od 9 ráno.
4: Více na pískfest.cz.
6: Pila Smrčiny hlásí, čekání patří do fronty a ne na stavbu. Pila Smrčiny České zemědělské univerzity má vše skladem a ihned k odběru. Stavte bez čekání. pilasmrčiny.cz.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
7: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Dnes budeme mít většinou polojasno až skoro jasno, přechodně jasno, místy ale také oblačno, ale pršet nebude vůbec. Nejvyšší teploty vyšplhají mezi 22 až 25 stupňů. Tolik počasí a teď už jsou tu informace z dopravy.
2: Jak bude?
8: A co si vzít na sebe?
2: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
7: Zdržíte se na Pražském okruhu, kde přesně ví Vlaďka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
9: Se zdržením počítejte na Pražském okruhu ve směru na Ruzyň, kde budete v nesouvislé koloně popojíždět mezi 76. až 5. kilometrem, kde se tvoří kolona z důvodu velmi hustého provozu, převážně nákladních vozidel v pravém jízdním pruhu, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní více než hodinu. V této koloně si dejte pozor na 76. kilometru, kde se vyšetřuje dopravní nehoda nákladního vozidla s osobním.
7: Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
8: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
10: Motoristé se kvůli schodku sejdou s Babišem. Soud řešil odvolání SPD kvůli plakátům. Požár lesa na Jihlavsku způsobil škodu za miliony.
7: Rádio Blaník. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou to zprávy. Vládním motoristům se nelíbí navržený schodek státního rozpočtu na příští rok. Jak řekl před odletem na Slovensko Petr Macinka, ve čtvrtek o tom budou jednat s premiérem Andrejem Babišem. Macinka věří, že schodek bude nakonec nižší než navržených 389 miliard korun. Rozpočet s druhým nejhlubším schodkem v historii země vládě předložilo ministerstvo financí. Soud zprostil SPD obžaloby spodněcování k nenávisti. Toho se mělo hnutí podle obžaloby dopustit svými předvolebními plakáty z chirurgy z dovozu. SPD původně dostalo 3milionový peněžitý trest. Odvolací soud ale rozhodl, že žalované jednání není trestným činem. Dnešní verdikt je pravomocný. Prezident Petr Pavel dnes zahájil školní rok v Brodku u Konice na Prostějovsku. Ručně psaným dopisem ho pozvali sami čtvrťáci, jak potvrdil sám prezident.
11: Asi na prvním místě bylo pozvání od žáků 4. třídy, dnes páťáků, přestože jim paní ředitelka říkala, že to asi nedopadne, protože těch škol máme tolik, že by to byla velká náhoda, tak se to krásně potkalo se s tím výročím školy a zároveň s pozváním od mikroregionu Konicko, takže jsme si řekli, že spojit více věcí do jednoho bude krásná věc a opravdu se tomu podařilo.
10: Ministr školství Robert Plaga pak nový školní rok zahájil na střední odborné škole a učilišti řemesel. Požár lesa na Jihlavsku způsobil škodu za 4,5 milionu korun. Proč začal porost se stromy a suchou trávou včera u Svojkovic hořet? Hasiči stále zjišťují. Zášením pomáhal déle než hodinu i vrtulník, který se k ohni vracel 25krát. U události zasahovalo 19 jednotek hasičů. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu opět Pepa Černý.
0: Je tady, děkujeme, Moni.
2: Pepa Černý
8: na Rádiu Blaník.
0: Hezké dopoledne, přátelé. Minutka a půl zbývá do 11. Dál si budeme hrát, jak jste zvyklí, hlavně hezky česky. Taky dorazí, jak jste zvyklí, Petr Slíva, protože objevil světě div se další zlaté české ručičky, tak se za chvilku seznámíme s nimi. A v této hodině vás taky pozvu na další dva letní koncerty Rádia Blaník, protože my teď máme letní koncert jak v pátek, tak v sobotu. Tak si na to počkejte, na tu pozvánku, a teď je tady Bílá královna, Standa Hložek a Petr Kotwald na Blaníku.

0: Blaník.
1: A hledáme zlaté české ručičky.
2: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Mikym Škodou. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Miky, já se snažím dopátrat, co vy to vlastně děláte, protože vy těch oborů máte opravdu hodně. Já to zhrnu takhle, vy pomáháte zakladatelům a firmám najít místa, kde vzniká skutečná hodnota v biznesu AI i v lidské adaptaci. A teď to čtu z vašich stránek. Já o vás vím taky to, že vy jste procestoval více než 50 zemí, že jste vylezl na Matterhorn, že jste založil X-Challenge, že jste napsal knihu Můžeš v závorce po dělat cokoliv a rozjel další projekty. Zkuste vysvětlit mě a posluchačům, co to vlastně děláte.
3: Děkuji za krásný kontext a otázku. Já v první řadě se snažím pochopit a pomoci tomu, aby jsme se jako jednotlivci i jako skupiny, potenciálně v ideálním případě jako lidstvo, dokázali lépe vyvíjet, lépe učit se, lépe si předávat informace a vlastně inovovat, řekněme. Tak to je nějaký jako můj obecný záměr a cíl, celý můj dospělý a pracovní život.
2: Komu jste teď naposledy třeba pomáhal?
3: Naposledy teďka třeba paní, která má 4 firmy a všimla si, že vlastně tím, že ona je schopná vykopávat nápady, vymýšlet, být užitečná, dobře prodávat, dobře schánět zákazníky, tak si ale zároveň všimla, že přesně tady to má ale svoji opačnou stránku a to je nějaká systematizace. Jo? Čili ona je dobrá na vztahy, ale není tak dobrá na systematizaci té práce. Tak třeba v tomhle případě tady před půl hodinou jsem jí pomáhal vlastně vytvořit nějaký osobní asistenta. V jejím případě teda jsme zvolili AI, přestože to vlastně nebyl původně záměr té spolupráce, záměr spolupráce byl jen a pouze ušetřit čas na administrativě a pomoct tý, aby byla vlastně jako užitečnější těm zákazníkům, o který jde a který baví.
2: Jak se do toho promítají vaše zkušenosti s cestováním třeba?
3: Extrémně. Musím říct, že mě to vlastně je to až paradoxní, protože já jsem nevyrůstal v podnikatelské rodině. Měl jsem za to tak jako téměř všichni, co dostali v 90. že podnikání rovná se žití na úkor ostatních, respektive mafiánství a házení lidí do lidské přehrady. A takže jsem k tomu neměl dobrý vztah, ale vždycky jsem měl velký vztah ke svobodě a k tomu snažit se porozumět, co všechno svět nabízí, potažmo, co můžu nabídnout já světu. A vlastně až paradoxně, až z 18 jsem potkal prvního podnikatele, o kterém jsem věděl, že je podnikatel, a to bylo během stopování, kde jsem byl vlastně v roli toho úplně chudýho a začal zjišťovat, že to jsou vlastně taky normální lidi, že nepotřebuji házet lidi do orlický přehrady a tak dál, a že to může být nějaká moje životní volba. A najednou vlastně cestování pro mě rovná se jako odvaha zkoušet poznávat nové věci.
2: Já uvažuji, že vy jste původní profesí vystudovaný fyzioterapeut, je to tak?
3: Je to jedna z těch škol. Já jsem vlastně studoval rekreologii v Olomouci, k tomu jsem zároveň v Praze studoval fyzioterapii. A jsem ale dodělal ještě MBA v umělé inteligenci a v tuhle chvíli studuju právě doktorát na evoluci hodnoty. Takže já to mám, řekněme, hodně rozcepený. Ta hodnota jako taková, to je vlastně to hlavní pojítko.
2: Neke, kdyby chtěl někdo požádat o vaše služby, jak to má udělat?
3: V ideálním případě mi můžou zavolat na moje telefonní číslo nebo se podívat na mikyškoda.cz, to znamená na můj web, nebo kdekoliv, pokud vím, tak nejenom v Česku, ale i na světě mám jediný tady to jméno, skutečně se jmenuji Miky, M-I-K-Y, Miky Škoda, a to příjmení to je taky docela známý, takže takhle.
2: Moc vám děkuju za tohleto povídání, přeju vám hodně štěstí v tom, co děláte. Naslyšenou.
3: Moc krát díky, naslyšenou.
1: Jsme Blaník
0: a hledáme zlaté české ručičky.
4: Péťa to zase dokázal, děkujeme moc. A teď Lucie Bílá, Kamil Střihavka a pohádky je konec.

0: Shakespeareovy sestry a stej na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, mám pro vás jednu takovou pozvánku. Znáte Postřiženskou zahradu v Hluboké nad Vltavou? Že jo, znáte, já jsem si to myslel. No a tam se pořád něco děje. Teď v pátek tam bude pražský výběr, takže Pražákům těm je tu hej, teda já myslím, že v Hluboké taky jim bude hej. No a v sobotu tam budou...
1: Kdo si zpívá?
0: Nezmaři, přátelé, a tím to nekončí. Potom v sobotu 19.9. tam bude.
1: Nech to být, to se stává, kde kdo bral.
0: Náš milovaný Olympik a Django v čele. Takže Postřiženská zahrada Hluboká nad Vltavou absolutně doporučujeme tady na Blaníku, protože to je tak hezký areál, že to si musí zamilovat úplně každý. No a já vám za chvilku řeknu, kde budou letní koncerty Rádia Blaník. Do té doby třeba Jelena nebo Čina.

0: klikni!
1: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
0: tak Mironet! Klikni dvakrát!
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Zahradnictví Jevany vás očekává. Když kvete zahrada, kvete i nálada. A v zahradnictví Jevany České zemědělské univerzity najdete všechno, co k tomu potřebujete. Bohatý výběr hortenzí, komulí, perovský, eukalyptů i pestrý sortiment trvalek. Vyberte si rostliny, které vám budou dělat radost celé léto. Zahradnictví Jevany. Přijeďte si pro zahradu plnou života. lesy.czu.cz.
4: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
5: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva, malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
7: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Levels Prague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
8: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
10: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
0: Klikni!
1: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
0: tak Mironet!
11: Klikni dvakrát!
12: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
13: Seta od Tytonu, dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: www.pragueboats.cz.
14: Už vím.
15: Tak vzhůru na palubu.

strachem vztek a chtíč. Doufám, že nás přijdeš oba zvednout a odvedeš nás pryč. Jestli ještě máš můj klíč.

0: Šinasky, slyším dvoje kroky, posloucháte Rádio Blaník a já mám pro vás pozvánku.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Dneska sice začal meteorologický podzim, ale my se řídíme tím astronomickým, takže pro nás podzim začíná až 23. září, přesně 5 minut po druhé raní, a to znamená, že seriál našich letních koncertů pokračuje. A teď bezprostředně míříme na dvě místa. V pátek 4. září za vámi dorazíme do Prostějova na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Začínáme ve 4 odpoledne a zahraje tam třeba skupina Slza, zaspívá Petr Kolář, bude tam blanická kapela a taky Janek Lerický.
2: Vázeň zastaví na polský most a dešti tančí.
0: Teď Janek hrál v Tišnově na letním koncertě a zpíval tuhle písničku v dešti tančí pro radost a ono opravdu pršelo, bylo to zajímavé, teda můžete to vidět na našem Instagramu, natočili jsme to. No, já vás ještě chci pozvat na sobotu, protože v sobotu pojedeme do Pardubic, tam se začíná už v 11.30, pozor, takhle brzo, bude to na Pernštýnském náměstí a vystoupí tam Olga Lounová třeba.
3: Připijím nojnost a chvíle radosti, ať se tě
0: Chvíle radosti obstará taky Vojta Nedvěd, samozřejmě blanická kapela, dokonce tam bude skupina No Name i Petr Nať. To já si přesně myslím, že v pátek a v sobotu byste neměli být sami doma s nohama na stole, ale vyrazit na naše letní koncerty, protože stojí za to. 4. v pátek Prostějov a v pátek potom Pardubice. Navíc pro vás máme speciální dárek, sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz. A jednomu z vás dokonce pozor, rovných 100 000 korun na ruku. Tak si pro tu samolepku přijďte. A já vám už asi za půl hodinky prozradím, jak to s těmi samolepkami vlastně je a jak za ně můžete ty bankovky získat.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník.
4: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
5: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
4: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
6: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
7: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: A my si budeme dál hrát. Za chvilku Pavel Bobek, Lásko mě ubývá sil na Blaníku.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i to. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
14: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
15: Zase lítáš v oblacích.
16: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
15: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
16: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
15: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
16: Více o akci na
17: firmanazážitky.cz.

0: Erasure a Always na vlnách Blaníku a na dlouhou dobu poslední anglicky zpívaná píseň. Protože je před námi česká hodinka, přátelé, a sníva na stovky. Se podíváme do Mexika.
1: Všichni jsou už v Mexiku. Buenos días, já taky.
0: A zaspívá i bard všech bardů.
2: Máš svůj svět a ten se ti hroutí.
0: Já doufám, že váš svět se nehroutí. Ani vám, vážení školáci, třeba tento školní rok bude opravdu povedený. Já vám to všem přeju. Za chvilku počasí, doprava, zprávy, je před námi česká hodinka na Blaníku. A za 7,5 minuty už bude poledne.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: S tímhle šrotem to v životě nedodělám!
7: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
6: Mají i pořádný stroje?
7: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
3: Rádio Blaník. Počasí.
8: Rádio Krásné poledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Večerní obloha bude dnes jasná až polojasná, nejnižší teploty 13 až 10 stupňů. Zítřejší počasí bude polojasné až oblačné, přechodně může být i zataženo, nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Tolik o počasí a teď se podíváme na silnice.
3: Kdy bude to správné počasí na výlet?
9: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
3: Blaník za volantem.
8: Komplikace vás mohou potkat na pražském okruhu na 73. kilometru na nájezdu na dálnici D1. Tady došlo ke střetu osobního auta s nákladním, provoz v místě zpomaluje. Pozor na nehodu v Brandýse nad Labem v ulici Ivana Olbrachta směrem od Staré Boleslavy. Tady došlo k havárii 3 osobních aut, na místě zasahují záchranné složky, počítejte se silným provozem a se zdržením. A na Kutnohorsku na silnici 3. třídy mezi Třebonínem a Vodranty vyšetřuje policie nehodu 2 osobních aut, tady se projíždí kyvadlově. Tolik dopravní servis, teď už jsou na řadě zprávy a s nimi Eliška Votrubová.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
9: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Ministr školství bude dál jednat o rozpočtu. Hasiči bilancují uplynulé prázdniny. Inflace v eurozóně v srpnu vzrostla. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Ministr školství Robert Plaga bude dál vyjednávat o rozpočtu svého rezortu. Za důležité považuje celé volební období. Zopakoval, že v návrhu rozpočtu na příští rok od ministerstva financí chybí 6 miliard korun. S Plagou chce financování školství probrat i prezident Pavel. Podle něj je vzdělání jednou ze strategických priorit Česka a tomu by měl odpovídat i státní rozpočet. Za uplynulými prázdninami se ohlíží i hasiči. Ti měli v řadě krajů poměrně napilno. Třeba na Jižní Moravě zasahovali u více než 3700 událostí. To je o téměř 760 víc než je pětiletý průměr. Nejčastěji šlo o takzvanou technickou pomoc, tedy odstraňování spadlých stromů, čerpání vody nebo likvidace obtížného hmyzu. Český program včasného záchytu karcinomu prostaty funguje už skoro 2 roky. Jaké má výsledky, zjišťovala na ministerstvu zdravotnictví naše reportérka Sára Voldánová.
3: Hezký den. Prvním krokem je odběr krve v rámci preventivní prohlídky u praktického lékaře. Pokud se u pacienta zjistí zvýšená hladina prostatického antigenu, je odeslán na podrobnější vyšetření k odborníkovi. Zvýšené hodnoty má zhruba 9% těch, kteří vyšetřením projdou. Preventivní program je určen mužům ve věku 50 až 69 let a za první 2 roky do něj vstoupilo přibližně 300 tisíc lidí. Rakovina prostaty patří mezi nejčastější nádorová onemocnění u nás. Při včasném odhalení ale prognóza velmi příznivá. Z ministerstva zdravotnictví Sára Voldánová.
2: Sáro, děkujeme. Meziroční růst spotřebitelských cen v eurozóně se v srpnu zrychlil, a to z červencových 2,9 na 3,3%. Informoval o tom statistický úřad Eurostat. Za růstem inflace v zemích, které používají euro, stály hlavně ceny energií. Tolik zprávy a na řadě jsou české písničky a Pepa.
4: Je to tak, děkujeme, Eliško.
0: Pepa Černý.
1: Na rádiu Blaník.
4: Krásné skoro poledne, přátelé, ještě 2 minutky a kousek nás dělí od toho poledne, ale já věřím, že už vaříte, nebo máte něco objednáno, nebo dokonce už na talíři, tak dobrou chuť. A my vám tady na Blaníku budeme servírovat české písničky, protože je před námi česká hodinka. Já vám za chvilku taky prozradím, jak je to se s těmi našimi sluníčkovými samolepkami od Blaníku a Centropolu, jak na nich můžete hezky vydělat, jako bez práce relativně. A taky v této hodině dorazí sem do studia muž, který k Blaníku patří. Jo, a řekne nám něco o zlatém letadle, tak na to jsem zvědav. No a taky už čeká za dveřmi Iva Lecká, která se na vás těší, protože včera absentovala a dneska to hodlá napravit. Tak, slza, fotky právě teď na Blaníku. Hezké poledne.

obrazy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo?

0: Marek Ztracený a minulost na vlnách Rádia Blaník. A vy můžete mít velmi zářnou budoucnost, protože představte si to, 100 000 korun za jednu jedinou samolepku. U nás je to možné.
1: Sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
0: Možná jste si všimli, že jsme vám na letních koncertech celé léto rozdávali a pořád ještě rozdáváme tedy ty sluníčkové samolepky Rádia Blaník a Centropolu. Pokud jí máte, tak si ji někam nalepte, přátelé, někam, kde je to dobře vidět, třeba na auto, nebo na počítač, nebo na dveře, nebo na okno, nebo na ledničku klidně, prostě kamkoliv, kde je to vidět. Naši krajánci to totiž začnou jezdit kontrolovat. Víte, jestli máte právě tu samolepku. Pokud jí máte a hodláte ji někam nalepit, nebo ideálně už ji někde nalepit, nalepenou máte, už jste rozhodli a už jste si to nalepili, tak to napište to SMS-kou na číslo 603 118 118, napište celé své jméno a přesnou adresu místa, kde vás najdeme i s tou vaší samolepkou. No a naši krajánci za vámi vyrazí zkontrolovat to a když tu samolepku budete mít u sebe opravdu nalepenou tam, kde jste říkali, tak dostanete 5000 korun hotovosti od krajánku. A pokud navíc budete zákazníkem Centropolu, dáme vám dokonce 7000. To znamená ještě o 2000 víc. A pozor, pokud ještě tu samolepku nemáte, jo, tak přátelé, běžte na nějaký z našich letních koncertů a tam ji můžete dostat. Třeba teď nás čeká Prostějov a Pardubice a případně se podívejte na náš web radioblaník.cz, tam se dá taky získat. A pořád ještě to není ale všechno, těch 5000 nebo 7000. Jeden z vás získá navíc ve velkém finále rovných 100 000 korun na ruku. Tak já vám budu moc držet palce a jde o ty samolepky, no.
1: Sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
0: A ještě jsem vám teda chtěl říct, že poprvé krajánkové vyjedou na tu velkou kontrolu teď v pátek, potom v sobotu a potom v neděli. A takhle budou jezdit pořád. Pátek, sobota, neděle. A budeme rozdávat peníze jak na běžícím páse. Takže lepte samolepky. Teď Hana Zagorová, za každou chvíli s tebou platí.

0: Lindy, všechno nejlepší k dnešnímu svátku. A samozřejmě, vážení samíci, tedy Samuelové, vám přeju taky. Taky musím připomenout, že dneska je to 9 let, co nás opustil pan Vladimír Brabec, tedy major Zeman, ale on hrál spoustu úžasných rolí, tak na něj samozřejmě vzpomínáme. No a naše česká tenisová, stále ještě si myslím, naděje, Jakub Menčík, tomu je dneska 1.20. Tak Kubo, všechno nejlepší, ať vám to bouchá, my si totiž s Kubou vykáme, víte. Za chvilku Vanastovky, Michal Tučný a taky Divoký a Lahůdky. Posloucháte Blaník.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
2: Tento týden vepřová plec u Zemana za senzačních 69,90. No ano, 1 kg jen za 69,90. Nevěříte?
1: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 69,90. Opravdu, čerstvá plec jen za 69,90. A pozor, akce platí jen do této středy. Více na prodejny Zeman.cz.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: doma stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yeso!
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
5: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
3: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
6: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
7: Festival chutí, jiřinkové slavnosti a výstava bonsai. Dny plné chutí, květin a pohody. Od 4. do 6. září. A pozor, na festival chutí je vstup zdarma.
6: Výstaviště Lysá nad Labem.
8: Děti, manžel, já. Myslet na zdraví celé rodiny je někdy vážně výzva. Jsem takový náš rodinný manažer zdraví. Proto nakupuju na Puravia.cz. Přírodní doplňky stravy pečlivě vybrané odborníky s čistým složením, na kterém si Puravia zakládá. A právě teď se slevou 10% na produkty z kategorie imunita. Protože s návratem do školy myslíme na imunitu celé rodiny. Puravia.cz. Čistá cesta ke zdraví.
9: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.pragueboats.cz.
10: Už vím.
11: Tak vzhůru na palubu.

0: Je tady Iva Lecká. Ahoj, Ivuško.
1: Ahoj.
0: Přátelé, ale my tady nejsme takhle jenom ve dvou. My tady máme ještě jednoho kolegu, kamaráda, našeho technického ředitele Davida Beka. Ahoj, Davide.
2: Ano, ano, hezké odpoledne všem posluchačům.
0: Přátelé, abyste pochopili, proč je tady i David Bek. Víte, ano. David Bek je takovým leteckým nadšencem. A on dneska vyrazil na pražské letiště, protože tam došlo doslova k svátku. Takhle při 1. září v 8:55 se to stalo. Na runway mezinárodního letiště Václava Havla v Praze přistál zlatý Airbus z Tajvanu. Je to tak, Davide?
2: Ano, ano, je to přesně tak a dnes tady byl poprvé, ale bude sem létat pravidelně a to 3x týdně, v úterý, ve čtvrtek a v sobotu. Takže i posluchači Rádia Blaník budou mít šanci, když někdy z pražské Ruzině někam poletí, ho vidět na vlastní oči.
0: Co ho vidět na vlastní oči, ale můžou se proletět.
1: Že jo? Kolipa to stojí, Davide, co?
2: A Ivo, jakou třídu? Chceš biznis nebo chceš první?
1: Hele, já bych začala první třídu, abychom věděli, na co nemáme.
2: Hele, takhle, když prodáš zlatý iPhone a pokud máš zlaté auto v garáži, tak myslím, že na to budeš mít. Ta letenka na Tajvan stojí 290 tisíc v první třídě.
1: Počkej, to je jednosměrný let, předpokládám.
2: To já doufám, že to je i zpátky.
1: Jo, myslíš? No hele, já bych tomu moc nevěřila. No tak to je krásná částka samozřejmě. Tak to se budeme chodit jenom dívat na letadlo. Mimochodem, věděli jste, že je i stříbrné?
0: Věděl jsem to,
1: jo,
0: já jsem
1: to
0: si
1: věděl.
0: To teď tady přečet, víš. Mm-hmm. Já jsem totiž si přečet, že to je takový projekt jednoho japonského umělce, který se jmenuje, ano. Pozor, Hajime Sorayami. A pozor, Hajime, to je, my jsme měli na karate. A Hajime, to je snad začněte, nebo něco takového, jo. Takže pán, který se jmenuje Začněte Sorayami asi, tak ten udělal tohleto letadlo dvě, respektive, a trvalo mu 3 roky, než vůbec vyzkoumal, jakou tam dát barvu, jo, protože ono s tou barvou, to není jen tak jednoduché.
1: No není, není, no. Není to jenom tak, že jo?
2: Ne, není to tak. Já jsem tam vlastně okoukával tu barvu zblízka. Tady vidíte, kousek mám i za nechtama.
1: Já to věděla, že si škrábne. Ne, pozor, ale přátelé, o té barvě, to jsem si zase četla já a to jsem teda vůbec nevěděla, že namíchat takovou barvu, aby v sobě neměla takové ty kovové částečky, které by mohly třeba jako mít problém, že, s bleskem, narušovat ty přístroje a tak dále, to opravdu není sranda, jo. Takže odteď já, když nasednu do jakéhokoliv letadla, tak nejdřív budu chtít ubezpečení, že je tam správná barva.
0: Ale jestli s něčím nechceš mít problém, tak s bleskem, rozhodně.
1: No,
0: takže to tady Hajime tento dokázal takhle vyřešit. Taky mě zaujalo, že David se vrátil a byl celý mokrý. Davide, prosím tě, proč jsi celý mokrý?
2: Já to netušil. Já jsem si tam stoupnul na místo, abych nejlépe viděl na to letadlo. Vždycky, když se uvádí nová linka na pražském Ruzini, na pražské Ruzini, tak hasiči zprava zleva udělají vodní slavobránu.
0: Aha.
1: Aha.
2: A ti novináři, kteří stojí nejblíže, jsou celý mokří.
0: Počkej, a to je tak vysoký proud, že to letadlo pod tím projede, jo?
2: Jo, to dokonce udělá krásnou duhu, to jsou pak krásné fotky.
0: Aha, a já teda, jako já lítám strašně málo, tak mě ještě zaujala jedna věc. První třída a business třída je něco jiného?
2: To je úplně jiný servis.
1: No tak chápeš ho. No tak
0: a business je lepší, nebo...
2: Hele, ale takový nápad, kolik lidí z Rádia Blaník bychom se museli složit, že bychom Pepovi zaplatili ten... tu první třídu.
1: Že bychom ho poslali první třídou někam a hodně dál.
0: Ale to já vím úplně všechno. Tři blaníky by se museli složit. Davide, moc ti děkuju, měj se krásně.
2: Jenom poslední věc, kterou jsem se bohužel na té tiskovce zapomněl zeptat, a docela mě to mrzí. Já jsem se chtěl zeptat, jak se v tajvanštině řekne, kolik višní, tolik třešní.
0: To je škoda, to by opravdu osvěžilo naše vysílání. Davide, moc děkuju.
2: Snad příště, mějte se.
0: Ahoj. Ivi, tak prosím tě, místo Orient Expressu bude zlaté letadlo.
1: Ne. Já se držím svého plánu.
0: Ach jo, tak se tady mějte s Ivou krásně, přátelé. Víc
3: nebo míň. Tipněte si a vyhrajte poukaz na nákup za 5 000 u Dytonu.
4: Každé všední dopoledne 10 hodin u nás na Blaníku.

0: Rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
1: Ano, máme pro vás další povídání. Tentokrát o Národním muzeu pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. A to přímo s jeho otcem zakladatelem, Tomášem Vodochodským. Tak příjemný poslech.
0: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
3: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
4: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
3: Kolik?
4: 949, málem jsem vzal dvoje.
3: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Když život prudce zastaví...
9: Zase jsem ji našel v tramvaji.
10: A vy jste všichni rodina?
9: To nejsme.
8: Vždy je dobré mít se koho chytit.
9: Lidi jsou dobří, on musí dostat příležitost.
8: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
13: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
14: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
15: Šetrná vlasová péče na 7. Capilan. Vzános C a dvěma L. Capilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Capilan Originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.capilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Capisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
16: Pojďte s námi na televizi Seznam sledovat detektivní příběh, který vás zavede ke starodávnému pokladu z 9. století. Předpokládalo se, že byl zničen za druhé světové války, ale nakonec všechno je jinak. Oblíbený český film Poklad byzantského kupce začíná na televizi Seznam už dnes ve 20 hodin a 10 minut.

0: Tak to byla Marie Rotrová a Déšť. 13. hodina je před námi. Za chviličku odstartujeme odpolední vysílání a dáme si Lucku Vondráčkovou. Taky tichou dohodu a večírek osamělých srdcí. A Petra Koláře. Třináctá hodina tu bude za 7 minut, za chvilku náš pravidelný servis, počasí, doprava a další zprávy. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
4: Pila Smrčiny hlásí, čekání patří do fronty a ne na stavbu. Pila Smrčiny České zemědělské univerzity má vše skladem a ihned k odběru. Stavte bez čekání. Pila Smrčiny.cz.

0: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
2: Hezké odpoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnešní obloha bude k večeru jasná až polojasná, nejnižší teploty 13 až 10 stupňů. Zítřejší obloha bude polojasná až oblačná, přechodně může být i zataženo, nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Tolik o počasí, teď se podíváme na silnice.
3: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio do každého počasí. Za volantem.
2: Porouchaná dodávka je na dálnici D10 na 8. kilometru směrem na Turnov. Tady si dávejte při projíždění pozor. Nehodu máme také na Nymburskum v Celích, kde nabouralo osobní auto do stromu. I tady projíždějte opatrně. Kyvadlově budete jezdit na Táborsku na příjezdu Raditíc od Bechyně, kde havarovalo nákladní auto. Na místě už zasahují policisté. A na trase z Benešova na Prahu u Senohrab počítejte s tvorbou kolon. Tolik dopravní servis a teď už se podíváme na zprávy a s nimi je tu Eliška Votrubová.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Návrh státního rozpočtu podle Pavla není dobrý. Studující rodiče mohou žádat hlídačkovné. Liberecká Slonice je v novém domově. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Návrh státního rozpočtu na příští rok není dobrý, deficit je vysoký, uvedl to prezident Petr Pavel. Hlava státu doufá, že návrh rozpočtu před konečným schvalováním ještě dozná změn. Stát by měl příští rok hospodařit se schodkem 389 miliard korun. Deficit by podle návrhu měl být druhý nejhlubší v historii Česka. Stát rozšiřuje pomoc rodinám s malými dětmi. Studující rodiče mohou ode dneška žádat o novou dávku, takzvané hlídačkovné. Jaká jsou pravidla, ví mluvčí úřadu práce Jaroslava Baleková.
3: Žadatel bude muset doložit speciální formulář úřadu práce, potvrzení o studiu pro účely podpory studujícího rodiče, který potvrdí příslušná vysoká nebo vyšší odborná škola. Musí totiž jít o první vzdělávání daného typu a formy.
2: Podání je možné vyřídit jak elektronicky, tak osobně, a to v rámci agendy rodičovského příspěvku. V Praze přistálo zlaté letadlo. Airbus A350-1000 tchajvanských aerolinek Starlux na letišti Václava Havla dosedl poprvé v historii. V Tchajpeje bude létat jen do 3 destinací, do japonského Tokia, amerického Phoenixu a právě do Prahy. Luxusní letoun existuje ve 2 barevných variantách, ve stříbrné a ve zlaté. Slonice Bala transport z Liberce do Walesu zvládla bez problémů. Na trase dlouhé zhruba 1700 kilometrů strávila v přepravním kontejneru víc než den. Do nového domova dorazila včera večer a ode dneška už se seznamuje se svojí sloní kamarádkou Vali. Tolik zprávy a teď je tu Iva.
0: Iva Lipská
1: na rádiu Blaník.
4: No a oni, než si ty všechno holky řeknou, že jo, toho bude ještě času, ale kamarádku tam má, to je skvělá zpráva. Tak děkujeme, Eliško, já přeju krásný dobrý den, přátelé. Tak ač jsem to včerejší volno neplánovala, život to umí zařídit, jinak někdy nám prostě hodí do cesty odbočku. Dneska už jsem tady v plné polní a těším se na společně strávený čas s vámi. Začala nám škola, no jo, a my se za chvíli vypravíme na jednu moderní a z brusu novou do Říčan. Za minutu bude 13 hodin, posílám olympiky.

0: Helena Vondráčková a Jiří Korn. Každá trampota má svou mes. Jo, tak už nám to začalo. Školáci si užili první zvonění a někde se tak stalo úplně poprvé. Například v Říčanech tam mají z brusu novou školu pro 540 dětí. Jde prý o největší dřevěnou školní budovu v Česku a má nejenom zelenou střechu, ale spoustu dalších moderních vychytávek. Více nám poví sám pan ředitel této školy Adam Kobr.
1: Ty moderní prvky chceme především využít co nejvíc efektivně a chceme především naučit učitele s nimi zacházet, protože s nimi nemají úplně velké zkušenosti, takže ze všeho nejdřív musíme investovat do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a následně to zapojit. Co se týče zelených střech, tak máme vlastně pracovní činnosti, kde máme sekci pěstitelství a bývalý pan ředitel si tuto sekci vzal na starosti a bude se dětem věnovat i na venkovních zahradách.
0: No tak ať nová škola dobře slouží, já jsem viděla fotografie na sociálních sítích, vypadá to úžasně. Trochu školákům závidím. A všem školákům, nejenom těm z Říčan, držím palce do nového školního roku, no a rodičům pevné nervy, hlavně ze začátku. Bude to šílený kolotoč.

0: Tichá dohoda a večírek osamělých srdcí na Blaníku. Přátelé, dneska máme 1. září. Květa Fialová by dneska slavila narozeniny. Já jsem jí měla vždycky moc ráda, zejména její komentáře. Třeba jeden jsem si teď vybrala, ten se mi moc líbí a myslím si, že sedí na jakoukoliv dobu. Tak přesto, jaké hrůzy se kolem nás dějí, věřím, že toho dobra je víc, protože dobro je potichu, zlo je hlasité. To je velká pravda. Tak to byla malá vzpomínka na úžasnou Květu Fialovou. No a za chviličku vzpomínka písničkou na Mekyho Žbirku.
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
2: 1. září, dětičky do školy. A vím, bolí to, bolí.

0: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristoval, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
2: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
6: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
7: La Tropical!
6: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
7: Yeso!
6: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít. Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Prosím vás, autobus do Mělníka?
9: Počkejte, podívám se. Za 4 minuty. Tamhle.
10: Některé cesty stačí najít. Bitlítačka vám najde tu vaši. Bitlítačka. Aplikace, která spojuje.
11: Chystáte se dát své úspory za ojeté auto? No moment! Co takhle nové MG už od 350 tisíc? Projď se v MG na největší automobilové akci v Táboře pro celou rodinu. Ať už rodinné SUV nebo výkonný sporták Cyberster tě čeká v Amdicars ve Božické ulici už v sobotu 12.9. od 10 hodin.
12: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Anděle. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Boho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.
13: Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma.
14: Levels.
15: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
16: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
15: Mají i pořádný stroje?
16: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
17: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
18: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
19: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz

0: Posloucháte Rádio Blaník a tohle byl Petr Kolář a jeho vyznání. A na vyznání Petra Koláře se můžete těšit už tento pátek.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Ano, čekají vás ještě letní koncerty, pravda, léto jako takové, tedy prázdniny jsou za námi, ale naše letní koncerty pokračují. Už v pátek 4. září za vámi dorazíme do Prostějova. Začínáme ve 4 odpoledne na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, kde vám zahrají a zaspívají právě Petr Kolář, Janek Ledecký, skupina Slza a taky naše blanická kapela. No a pozor, hned o den později, v sobotu 5. září, přijedeme do Pardubic. A tam budu i já, na to se moc těším. Začínáme, pozor, už v 11.30 dopoledne a na Pernštýnském náměstí vystoupí pro změnu Petr Nať, Olga Lounová, Vojta Nedvěd, blanická kapela a taky skupina No Name. No a vstupné se na našich letních koncertech neplatí, tak ani v Prostějově, ani v Pardubicích nemusíte platit vstupné, vemte koho můžete a přijděte za námi. Budeme moc rádi, věřím, že bude hezké počasí a na obou koncertech si nezapomeňte vyzvednout naši sluníčkovou samolepku Rádia Blaníka Centropolu. Pepa tady už o tom mluvil. Může vám přinést opravdu moc hezké peníze jednomu z vás, dokonce 100 000 korun na ruku. Tak se pro ní zastavte buď v pátek v Prostějově nebo v sobotu v Pardubicích. Ať už tam nebo tam, se na vás těšíme.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
1: 5 000.
2: 7 000.
1: A nebo rovnou 100 000.
2: Léto nekončí a na Blaníku vám rozdáváme hromadu peněz.
1: A bude vám k tomu stačit jedna jediná vylepená samolepka.
2: Buďte ve střehu, dozvíte se víc.
1: Sluníčkové září.
2: S Blaníkem
1: a Centropolem.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
5: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Atención!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
9: Jasou!
10: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
12: A Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
15: Teď pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.

zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: To já taky občas doma nevnímám. Když na mě všichni mluví a něco po mně chtějí, tak nevnímám. To asi znáte, co? No, to byly Oceáni a Prázdná ulice. My pokračujeme dál. Za chviličku další české písničky. Karel Gott a Lucie Bílá. Dáme si i písničku O bláznech. Michal Penk. Blázen by si byl, kdybys pro ně žil. A budeme vám vyprávět Michal Hrůza. O Evo, nebudu ti lhát. Za 6 minut bude 14 hodin, za chvilku pokračujeme, počasí, doprava a zprávy budou následovat. Jsme Blaník, přeju krásné odpoledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu

0: peněz.
1: Ne, vstup zdarma. Písk Fest Příbrami 4. až 6. září. V sobotu a v neděli už od 9 ráno.
2: Více na pískfest.cz.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Rádio Blaník, počasí. Rádio
5: Dobré odpoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Večerní obloha bude dnes jasná až polojasná, místy bude i oblačno, nejnižší teploty 13 až 10 stupňů. Zítřejší obloha bude spíše polojasná až oblačná, přechodně pak může být odpoledne i zataženo. Teploměry vyšplhají k 26 stupňům. Tolik o počasí a teď se podíváme na silnice.
4: Rádio Blaník.
6: Nejvíc pohody
4: a nejvíc českých písniček.
6: Za každého počasí.
4: Blaník za volantem.
5: Se silnějším provozem počítejte na Pražském okruhu mezi 82. a 3. kilometrem ve směru na letiště. Tady totiž probíhají práce na silnici, proto se tu tvoří kolony. Pozor také na trase z Benešova na Prahu u Senohrab, i tady budete popojíždět v kolonách a na Kladensku na silnici 3. třídy u Lotouše stojí odstavený traktor. Tady projíždějte opatrně a pomalu. Tolik dopravní servis, teď už jsou na řadě zprávy a s nimi Eliška Votrubová.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
6: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Podpora v nezaměstnanosti se sníží. Hrad by měl mít v rozpočtu více peněz. U Slaného otevřeli novou část D7.
1: Rádio Blaník.
2: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Vláda včera schválila návrh se snížením podpory v nezaměstnanosti. V prvních dvou měsících má klesnout z 80 na 65% výdělku. Maximálně má činit 60 místo 80% průměrné mzdy. Snížit se má i při rekvalifikaci nebo pro rodiče malých dětí a ty, co v poslední době pečovali o blízké. Na webu o tom informoval rezort práce. Pro letošní rok by měla mít kancelář prezidenta republiky v rozpočtu 425,4 milionu korun. Je to o zhruba 4 miliony víc, než jí přidělil letošní rozpočet. Rozpočtová kapitola kanceláře zahrnuje nejen prezidentskou kancelář, ale taky příspěvkové organizace Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány. Začátek září přináší změny i ve veřejné dopravě. Třeba v Táboře upraví jízdní řády městských autobusů. Novinky se dotknou vybraných ranních, odpoledních i večerních spojů. Pokračuje mluvčí radnice Luboš Dvořák.
3: Některé autobusy lépe navážou na vlaky a obráceně. Chceme například, aby se lidé ráno dostali městskou hromadnou dopravou k nádraží s rozumnou rezervou právě před odjezdem vlaku, protože třeba z Tábora se hodně dojíždí za prací do Prahy.
2: Cestující by si podle něj ode dneška raději měli kontrolovat spoje, třeba na webu idost.cz. Řidiči mohou ode dneška využívat novou část dálnice D7 mezi Knovízem a Slaným. Nový asfalt je na přibližně 3 kilometrech. Stále se však jezdí pouze jedním pruhem v každém směru. Stavbaře teď čeká dokončení druhé půlky. Tolik zprávy a pokračuje Iva.
0: Iva Lecká
1: na Rádiu Blaník.
4: Krásné odpoledne, do Prostějova se Rádio Blaník chystá tento pátek s letním koncertem. No a dneska to tam zajel zkontrolovat náš krajánek Vlasta Suk. Už za chvilku se nám přihlásí přímo z místa. A v dobré zprávě představíme jednu vychytanou aplikaci, která skvěle pomůže s učením a taky přípravou na přijímačky. No jo, začala škola. Sára Dvořáková vám řekne víc. A my startujeme hezky česky, je tu Karel Gott a Lucie Bílá.

0: Na Blaníku za 3:15.
1: Jedeme sama.
2: Krajánek, Rádia Blaník.
0: A já jsem slíbila, že se spojíme živě s Vlastou Sukem, který je dneska v roli krajánka. Máme úterý, tak Vlastiku, jsi s námi, ahoj.
3: Dobré odpoledne, já tě zdravím taky samozřejmě všichni posluchače Rádia Blaník. Hlásím se z Prostějova, kde už to tento pátek vypukne. Další z letních koncertů Rádia Blaník. Já jsem teď na náměstí, kde se to všechno uskuteční a mám tu taky dvě náměstkyně, jednak Miladu Sokolovou, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A Marcelu Žubkovou, taky vás zdravím, dobrý den.
5: Dobrý den vám všem.
3: Jak se těšíte?
5: No já osobně se moc těším, no a každopádně chtěla bych pozvat všechny posluchače a vůbec Prostějováky i okolní k nám na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Od 16 hodin v pátek se na vás všichni těšíme, bude to úžasná show a bude to vlastně takové zakončení našeho prostějovského léta.
3: A já si vás trošku vyzkouším, jestli pak si pamatujete, kdo tady bude zpívat u vás.
4: Samozřejmě, že si to pamatuji, bude to kapela Slza, Blanická kapela, Petr Kolář a Janek Ledecký. Moc se na ně těšíme.
3: No teda vy jste dobrá. Tak a teď nám prozraďte něco o Prostějovu, jakožto městu, co tady všechno máte.
4: Městou Prostějově se nachází dvě národní kulturní památky, ať už je to radnice či národní dům. Určitě všichni zveme podívat se do radnice a radniční věže, která je skutečně vysoká a pohled z ní je určitě nádherný. Samozřejmě Kotěrův národní dům je také nesmírně povedenou národní kulturní památkou. Kam bych ráda lidi pozvala, určitě do zámku Perštinského, který oslavil nedávno 500 let od položení základního kamene, ale samozřejmě i například do Muzea harmonií, které tu nedávno vzniklo přímo zde na Prostějovském náměstí v jednom z nádherných domů z první republiky rytíře von Chmelař.
3: A taky mi něco říká, že jste město sportu, nepletuli se.
5: To vám to říká velice správně, protože jsme město nejen kultury, ale hlavně sportu. Jsme tím proslavení, tak jako prostějovský tenis. Každopádně fotbal se u nás hraje. Máme velodrom, takže momentálně probíhaly závody od Mara Malečka, takže tady opravdu v Prostějově máme velké vyžití, máme zde hodně sportovních klubů, sportovců, takže podporujeme sport jak mládež, tak dospělácký, hokej, jak jsem zmínila, fotbal, všechno možné, na co si vzpomenete.
4: Do třetice je město Prostějov městem módy. Od roku 2019 probíhají na hlavním prostějovském náměstí módní přehlídky, kdy se obracíme na prostějovské firmy či butiky a oni předvádí své zboží. Je to vždy nádherná ukázka.
3: I tohle je tedy Prostějov. Dámy, já vám děkuju pro tuto chvíli a po 17. hodině rozebereme kulturu u vás. Budu se těšit a zatím nashledanou.
4: Nashledanou.
5: Nashledanou, také se budeme těšit.
0: Tak zdravíme do Prostějova a my se taky budeme těšit po 17. hodině.
2: Jsme Blaník
1: a jedeme za vámi.
0: A teď už si dáme další českou písničku Michal Penk a písnička o bláznech. No a za chviličku taky Michal Hrůza a písnička Budu ti vyprávět. Máme 14:15 a jsme Blaník. Dobrý den.

0: Hezky česky.
1: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.
2: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: To byl Michal Hrůza s písničkou Budu ti vyprávět. No, my vám za chvilku povyprávíme v dobré zprávě o aplikaci Restedy. Je to aplikace, která tedy směřujeme do Českých Budějovic, se týká právě této oblasti, protože tady vymysleli takového studijního asistenta s AI. Je to velký pomocník, v dnešní době jsou ty technologie opravdu na vzestupu, ale tohle si myslím, že je velký pomocník pro vás, kteří se třeba letos budete připravovat na přijímací zkoušky, ale nejenom pro vás, co se budete připravovat na přijímačky, ale taky pro ostatní, kteří třeba mohou s učením bojovat. Za chvilku Sára tedy řekne podrobnosti. No a z hudby si dáme třeba z těch českých Miraje a Vedle tebe usínám.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
2: Tento týden vepřová plec u Zemana za senzačních 69,90. No ano, 1 kg jen za 69,90. Nevěříte?
1: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 69,90. Opravdu, čerstvá plec jen za 69,90. A pozor, akce platí jen do této středy. Více na prodejny Zeman.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
3: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
5: Zahradnictví Jevany vás očekává. Když kvete zahrada, kvete i nálada. A v Zahradnictví Jevany České zemědělské univerzity najdete všechno, co k tomu potřebujete. Bohatý výběr hortenzí, komulí, perovský, eukalyptů i pestrý sortiment trvalek. Vyberte si rostliny, které vám budou dělat radost celé léto. Zahradnictví Jevany. Přijeďte si pro zahradu plnou života. lesy.czu.cz.
6: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
9: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9 990. Když mobily...
3: Tak Mironet!
7: Klikni dvakrát!

0: obraze.
1: Přesně to je Blaník na našem webu a sociálních sítích.
0: Videa ze studia.
1: Fotky z našich akcí.
0: I zajímavé příběhy vašich oblíbených moderátorů.
1: A k tomu soutěže o lákavé ceny.
0: To všechno je Blaník na Facebooku a Instagramu. České rádio.

0: to byl Mike Oldfield a Bonnie Tyler a písnička Islands. Vzpomínka na Bonnie Tyler, která nás 8. července opustila, letošního roku odešla do hudebního nebe. No a teď nás čeká dobrá zpráva.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s dnešní dobrou zprávou je tu samozřejmě Sára, tak já tě zdravím, ahoj.
2: Děkuju, ahoj Ivi a zdravím všechny posluchače. 1. září je tady a děti se vrátily do škol. A kdo nechce zažívat horké chvíle na konci pololetí nebo před přijímačkami na střední školu, neměl by začátek školního roku podcenit. V Českých Budějovicích chtějí žákům s učením pomoci. A to platformou Restady, což je česká aplikace fungující jako digitální studijní asistent s umělou inteligencí. Ta pomáhá nejen s běžným učivem 6. až 9. tříd, ale hlavně s přípravou deváťáků na jednotné přijímací zkoušky Cermat z češtiny a matematiky. Aplikace funguje jako takový osobní doučovatel v kapse. Učivo vysvětluje formou krátkých dialogů a srozumitelných bloků, nabízí tisíce procvičovacích otázek a podle odpovědí zjišťuje, v čem má konkrétní žák problém. Umělá inteligence mu pak připravuje další otázky právě z oblastí, které mu nejdou. Když dítě odpoví špatně, aplikace mu rovnou vysvětlí, proč je správná jiná odpověď. Pár informací ještě doplní primátorka Dagmar Škodová-Parmová.
3: Je to unikátní projekt, který vymysleli žáci tady ze střední školy obchodní akademie a my jsme ten projekt vyzkoušeli, odpilotovali na jedné z našich základních škol. Všem se velice líbil a ta práce je s tím programem velmi intuitivní, no a tím pádem jsme se rozhodli od nového školního roku tuhle možnost dát všem žákům na našich základních školách ve 2. stupni.
0: Čoveče, kde já mohla bejt, kdyby tohle bylo za mých mladých let? Rozumíš? Já mohla bejt třeba doktorka.
2: No ještě jsem chtěla říct, kdyby to už věděl Tobík teďko, že tohle existuje, když se chystal na přijímačky.
0: No, tak ten na rozdíl ode mě je opravdu chytrý, jo.
2: Ale prosím.
0: Ten by to nepotřeboval. No nic, tak děkujeme za dnešní dobrou zprávu. Měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
1: Tak jsme ten 1. školní den společně zvládli.
5: A zítra nás čeká 2. školní den a 2. účtenka.
1: Ano, dneska jsme zaplatili tu 1. poprázdninovou.
5: A jestli máte tipy, jak si prodloužit léto, tak jsem s nimi.
1: Těšíme se na vás zase v 6 ráno. Petr Slíva
5: a Adéla Zahradníčková.
1: Na Blaníku.
4: Rádio Blaník. Pohodové ráno.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: KIK. Víc pro podzim a pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Když život prudce zastaví.
10: Zase jsem jí našel v tramvaji.
11: A vy jste všichni rodina?
10: To nejsme.
9: Vždy je dobré mít se koho chytit.
10: Lidi jsou dobří. No, musí dostat příležitost.
9: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
12: Soubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
13: Zase lítáš v oblacích.
14: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
13: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
14: Tak honem, ať vám neuletí!
15: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
13: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
15: Více o akci na
16: Firma na zážitky
15: CZ.
17: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: To byl DJ Bobo, posloucháte Rádio Blaník, 15. hodina je před námi, za chviličku budeme pokračovat, dáme si pravidelný servis počasí, doprava, zprávy, to už znáte, no a potom další písničky a bude to třeba Michal David. Taky si dáme Řeku zázraků, je, tu miluju, a Hanka Zagorová. Mimochodem čeká nás víkend s Hankou Zagorovou. A taky to bude Tereza Kendlová. A tak já nám později narty, ať ukradnou nám diamanty. Diamanty. No to budou samé diamanty, hudební diamanty, které nabídnu po 15. hodině. A 15. tu bude za 6 minut. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Spokojenýpes.cz nejen pro psí parťáky. Spokojenýpes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. Spokojenýpes.cz.
4: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá Kovoagrex.cz. Kovoagrex.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
6: Blaník. Pěkné odpoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Večerní obloha bude jasná až polojasná, nejnižší teploty 13 až 10 stupňů. Zítřejší den bude spíše polojasný až oblačný, přechodně může být odpoledne i zataženo. Teploty se budou pohybovat mezi 23 a 26 stupni. Tolik o počasí, teď se podíváme na silnice.
1: Jak bude?
7: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
6: Komplikace vás čekají na dálnici D8 na 9. kilometru směrem na Ústí nad Labem. Tady stojí na krajnici porouchané osobní auto, dávejte si při projíždění pozor. Pozor také na Kladenskou na silnici 3. třídy u Lotouše, tady stojí odstavený traktor, i tady projíždějte opatrně. A na Pražském okruhu mezi 82. a 3. kilometrem ve směru na letiště probíhají práce na silnici, z toho důvodu se tvoří silnější provoz. Tolik dopravní servis, teď už jsou na řadě další zprávy a s nimi kolegyně Eliška Votrubová.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Deficit rozpočtu by se měl od roku 2028 snižovat. Za naftu si řidiči zřejmě zase připlatí. Kandidátky pro letošní volby jsou venku. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Schodek státního rozpočtu by se po zvýšení na 389 miliard korun v příštím roce měl v budoucnu snižovat. A to od roku 2028. Předpokládá to střednědobý výhled ministerstva financí. Za dva roky by měl být deficit 360 a v roce 2029 250 miliard korun. Ceny za naftu podle analytiků zřejmě zase vystřelí. Kvůli drahé ropě a nedostatku kapacit rafinérií by mohla zdražit i o víc než korunu. Litr by mohl stát až 47 korun. Nahoru zřejmě půjde i benzín, nicméně u něj by zdražení nemělo být tak výrazné. Kandidátní listiny pro letošní komunální volby jsou zveřejněné. Voliči už tak mohou zjistit, kdo se v jejich obci uchází o místo v zastupitelstvu. A rozdíly mezi jednotlivými obcemi jsou poměrně výrazné. Kde bude největší výběr, ví místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová.
3: Největší výběr budou mít voliči tradičně v hlavním městě Praze, kde je zaregistrováno 1060 kandidátů na 24 kandidátních listinách. Kandidáty pouze jedné volební strany budou voliči vybírat v 1842 obcích.
2: Tyto volby se pak vůbec neuskuteční ve třech obcích, protože tam nebyla podána kandidátní listina nebo byl počet kandidátů nedostatečný. Na rozvodně u elektrárny na východě Německa se našla výbušná zařízení. Policie uvedla, že zjistila poškození na jednom z elektrických vedení. Na místě zasahují i pyrotechnici. Nikomu ale nebezpečí nehrozí. S odvoláním na své zdroje o tom informovala agentura DPA. Tolik zprávy a za mikrofon se vrací Iva.
0: Iva Lecká
1: na rádiu Blaník.
4: Ano, pokračujeme dál, no a za chviličku se vypravíme v pravidelném čase jako každý všední den. Na výlet Mirek Táborský nás včera vzal v pořadu na cestách do Bečova nad Teplou a dneska se na tohle místo vrátíme, ale teď už Michal David a největší z nálezů a ztrát. Pohodové odpoledne.

0: tak pojďte na výlet. Hanka Zagorová, Řeka zázraků. Pojďte na výlet. Pořad na cestách s Mirkem Táborským a Bečov nad Teplou.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí blaníci. Minule jsem vás pozval do Bečova nad Teplou a věnoval jsem se historii tamního hradu. Dnes budu s dovolením pokračovat. Hrad náležel nějakou dobu Rýzmburkům a po nich šlo bečovské panství několikrát, jak se říká, z ruky do ruky. V roce 1495 ho koupili pluhové z Rabštejna, kteří zbohatli na těžbě cínu ve Slavkovském lese. Když v roce 1501 zdědil majetek Hanuš Pluch z Rabštejna, výrazně upravil starý hrad stavbou propojovacího traktu, takzvanou tabulnicí, mezi západní obytnou a východní věží s kaplí. Současně přestavil obytnou věž pod vlivem pozdní saské gotiky a začal s přestavbou starého paláce za Bergfritem, neboli obranou věží. Tento blok, zbudovaný v renesančním slohu, nese dodnes po něm označení Pluhovské domy. V roce 1624 po bitvě na Bílé hoře získali bečovské panství Questenberkové, kteří ale hrad už neobývali. Za 30leté války ho měla chránit 50členná posádka, ale Švédové tuto pevnost v roce 1647 dobili a obsadili. Po válce už byl hrad považován za zbytečný a sloužil jako sýpka a sklady, kaple dokonce jako mlékárna. Začátkem 18. století postavil v předhradí Jan Adam z Questenberka nový barokní zámek se zahradami, skleníky a divadlem. Významným se stal rok 1813, kdy bečovské panství koupil Frederik August Alexander Beaufort Spontén. Zhruba o půl století později plánoval jeho druhý syn vévoda Alfred Charles August, že propojí hrad se zámkem, ale příliš vysoké náklady na takové úpravy starého objektu ho od tohoto záměru odradili. Ale byl to právě on, kdo v roce 1838 zakoupil od církve relikviář svatého Maura. Po druhé světové válce přišli Beaufortové podle Benešových dekretů o bečovské panství. Hrad přešel pod státní správu a zůstal dlouhá léta prázdný a nevyužitý. Tím však historie Bečova nad Teplou neskončila. Naopak, časem se začalo blýskat na lepší časy, o kterých vám budu vyprávět příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Drahý Richard Miller na Planíku, za 5 minut bude 15:30. Dneska máme úterý, takže i dnes navštíví Rádio Blaník dopravní experta mluvčí ŘSD Honza Riedl. Krátce po 16. hodině přinese aktuální informace z našich silnic a dálnic a bude odpovídat na vaše dotazy. Tak pokud se chcete na cokoliv zeptat, už teď můžete posílat svoje dotazy na 603 118 118. Teď mi nakouknul do dveří, takže už je tady připraven odpovídat na vaše dotazy. Tak pište, pokud vás cokoliv zajímá.
1: Izomat stavebniny. Moderní,

0: perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asti Natura a Asti Colory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Děti, manžel, já. Myslet na zdraví celé rodiny je někdy vážně výzva. Jsem takový náš rodinný manažer zdraví. Proto nakupuju na Puravia.cz. Přírodní doplňky stravy pečlivě vybrané odborníky. S čistým složením, na kterém si Puravia zakládá. A právě teď se slevou 10% na produkty z kategorie imunita. Protože s návratem do školy myslíme na imunitu celé rodiny. Puravia.cz. Čistá cesta ke zdraví.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gear? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
8: Zahradnictví Jevany vás očekává. Když kvete zahrada, kvete i nálada. A v zahradnictví Jevany České zemědělské univerzity najdete všechno, co k tomu potřebujete. Bohatý výběr hortenzí, komulí, perovský, eukalyptů i pestrý sortiment trvalek. Vyberte si rostliny, které vám budou dělat radost celé léto. Zahradnictví Jevany. Přijeďte si pro zahradu plnou života. lesy.czu.cz.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.pragueboats.cz.
9: Už vím.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
12: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
13: Seta od Tytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Jsme Rádio Blaník.
3: Tak když spolu spíš.

0: Michal Tučný a poslední kovboj na Blaníku za 5 minut 3/4 na 4.
1: Sluníčkové září
2: s Blaníkem a Centropolem.
0: Jojo, na Blaníku se budou zase rozdávat peníze. Sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem 100 000 za jednu jedinou samolepku. Na Blaníku čeká přesně, možná právě na vás tohle. Získali jste na některé z našich akcí sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu. Máte možnost třeba ještě v pátek v Prostějově, ty nejbližší termíny, anebo v sobotu v Pardubicích na dalších dvou letních koncertech Rádia Blaník. Pokud ale už samolepku máte, tak si ji co nejdřív nalepte někam, kde bude dobře vidět. Může to být opravdu kamkoliv, jo? Na okno, na auto, na ledničku, na dveře, na počítač, prostě kamkoliv, aby byla dobře vidět. A možná na tom už brzy pořádně vyděláte. Napište nám na číslo 603 118 118 svoje jméno, příjmení, adresu místa, kde najdeme vás, ale taky vaší nalepenou samolepku. A to nám pošlete. Zaregistrovat do hry se taky můžete vyplněním formuláře na našem webu radioblaník.cz. No a potom, přátelé, buďte ve střehu, protože každý týden jezdíme od pátku do neděle za vámi. Hledáme vaše vylepené samolepky. Když za vámi dorazíme, samolepku najdeme, dostanete 5 000 korun v hotovosti. A pokud budete navíc ještě zákazníkem Centropolu, tak vám dáme ještě 7 000. Teda 7 000 dohromady, jo. 7 000. A to pořád není všechno. Jeden z vás získá navíc ve velkém finále. No přátelé, to vás položí rovných 100 000 korun. Tak si stačí dobře tipnout a mít to správné štěstí, no k tomu se postupně v našem vysílání dostaneme. Teď je důležitá ta samolepka nalepená na viditelném místě. Tak držím pěsti.
2: Sluníčkové září
1: s Blaníkem a Centropolem.
0: Tak vyždímala jsem ze sebe úplně všechno dneska, vám teda musím říct. Za chviličku Martin Císař a společně s ním taky Honza Rýdl, náš dopravní expert. Tak poslouchejte dál a já se na vás těším zase zítra.
1: Petr platí vaše účty.
2: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
3: Tak Michal David, já jsem strašně rád, že to víte. Tak držel palce.
4: A byl to Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr, vy.
3: Je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
1: Napište nám, co byste chtěli proplatit. A pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
2: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno, krátce po 7.
1: Petr platí vaše účty.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
6: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
7: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
6: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
7: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
12: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Zános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.

0: Ještě 7 minut a máme 16 hodin, posloucháte Rádio Blaník a v té další hodince Činasky Bára Hosnedlová. Každá česká vlajka má slovenský klín. Dále to budou Eva Farná. Loďka papírová, proudu zas. A nebo taky Nightwork a Čekám na signál.
1: Nikdo však u nás neměl tušení, že globální způsobíme rušení.
0: Krásné letní odpoledne, Blaník dál bude hrát hezky česky.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Pila Smrčiny hlásí. Čekání patří do fronty a ne na stavbu. Pila Smrčiny České zemědělské univerzity má vše skladem a ihned k odběru. Stavte bez čekání. pilasmrčiny.cz.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
6: Hezké odpoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Obloha k večeru bude jasná až polojasná, nejnižší teploty 13 až 10 stupňů. Zítřejší den bude polojasný až oblačný, přechodně může být i zataženo. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Tolik o počasí a teď už se podíváme na silnice.
2: Kdy bude to správné počasí na výlet?
7: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
2: Za volantem.
6: Komplikace vás potkají na D6C na 11,5 kilometru ve směru do Prahy. Tady stojí porouchané osobní auto, dávejte si tady při projíždění pozor. Komplikace jsou také na výjezdu z Rakovníka do Lubné, kde bourala 3 osobní auta. I tady počítejte s možnými komplikacemi a projíždějte opatrně. A pozor také na Kladensku na silnici 3. třídy u Lotouše, tady stojí odstavený traktor. Tolik dopravní servis, teď už jsou na řadě další zprávy a s nimi kolegyně Eliška Votrubová.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: SPD nesouhlasí se snížením podpory v nezaměstnanosti. Záchranáři v létě řešili více případů. Brno čeká sportovní víkend.
1: Rádio Blaník.
2: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Koaliční hnutí SPD nesouhlasí se snížením podpory v nezaměstnanosti. To včera schválila vláda. Předseda hnutí Okamura chce téma ještě otevřít na jednání koaliční rady. Podle SPD jde o trestání pracujících, kteří se chvilkově ocitnou bez zaměstnání a mají na podporu nárok. Čerstvě plnoletý řidič na Frýdecko-Místecku přišel o papíry. V srpnu mu totiž policejní měřič v Dolních Domaslavicích naměřil rychlost 148 km v hodině. Nejvyšší dovolenou rychlost tak překročil o 93 km. Dopravní policisté mu na místě zadrželi řidičák a další jízdu zakázali. Uplynulé prázdniny bilancují taky záchranáři. Třeba ti v Královéhradeckém kraji měli v létě téměř 12 000 výjezdů. To je meziročně o 9% víc. Na vyšší vytíženosti záchranky se projevila hlavně červencová a srpnová vedra. Nejvíc výjezdů měli kvůli úrazům, kterých bylo okolo 2 000. V Brně se v sobotu uskuteční 11. ročník Dne náborů. Na Kraví hoře a na přilehlém koupališti si děti i dospělí budou moci vyzkoušet desítky různých sportů. Co všechno bude k vidění, ví mluvčí společnosti Stares Sport Martin Lísal.
3: Nově se představí například hobbyhorsing, gymnatlon nebo padel, kteří tak doplní tradiční a populární sporty jako fotbal, hokej a volejbal. Mezi dlouholeté účastníky Dne náborů patří také Medlánecký aeroklub, jehož členové si pro návštěvníky mimo jiné nachystali i dynamickou ukázku své činnosti v podobě přeletu nad areálem.
2: Já doplním, že vstup na akci je zdarma. Tolik zprávy a teď je připravený Martin.
4: Jsem tu a nejsem sám, přeji krásný dobrý den a za minutu 16 hodin.
0: Martin Císař
1: na Rádiu Blaník.
4: A dámy a pánové, dneska máme úterý krátce po 16. a to je jasná věc, že za chvíli je tu dopravní expert Rádia Blaník a mluvčí ředitelství silnic a dálnic v jedné osobě, tedy Honza Riedl, a za chvíli si budeme povídat. Teď je nasky, za chvíli Abba a potom ještě Eva Farná.

0: Tohle byla Eva Farná, vy posloucháte Rádio Blanika, písnička Všechno nebo nic.
1: České silnice a dálnice z první ruky.
2: Honza Rýdl.
1: Dopravní expert Rádia Blaník.
0: A už je tady dopravní expert Rádia Blaník Honza Rýdl. Honzo, krásné odpoledne ti přeji.
3: Krásný den, krásné léto, ještě pořád máme, docela to vypadá jako léto. I když teďka, jestli se zeptáš na to, jak to kde v republice jezdí, tak já si připadám, že jsem tady dost zbytečně, že mařím váš čas. Nebo bych možná mohl zkusit zaspívat, že bychom pokračovali v hudebním bloku, protože teď jsem mluvil s dispečerama Národní dopravního informačního centra, ty mi říkali, že hele, všude prakticky dobrý, tak jako možná silnější provoz kolem Brna na D1, ale jinak dobrý. Prosím vás všechny, takhle to udržme, takhle to pohoda.
0: Ale takovéhle zprávy se nám určitě líbí. Doufám, že to takhle bylo veselé i po ránu a dopoledne na českých, moravských a slezských silnicích.
3: Tak ráno bylo něco maličko, ale furt jako ten den mi přijde jako docela pěkný, jako to jsme se všichni tak jako třásli první školní den na hru za běs. Víte co, nejdůležitější bylo, že bylo hezký počasí. Dokonce i ten můj kluk dneska do toho prváku střední školy vyrazil autobusem, já jsem s ním spokojený.
0: Můj vlakem, ale to něco podobného. Já se tě zeptám, já tobě taky. Honzo, já se tě zeptám na dobré zprávy. Jaké pro nás máš?
3: Já mám asfaltové, betonové a svodidlové zprávy. Já jsem si uvědomil strašnou věc, a sice, že já tady neustále prostě na vás hřmím, že o těma kilometrama dálnice, jak to stavíme, jak se takhle nikdy nestavilo od poslední doby ledový a prostě jaký jsme úžasný. Ale víte co, jako je strašně důležitý. Dálnice fajn, jo. Ale strašně důležitý jsou takový ty 1, 2, 5 kilometrů někde nějakého obchvatu, protože to přímo zlepšuje život opravdu konkrétním lidem. Jo. Třeba teďka zítra začínáme stavět na silnici číslo 20 obchvat Hněvkov Sedlice. Já nevím teda, kdo z vás teda jako zrovna ví, kde je Hněvkov a Sedlice. Je to na trase z Písku na Plzeň. Dobře, tak jako ať se Plzáci neurazej. Je to z Plzně na Písek, ne. Je to 7 kilometrů. Do provozu to půjde za 2 roky, v roce 29. Tak dobře, za 2 a čtvrt. Jo. Ale v každém případě je to strašně důležitých 7 kilometrů, protože Hněvkov, Sedlice, ale i dopravu to prostě jako strašně sklidní, zmírní, těm lidem už to nebude jezdit pod oknama. A něco podobného třeba stavíme teďka už velmi intenzivně už rok v Mělnickém v Telnu, což je mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví. A tam je takový sice krásný zámek, to je všechno hezký, ale je tam taková strašně blbá serpentína. A neříkejte, že to nevíte, jo. Kdo jste tam jel jenom jednou, tak víte, prostě ta serpentína je blbá a ty kamiony se tam prakticky vůbec nevyhnou a ten, kdo jede do Škodovky nebo ze Škodovky, tak se tam prostě skřípe zubama. Hele, tak tam teďka tady ten asfalt bude mít ani ne 2 kilometry, ale bude tam tunel a bude to strašně důležitý a strašně to tu cestu zpříjemní. No tak takhle my prostě opravdu hezky, příjemně, mile hňácáme ten asfalt pro vás.
0: Ale to se skvěle poslouchá. Honza Rýdl, to je náš host a konec konců host, on je tady jako doma. A vy se můžete ptát na cokoliv. 603 118 118, to je naše SMS brána, anebo klidně pošlete maila na studio@radioblanik.cz. Honza bude odpovídat, je fakt, že už pár otázek přišlo a jsou velice zajímavé, ale jedna mě dostala. Já jsem ti neřekl záměrně a teď se tě na to zeptám.
3: Ježiš.
0: Hanička Brno.
3: Haničko.
0: Jaké je Honza znamení, protože je stále veselý? Jaké jsi znamení?
4: Ale Haničko, už jste viděla veselýho štíra.
0: No teda si štíry, jo, tak to bych, já bych to taky neřekl. Tak Honza za chvíli dál s námi a buďte s námi i vy.
3: Asfaltový štír.
1: České silnice a dálnice z první ruky.
2: Honza Rýdl
1: na Rádiu Blaník.
0: A tady u nás dál hezky česky Nedvědi a písnička Kohouta, za chvíli taky Nightwork a Čekám na signály. Já vám přeji krásné odpoledne a Honza Rýdl tady s námi zůstává až do 17 hodin.

0: Jo, tak tohle byly Nightwork a vy posloucháte Radio Blaník.
1: České silnice a dálnice z první ruky.
2: Honza Riedl.
1: Dopravní expert Rádia Blaník.
0: Honza je tu s námi a chodí nám různé SMSky a tady se píše: chlapi, vy se tam bavíte, smějete, že je všechno v pohodě, ale proč se uzavírají odpočívky na dálnice D1? Honzo, otázka.
3: Ale neuzavírají.
0: No, nevím, tady mi to píše.
3: Jo, ano, uzavírají, ale jenom proto, aby jsme je třeba rozšířili nebo dostavili, což je zrovna teďka aktuální, to se hodí. Třeba zrovna příští týden budeme dávat do provozu nebo znovu otvírat podstatně rozšířenější odpočívku u Vyškova, to je na D1, a tam to je odpočívka, která bude samozřejmě jako s pumpou a doplnili jsme tam samozřejmě nějaké cvičení a nějaký posezení a takovýhle, aby vám tam bylo příjemně. A když o tom mluvíme, jo, tak jsem furt pod tlakem, že třeba jako kamionáci nemají kde parkovat, že jo. Tak pojďme si udělat jenom takovou celostátní, ne Vyškovskou, ale celostátní rekapitulaci. V tuhle chvíli máme v České republice na dálnicích kolem 4000 parkovacích míst jenom pro nákladní dopravu. A stavíme další a další, rozšiřujeme, tak aby jsme v roce 2031 měli kapacitu nějakých 6800. Jo, fakt se snažíme hodně. Zas na druhou stranu, když si vemete, že kolem Prahy denně projede nějakých 25 tisíc kamionů, tak my i když postavíme 6800 a ostatní se rozhodnou, že zaparkujou. Já nechci být škarohlíd, ale jsem realista. Ale opravdu stavíme a snažíme se.
0: Dobře, Honzo, teďko z té naší dopravní tepny D1 Praha Brno míříme někam trošku jinam. Ty máš nějakou pozitivní informaci nebo jestli je jako pozitivní Zarachova?
3: No jo, šup dohor, tam jako v těchto vedrech jako je příjemnic. Hele, no, pozitivní je v Harachově na soutoku Jizery s Mumlavou je most, ten je z roku 1860, z takových krásných bloků, vypadá opravdu krásný, nicméně poslední technická prohlídka zjistila, že je v havarijním stavu. Ale bacha, jako, teď poslouchejte dobře, tenhle náš most nám nepatří, nebo tenhle náš most by nám neměl patřit. No prostě něco, hele, tady ten most.
0: Teda,
3: no to je právě otázka, kterou teďka má zodpovědět soud, protože tam nevede ani dálnice, ani silnice první třídy, už dávno nám neměl patřit. Akorát, že si ho ani kraj, ani Harachov nepřevzali. No bodej by, kdo by si taky jako vzal do správy jako havarijní nebo skoro havarijní most, jako ta investice jako blázen, desítky milionů. Na druhou stranu je to historická památka, už by se dalo říct, jo. Takže bylo to samozřejmě úřední chybou, protože to mělo přejít jako do správy toho buď města nebo kraje. Je to můj názor samozřejmě, ať rozhodne soud, jo. Nicméně pořád je to napsaný na nás a oprava nebo stavba novýho, protože když už je havarijní, tak už je to skoro na nový most, tak to jsou desítky milionů. Ale nebojte, vyřešíme to a pokusíme se to udělat tak, aby to bylo citlivý k té

0: takový, aby jsme tu památku z roku 1860, řekněme, udrželi, jo. A hlavně, aby se tam dalo znova jezdit a znova bezpečně, pokud možno dalších 100 let.
1: Děkuju, Honzo, ty si dej kávu a my se za chvilku vrátíme k rozhovoru, protože nám chodí spousty textových zpráv a vy máte různé otázky na našeho hosta. Hosta, furt to říkám, dítě tady doma. Honza Riedl.
2: České silnice a dálnice z první ruky. Honza Riedl. Na Rádiu Blaník.
3: Chystáte se dát své úspory za ojeté auto? No moment! Co takhle nové MG už od 350 tisíc? Projď se v MG na největší

0: 9. od 10 hodin.
1: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristoval, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
2: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
3: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy,
4: yeso!
3: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
4: La Tropical!
3: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
4: Yeso!
3: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s obyčkou na střeše.
6: No jo, autobus. Tomu se to jede, když má svůj pruh.
7: Jenomže ty máš auto, tak přibrzdi.
8: Některé cesty nekončí v koloně. S Pit lítačkou můžete jet dál. Pit lítačka. Aplikace, která spojuje.
9: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
10: Festival chutí, jiřínkové slavnosti a výstava bonsai. Dny plné chutí, květin a pohody. Od 4. do 6. září. A pozor, na festival chutí je vstup zdarma. Výstaviště Lysá nad Labem.
11: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Anděle. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Boho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.
12: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
13: S tímhle šrotem to v životě nedodělám!
14: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
13: Mají i pořádný stroje?
14: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
15: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
16: ČTK Connect se znovu vydá na cesty zmapovat, kam a proč směřují evropské dotace z končícího programového období. Zaměříme se na východní a střední Čechy, střední Moravu a Prahu. Výsledkem budou reportáže a živě vysílané debaty z těchto regionů. Zapojí se svazek metropolitních oblastí a aglomerací, s ohlédnutím za dříve sledovanými projekty pomohou kolegové z rádií. 12-měsíční akce z pověření Evropské komise začíná v září.

0: Slovenská skupina Elan, písnička Ulica, dál hezky česky, za chvíli Helena Vondráčková, Václav Neckář a Znala pana pána.
1: České silnice a dálnice z první ruky.
2: Honza Riedl.
1: Dopravní expert, Rádia Blavy.
0: Tak Honzo, jdeme na otázky, bereš?
3: Pojďme SMS-kovat.
0: Kdy pojede dálnice D1 přes most za sjezdem na Benešov a bude to konečně otevřené?
3: No jasně, evidentně mluvíme o mostu Šmejkalka na kilometru 24 D1. Tam bude hotovo v červenci příštího roku, to znamená, předpokládám, že možná se pokusíme stihnout ještě před prázdninama. A bacha, tenhle víkend se vychystáme podle všeho asi převádět dopravu. Zatím jste jezdili po Starý Mostovce a od teďka od víkendu budete jezdit po Nový Mostovce. Ale furt to bude užší, furt dva jízdní pruhy, ale bude tam zároveň furt 80. Bacha na to, měříme ne proto, aby jsme vás nachytali, ale proto, aby to tam bylo plynulý. Díky za pochop.
0: Jdeme dál. Proč se pořád stojí od 180. kilometru dálnice ve směru na Brno? Kdy tohle konečně skončí? Kamioňák Jirka ze Zlína.
3: Jiříku, hele, pozdravujte ve Zlíně samozřejmě, jo, a celý Valašsko a Slovácko. Ale v každém případě, ale třeba teďka se tam nestojí jako moc, jako je tam zdržení, ale není to tam taková ta kolona, ale jsou tam často, je to pravda. Tak, tady to všechno skončí v okamžiku, kdy budeme mít hotovou mimoúrovňovou křižovatku, kterou rozšiřujeme na křížení D1, D2, to znamená vlastně ten východozápadní směr, že aby jsme nakřižovali správně kapacitně, a to bude příští rok na podzim. Hele, jestli to bude konec října, začátek listopadu, uvidíme, jak vyjde harmonogram, jak vyjdou práce, ale bacha, teď budeme někdy asi tak do měsíce měnit etapu, asi tak do měsíce, nechytejte mě za slovo, a část provozu převedeme v takovým obchvatíčkem, takovým proskokem na 52, to je ta vídeňská, jo, ale tak dávejte na to pozor, počítejte s tím, že se tam budou měnit dopravní režimy. Halt prostě musíme, protože stavíme za provozu, ten provoz taky někam vymístit. Díky za pochop.
0: Já děkuju za odpověď, Honzo, teď míříme do Prahy, budu konkrétní. Jak to vypadá s obchvatem újezdu nad Lesy, Běchovic a Úval, kdy to tedy pojede? Je to rok 27?
3: Tady to je stavba, která běží zároveň skoordinovaně se stavbou nového pražského okruhu na tom jihovýchodě, což je od Černého mostu, od Běchovic kolem Říčan na D1. To je šíleně důležité, je vlastně nejdůležitější dálniční stavba v celé střední Evropě, myslím si já. Hmm. A to bude hotový a do provozu to půjde na konci roku 28. Jsou tam nějaký technický legrácky, který je třeba vyřešit a nejsou úplně snadný, takže se to posouvá. Zároveň s tím si myslím, že se asi bude posouvat zprovoznění toho vymístění silnice číslo 12, právě aby provoz nejezdil přes Úvaly, nejezdil přes Běchovice, tak tady to má jít v součinnosti, jo. Takže tohle když tak ještě potvrdím, ale jinak ty stavby jdou dobře, ale fakt jsou složitý a jsou za veliký peníze, takže chápete, že tam opravdu je dennodenně tlak.
0: Ty si to, Honzo, naťuknul a s tím souvisí i tahle otázka, poslouchej. Jak to vypadá z Běchovic ve směru na D1 v okolí Říčan? Jak to tady jde?
3: To je ona.
0: Takže to je stejný. Honzo, v čem je podle vás, a to je trošku zajímavý dotaz, ale bohužel smutný, že se o prázdninách stalo tolik tragických nehod. Jak to vidíte vy? Vím, že nejste psycholog, ale jenom názor.
3: Hele, já jsem asfaltový psycholog docela silný teda za těch 12 let, co to dělám. Ale tady nebudu žertovat, no letos opravdu ty čísla fakt jsou nechutně vysoký. Nejsem dopravní policajt, který to vyšetřuje, ale jak jsem to sledoval, tak pokud vím, tak je to prostě jako nepozornost, je to alkohol, je to rychlost, někdy kombinace všeho. Já svým způsobem paradoxně, představte si, že mě i napadlo, že bych si přál, aby někdy na vině opravdu byl asfalt nebo beton, protože my bychom to opravili a pak by to bylo opravdu jako bezpečný, jo, na tom místě, ale my se prostě za vás, za ty volanty neposadíme. To znamená, moc vás prosím, koukejte před sebe, nekoukejte na ty mobily, jezděte spíš pomalejc, v klidu, sviťte teďka na podzim, hele, co mám radit, no, jako radím to sám sobě, když do toho sedám, prosím opatrně.
0: Píše taky František, ten nám napsal: krásný den, zdravím, Honzo, stane se někdy z přechodu pro chodce na R7 u letiště v Praze Ruzini podchod nebo nadchod? Neskutečně to tam brzdí dopravu a je to vlastně i nebezpečné.
3: Co brzdí, to je ostuda, co? Hele, mít na dálnici přechod, jo, to je opravdu fakt jako hamba hamboucí. To jsme měli ještě jeden tamhle u Zbraslavy, že jo, na začátku D4, to už tam není, zaplať pambu. No jasně, že zmizí, a já si myslím, že to akorát nezmizí prostě příští týden. Souvisí to s tou stavbou, která teďka běží u letiště, to je ta nová mimoúrovňová křižovatka, velká, široká, kapacitní, vlastně je to na začátku D7, v místě, kde se tam odsaď bude odlupovat to pokračování pražského okruhu na sever, že jo, tak tam nejdřív postavíme tuhle mimoúrovňovku a potom se posuneme právě, aby jsme postavili tu křižovatku křižovatku, která bude odvádět tu severní část, budoucí severní část Pražského okruhu, a součástí právě tady té mimoúrovňovky bude i likvidace samozřejmě tady toho, tady té hamby toho přechodu. To znamená, já si myslím, že ten přechod zmizí, ale asi tak v horizontu 2 let. Takže hamba hamboucí, opravdu strašlivá. Já přivírám oči, kdykoliv tam jedu, protože opravdu přechod na dálnici nepatří, ale zmizí to, ale nebude to příští týden.
0: Zdravím pana Honzu a chci se zeptat na to, kdy plánujete otevřít most mezi Tuřicemi a Předměřicemi na Mladoboleslavsku.
3: Já jsem potom pátral, řekněme si otevřeně, tady to je silnice druhý třídy, není naše, ale jestli jsem koukal, respektive poprosil jsem Luďka, ten na to koukal, a kraj uvádí, že by se to mělo dávat do provozu teďka na konci září, jo, takže Tuřice, Předměřice na konci září by měly být zase usměvavější.
0: A máme finále, poslední otázka pro to dnešní odpoledne, Honzo, poslouchej.
3: No.
0: Když pojedeme po dálnici D5 ve směru Praha-Plzeň, tak moc prosím nemluvte na záplatách, ať si tady nepřekousnete jazyk, tak napsal nám posluchač Josef. Co ty na to?
3: No, Pepo, tak já mluvit nebudu, no.
0: Tak jo.
3: Ale ne, tak jako odpovím samozřejmě, no. Tak jo. Hele, tady mezi kilometry 61 a 68 je tam v plánu oprava, jestli mluvíme tady o těch kilometrech. Nicméně letos myslím si, že už se technologicky nestihne, protože za tu D5, kterou opravujeme už teďka na 2 místech, a ještě něco chystáme, a plus tam ještě letos bude nějaká rekonstrukce nějakých mostních závěrů, tak nesmíme prostě jako takhle jako obsadit kuželema a omezeníma, jo. Takže 61 a 68, myslím si, že příští rok nejpozději. No když ne letos, tak asi nejpozději příští rok, že jo, samozřejmě už abych šel, tak to opravíme. Tak prosím, moc nemluvte a koukejte přes ten volant dopředu, jak jsem říkal prvé, jo, dík.
0: Honzíku, díky moc a za týden zase ahoj, měj se krásně.
3: Krásný zbytek léta, mějte se.
1: České silnice a dálnice z první ruky. Honza Riedl na Rádiu Blaník.
2: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
4: Ano, máme pro vás další povídání. Tentokrát o Národním muzeu pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. A to přímo s jeho otcem zakladatelem Tomášem Vodochodským. Tak příjemný poslech.
2: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
7: Když život prudce zastaví...
8: Zase jsem ji našel v tramvaji.
9: A vy jste všichni rodina?
8: To nejsme.
7: Vždy je dobré mít se koho chytit.
8: Lidi jsou dobří. No, musí dostat příležitost.
7: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
10: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
11: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
12: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
13: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.

0: Pohodové odpoledne, posloucháte Rádio Blaník a za chvíli to budou Lucie Bílá, Josef Vojtek. Zítřejší ráno dám, svátku všem náhodám. Na Blaníku je písnička Kde kdo je dál a Petr Kotval. Kde kdo je dál, když jsem já dneska s tebou, nesmělej pát za mnou. A nebo opět a Radeček Eli, i tak to za to stojí. Tak tohle je Rádio Blaník, to, co hraje hezky česky pro vás.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: První

0: peněz.
1: Ne. Vstup zdarma. Písk Fest v Příbrami 4. až 6. září. V sobotu a v neděli už od 9 ráno.
2: Více na pískfest.cz.
3: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
4: Rádio Blaník, počasí. Rádio
5: Pohodové odpoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Obloha k večeru bude dnes jasná až polojasná, místy může být i oblačno, nejnižší teploty 13 až 10 stupňů. Zítřejší den bude spíše polojasný až oblačný, přechodně může být i zataženo, nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Tolik o počasí, teď dopravní servis.
6: Jsme Blaník.
4: Pohodové rádio do každého počasí. Za volantem.
5: Popojíždět budete na Pražském okruhu mezi 82. a 3. kilometrem ve směru na letiště. Tady probíhají práce na silnici, proto počítejte se silným provozem a s tvorbou kolon. Komplikace vás čekají také v Rakovníku, a to v Plzeňské ulici na úrovni Jisku. Tady bourala dvě osobní auta. Na místě už zasahují záchranné složky, počítejte tady s omezením provozu. Tolik dopravní servis, teď už jsou na řadě další zprávy a s nimi kolegyně Eliška Votrubová.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.
4: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Návrh státního rozpočtu je podle Pavla nedobrý. Dobrovolníci pomáhali na Šumavě s obnovou mokřadů. V Nepálu pátrají i v tunelech elektráren.
5: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Návrh státního rozpočtu na příští rok není dobrý, deficit je vysoký, uvedl to prezident Pavel. Hlava státu doufá, že návrh rozpočtu před konečným schvalováním ještě dozná změn. Stát by měl v příští rok hospodařit se schodkem 389 miliard korun. Na Šumavě během srpna obnovovali mokřady a rašeliniště. Akce se každoročně účastní dobrovolníci z celého světa. Přijeli třeba z Bulharska, Francie nebo Indie. V šumavských lesích například kosili kosou louky. Areál Zlínské zoo se rozrostl o nové místo pro všechny milovníky dobrého jídla. Právě dneska se tam otevřelo indické bistro Bák, což v překladu znamená tygr. Co návštěvníkům nabídne výmluvčí zoologické zahrady Romana Mikešová.
9: Navíc se nebude chybět třeba oblíbené butter chicken, chicken tikka masala nebo červený čočkový dhál. Milovníci rychlejšího občerstvení se mohou těšit na plněný indický chléb nan, na sendviče, hot dogy a také dezerty. No a podávat se budou i onigiri, což jsou japonské rýžové trojúhelníčky.
5: Bistro bude fungovat denně od 9 do 18 hodin. Počet obětí ničivých povodních v Nepálu a Tibetu přesáhl 1000. Pohřešováno je téměř 4000 lidí. Záchranné práce pokračují v odříznutých oblastech i v tunelech vodních elektráren. Mezi pohřešovanými je totiž přes 900 pracovníků z 12 elektráren. Přes 500 z nich je s velkou pravděpodobností uvězněno v tunelech. Tolik zprávy a pokračuje Martin.
10: Tak díky Eli a za hodinku se budeme těšit.
4: Martin Císař
7: na rádiu Blaník.
10: Já vám přeji krásné odpoledne, za necelé 2 minuty už máme 17 hodin a tady na Blaníku posílá Marie Rotrovou. Zřejmě letos nikde nejsou kytky.

0: Jaroslav Šbírka na Blaníku přeji krásné letní odpoledne s námi, tedy s Blaníkem. Kolega Krajánek Vlastasuk vyrazil na Hanou.
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Tam, kde se teď v pátek bude konat další letní koncert Rádia Blaník. Vlastíku, vítej ve vysílání, ahoj.
3: Ahoj, podruhé se hlásím do vysílání z Prostějova, přeju ti krásné odpoledne a zdravím i všechny posluchače Blaníku. Já jsem teď ve městě, kde to žije kulturou a důkazem toho je i další z letních koncertů Rádia Blaník, který se uskuteční už tento pátek. Budeme se na vás těšit na náměstí TGM. Mám tu také náměstkyni primátora Miladu Sokolovou, dobrý den.
4: Dobrý den všem posluchačům.
3: Tak vy se už nemůžete dočkat.
4: Ano, já už se nesmírně těším a samozřejmě od 16. hodiny tady až do té 22. budu poskakovat.
3: A jakého interpreta se nejvíc těšíte?
4: Já se samozřejmě nejvíc těším na Petra Koláře.
3: No a kromě toho tady bude Slza. Dál se vás ještě vyzkouším.
4: Blanická kapela a Janek Ledecký.
3: Přesně, vstupné se neplatí, takže se na vás budeme těšit od 16 hodin. Ale kromě tohoto koncertu, tady je daleko větší vyžití. Co další kultura?
4: Město Prostějov naprosto žije po celý rok kulturními událostmi. Už od počátku jara se můžeme těšit na různé přehlídky. Čeká nás samozřejmě každoročně Volkrův Prostějov. Prostějovské kulturní léto, které je nabité řadou koncertů, letních kin či divadla na náměstí. Můžeme se těšit už nyní na prostějovské hanácké slavnosti, které jsou tradicemi a hudebními vstupy nesmírně nabité. A samozřejmě nás čeká i prostějovská kulturní zima, kdy se město rozzáří různými stánky, drobnostmi, ale samozřejmě i výborným občerstvením a hlavně kulturním vyžitím.
3: Panečku, těch akcí je tady opravdu velká hromada. Kde posluchači najdou nějaké informace, kde by si přeci jenom mohli přečíst, kdy a kam vyrazit konkrétně?
4: Veškeré informace naleznete na webu statutárního města Prostějova www.prostějov.eu, samozřejmě na Facebooku statutárního města Prostějova i na turistickém informačním centru.
3: Tak a už všechno víte. Paní náměstkyně, já vám děkuji za rozhovor, ať se všechno vydaří a mějte se krásně, nashledanou.
4: Nashledanou, těším se v pátek.
3: Ano, taky se budeme těšit. V tuto chvíli se s vámi loučím i já a už brzy taky uvidíte fotky a videa na našich internetových stránkách radioblaník.cz. Tak ahoj.

0: Lucie Bílá, Josef Vojtek a zítřejší ráno. No jo, to zítřejší už bude druhé školní. A to nebude nějaké chodění domů někdy v 9 hodin nebo v 9:30. Já si myslím, že zítra minimálně do 12 a příští týden už se to rozjede na plné pecky. Tady u nás dál pohodové písničky, hezky český Janek Ledecký, také Daniel Hůlka anebo Petr Kotval.
1: Kde kdo je dál, když jsem já dneska s tebou, nesmělej pár za nocí.
0: Jste s Blaníkem a ten hraje hezky česky, krásné odpoledne.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
2: tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Proto to mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety.

0: kuchyně, první káva, malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yeso!
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
4: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.

0: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
1: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
2: tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Trápí vás špatná okna? Netěsní? Loupe se lak? Nebudou stěžka otvírat? Nemusíte hned okna měnit. Vyřešíme to.
5: Okna renovace.cz. Profesionální opravy špaletových i eurooken. Šetrně, precizně a s láskou k řemeslu.
4: Okna renovace.cz. My okna nelakujeme, my je milujeme.

0: To je paráda, jak to hraje Petr Kotwald a teď Janek Ledecký, jedna hezčí než druhá, a to za chvíli i ráj Dana Hůlky. Já vám stále přeji krásné, dobré odpoledne. Zítra úderem 9. dopolední tady bude. Tajemný rok. V tajemném roce měl premiéru film podle knížky Josefa Formánka. Hráli v něm například David Švehlík, Jaroslav Dušek, anebo také Ondřej Malý. Poznáte z ukázky, o jaký rok jde?
1: Vítám někde nad váma, kvůli tomu bych vás mohl zachránit. Padá!
2: Já nejsem takovej debil, že to tak žeru.
3: Za vším je řád.
2: Já prostě nemám jinou šanci.
0: Víte, v kterém roce měl film premiéru, tedy konkrétně film Zadrž, víc neříkej. Zítra si to nenechte ujít. Čeká vás?
4: Tajemný rok Rádia Blaník.
5: Tajemný rok.
0: Už teď se těší Petr Slíva s Adélkou Zahradničkovou.
5: Sluníčkové září.
4: Pojďte si s námi a Centropolem prodloužit prázdniny.
6: Máte naší sluníčkovou samolepku?
4: Napište nám kde a buďte ve střehu.
6: Možná vás za to královsky odměníme.
4: Poslouchejte Blaník a dozvíte se jak.
5: Sluníčkové září.
4: S Blaníkem
5: a Centropolem.

0: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: KIK. Víc pro podzim a pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
4: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Krásný dobrý podvečer, posloucháte Rádio Blaník, s vámi je Martin a za malou chvíli třeba hudebně skupina Turbo. Olympic.
1: Snad jsem to zavinil já.
0: A nebo Martin Maxa a Ráno v ulicích.
2: Kdo se vítr pozná, jak zvyšicí.
0: Na Blaníku si dál budeme hrát hezky česky, přeji krásný podvečer za 5 minut 18 hodin.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
5: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
7: Zveme vás na cestu kolem světa, kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování. Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště.
8: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Rádio Blaník, počasí.
9: Rádio Blaník. Hezký podvečer vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnešní obloha bude k večeru a v noci jasná až polojasná. Místy může být i oblačno. Nejnižší teploty 13 až 10 stupňů. Zítřejší obloha bude polojasná až oblačná. Přechodně může být i zataženo. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Tolik o počasí, teď dopravní servis.
3: Rádio Blaník.
10: Nejvíc pohody.
3: A nejvíc českých písniček.
10: Za každého počasí.
3: Za volantem.
9: Pozor na dálnici D11 na 23. kilometru ve směru na Prahu. Tady stojí porouchané auto místem, proto projíždějte opatrně. Na D8 na 19. kilometru směrem z Lovosic na Prahu stojí porouchané osobní auto. I tady dejte raději nohu z plynu. A na trase mezi Velvary a Mělníkem na úrovni Sazené došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla. Provoz je v místě nehody řízen kyvadlově. Kolona se tvoří v obou směrech. Tolik dopravní servis. Teď už jsou na řadě další zprávy a s nimi Eliška.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
10: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Jiříkovský odvolal bitcoinový dar pro ministerstvo. VZP chce v regionech podpořit mladé lékaře. Volkswagen chce v Německu zavřít továrny. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Obžalovaný Tomáš Jiříkovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun. Ten loni věnoval rezortu spravedlnosti. Úřad o tom informoval a označil to za další právní riziko spojené s bitcoinovou kauzou. Kvůli daru rezignoval tehdejší ministr spravedlnosti Blažek. Teď s náměstkem Danhelem a advokátem Ticem čelí obžalobě. Všeobecná zdravotní pojišťovna podpoří desítkami milionů korun mladé lékaře. Víc než 300 nabídne 480 tisíc. Podmínkou je ordinování v regionu, kde doktoři chybí, a setrváním v něm alespoň 5 let. VZP na to letos vyčlení 90 milionů korun. První školní den je zároveň úplně prvním dnem pro několik nově otevřených budov škol a školek. Obhlédnout jednu z nich byla i naše reportérka Sára Voldánová.
12: Hezký den, kdybych byla zase malá, chtěla bych chodit právě sem, do mateřské školy Libocká na Praze 6. Dnes se tu oficiálně otevřela a do provozu se vrátila původní secesní vila. A zhruba před 2 lety tu vznikla také moderní přístavba ve skandinávském stylu. Děti mají k dispozici také velkou zahradu, včetně zóny pro venkovní výuku. Zajímavých škol a školek, které dnes po republice zahajují provoz, je ale hned několik. Za zmínku stojí třeba nová základní škola v Říčanech u Prahy, která je aktuálně největší dřevěnou školní budovou v Česku. Z Prahy Liboc, Sára Voldánová.
11: Vedení automobilového koncernu Volkswagen nabídne v pátek na navrhne v pátek uzavření 4 závodů v Německu. Výroba v továrnách v Emdenu a Cvikově by měla skončit v roce 2031, v Hanoveru v roce 2032 a v Neckarsulmu v roce 2034. Ze zpráv je to ode mě všechno, teď vám dál bude hrát Martin.
0: Jsem tu a přeji krásný dobrý večer, je 18 hodin.
3: Martin Císař
10: na rádiu Blaník.
0: Proč se říká, co se říká? Za chvíli se na tohle podíváme, hrát si budeme Martinem Maxu a já popřeji krásný dobrý večer.

0: Já vám přeji maximálně pohodový večer a teď v tuhle chvíli opět naše Samira.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: Tak o čem to je dnes? Pojďme si to pustit.
3: Klepne mě Pepka je takové roztomilé přirovnání, když chcete říct, že se asi brzo hodně naštvete nebo z něčeho zblázníte. A teď odkud se vzala ta Pepka, že? Pepka je totiž lidové označení pro mrtvici. Jedno z vysvětlení říká, že název pravděpodobně vznikl z lékařského výrazu apoplexie, což je starší označení pro náhlou mozkovou příhodu. Lidé si poměrně krkolovné slovo postupně upravili do mnohem příjemnější a lépe zapamatovatelné podoby Pepka. A klepne je v tomhle případě docela trefné. Mrtvice totiž přichází náhle a nečekaně. Zkrátka, jako kdyby člověka něco z ničeho nic kleplo. Tak ať vás, prosím vás, dneska nic neklepne, je teprve 1. září, školní rok bude dlouhý.
2: Proč se říká, co se říká?
1: Na rádiu Blaník.
0: Tohle byla naše Samira, my si dál budeme hrát hezky česky, za chvíli už Olympic a snad jsem to zavinil já, nebo taky krásná písnička Hráč od skupiny Turbo. Teď máme přesně 6:45 a vy posloucháte Blaník. Díky za to.

0: Dneska ráno to všechno zase vypuklo a už jsme zase lehčí v uvozovkách o skoro 15 000 korun.
1: Jsme Blaník a platíme vaše účty.
0: Naše SMS brána 603 118 118 k dispozici i teď, kdykoliv můžete se přihlásit samo sebou do téhle báječné hry. Petr platí vaše účty. Tak co, za co jste investovali? Nový telefon, pračka, myčka, anebo třeba plná nádrž auta. Konec konců při těch cenách benzínu a nafty by to bylo docela dobrá odměna, kdyby vám to přišlo zase zpátky do vaší peněženky. Co vy na to? No konec konců dneska to byla posluchačka ze Slavkova u Brna, které jsme proplatili 1465 korun. Tak, ne, já jsem řekl 14 675. Tak tuhle tu částku, skoro 15 tisíc, získala posluchačka Jarka. A jak to všechno bylo?
2: Tak nám řekněte, kdo dospíval na Blaníku.
3: Zpívala skupina Krištof, Život je krásný.
0: Je to tak!
2: Takže... Milá Jarko, posíláme 14 675 korun do Slavkova u Brna.
0: To je nádhera, tak takhle můžete slavit i vy. Stačí se přihlásit třeba právě teď. Jak jsem říkal, 603 118 118, naše SMS brána, vaše jméno a příjmení, co chcete nechat proplatit částku a už to letí, už to posílejte a zítra hlavně poslouchejte Dobré ráno.
1: Jsme Blaník a platíme vaše účty. Dobré ráno, Radio Blaník.
4: Tak jsme ten první školní den společně zvládli.
5: A zítra nás čeká druhý školní den a druhá účtenka.
4: Ano, dneska jsme zaplatili tu první poprázdninovou.
5: A jestli máte tipy, jak si prodloužit léto, tak jsem s nimi.
4: Těšíme se na vás zase v 6 ráno. Petr Slíva
5: a Adéla Zahradníčková.
4: Na Blaníku.
1: Radio Blaník.
6: Pohodové ráno.

0: vepřiny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Děti, manžel, já. Myslet na zdraví celé rodiny je někdy vážně výzva. Jsem takový náš rodinný manažer zdraví. Proto nakupuju na Puravia.cz. Přírodní doplňky stravy pečlivě vybrané odborníky. S čistým složením, na kterém si Puravia zakládá.

0: Kláda. A právě teď se slevou 10% na produkty z kategorie imunita. Protože s návratem do školy myslíme na imunitu celé rodiny. Puravia.cz. Čistá cesta ke zdraví.
1: Pamatujete si?
2: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
3: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
2: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
3: 12. září, Johan V. Třebívlice.
2: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.prageboats.cz.
4: Už vím.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Milí šikulové a milé šikulky,
8: hledáme možná právě vás.
7: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
8: Zlaté české ručičky na rádiu Blaník.

0: Krásný letní večer, posloucháte Rádio Blaník a léto s Blaníkem jede dál.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Další letní koncert už tento pátek 4. září, kdy dorazíme do Prostějova. Začínáme 16 hodin na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Na místě budou Petr Kolá, skupina Slza, Blanická kapela, ale také Janek Ledecký.
2: Blázen, co staví na poště.
0: O den později, tedy v sobotu 5. září, to budou Pardubice, tady začínáme už 11:30 dopoledne. A to na Perštinském náměstí vystoupí tady třeba Olga Lounová.
3: Připijím nojnost a chvíle radosti.
0: Vojta Nedvěd, Blanická kapela a slovenská skupina No Name, k tomu i Petr Naď. Ať jsem kompletní na našich koncertech, tady se žádné vstupné neplatí. A pozor, budeme pro vás mít navíc speciální dárek, sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a také Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz. Jednomu z vás dokonce 100 000 korun.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník.
4: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
5: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
4: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
6: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
7: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
8: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
9: 1. září, dětičky do školy. Já vím, bolí to bolí, ale zpříjemníme si to zítra, protože zítra přijde parťák jako hrom. Přijde Ondřej Soukup, česká hudební legenda. Laďte Blaník zítra mezi 4. a 5. odpolední.
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
12: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
11: Kolik?
12: 949, málem jsem vzal dvoje.
11: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
12: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
13: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
14: Byt 2+1 v Břeclavi za 2 990 000. Zemědělská usedlost v Chlístovicích na Kutnohorsku za 1 195 000. Rodinný dům v Králičkách na Kutnohorsku za 1 495 000. Byt 3+1 v Poděbradech za 7 900 000. A byt 1+KK Praha Michle za 5 800 000 korun.
13: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
15: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
16: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: Skvělý večer, za 3,5 minuty 19 hodin a vy jste si pustili Rádio Blaník. Ano, před námi jsou písničky na vaše přání, za chvíli tu budou Marek Ztracený.
1: Stojíme tu oba a Bůh se chystá potvrdit naše slova, trochu nejistá.
0: Na vaše přání i Lucie Bílá.

0: Jsme Blaník Rádio, co 28. rokem hraje hezky česky pro vás.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Zítra bude jasná nebo polojasná obloha, teploty do 25, na jižní Moravě i na té střední by to mohlo být i 27. Toliko počasí, dobrý večer.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
5: Festival chutí, jiřinkové slavnosti a výstava bonsají. Dny plné chutí, květin a pohody. Od 4. do 6. září. A pozor, na festival chutí je vstup zdarma. Výstaviště Lysá nad Labem.
6: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
7: Pila Smrčiny hlásí. Čekání patří do fronty a ne na stavbu. Pila Smrčiny České zemědělské univerzity má vše skladem a i hned k odběru. Stavte bez čekání. pilasmrčiny.cz.
1: Martin Císař
8: na rádiu Blaník.
0: Je 1. září i dnes, nesmí chybět písničky na přání na vlnách Blaníku. Za minutu 19 hodin, teď už Iveta Bartošová. Rádio Blaník. A za chvíli na vaše přání třeba Michal David, Lucie Bílá, Marcel Zmožek, anebo Marek Ztracený, ta Bílá ti sluší. Já ještě jednou přeji krásný dobrý večer a dobrý poslech.

0: Iveta Bartošová dospívala krátce po 19. Jdeme na to.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
0: Milý Blaníku, chtěl bych nechat zahrát písničku Pár přátel od Michala Davida. Bude to pro skvělou partu, která se v minulém týdnu seznámila tady a dala dohromady na dovolené v Albánii. Jmenovitě tedy pro Hanku, její dceru Hanku a přítele Honzu. Dále Alenku a Marcelku z Ústí nad Labem. Speciálně jim chci poděkovat za pomocnou ruku, kterou mi na dovolené poskytli z důvodu mého zrakového omezení. Moc děkuji za zahrání a písničku posílá posluchač Martin. Jakou vybral jsem řekl, tak tady je Michal David.
1: Hrajeme vám česky.
2: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.

0: Hlášky na přání.
1: Napište si o něj jakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
2: Radio Blaník.
1: Písničky na přání.
0: Na Radio Blaník.
3: Milý Blaníku, prosím, chtěla bych nechat zahrát písničku pro mého milovaného tátu k narozeninám. Chtěla bych mu zkázat, jak ho mám moc a moc ráda a jak důležitý pro mě je. Jsem neskutečně vděčná, že ho mám a modlím se, abych ho měla ještě dlouhá léta. Je tím nejlepším dědečkem, tchánem i tatínkem. Za všechno ti moc a moc děkuje a všechno nejlepší k narozeninám přeje Lucka, Miloš, Nela a Valda. Drahý Blaníku, prosím, tuhle písničku zahraj pro naší dceru, vnučku Neteř a také sestřenici Adélku z Nebovit, která dnes dosedla do školní lavice a zítra slaví svátek. Přejeme jí tady všechno jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a hodnou paní učitelku. A další kamarády to jí z celého srdce přeje maminka, babička, strejda a také tety a sestřenice Sofinka a Páťa.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.

Milý Blaňku, chtěla bych dnes nechat zahrát pro mého milovaného manžela k jemu krásným 55. narozeninám. Můj Pavlunko, přijmi to, co je, nech plavat to, co bylo, netrap se tím, co změnit nejde. Měj radost každý den a věř dobrou budoucnost, všechno tedy jen to nejlepší. Hlavně hodně zdraví božího požehnání ti přeje manželka Ilona a obě maminky a taky táta. No a s písničkou na vaše přání za chvíli Mark Ztracený, Divokej byl a tohle to už je Marcel Zmožek a písnička Dlaně.

0: Posloucháte Rádio Blanika, písničky na vaše přání, krásný večer. Chtěl bych nechat zahrát písničku pro moji maminku k 45. narozeninám. Všechno jen to nejlepší ti přeji, mami.
1: Písničky na přání.
2: Na Rádiu Blaník.
0: A tohle už je Marek Ztracený, ta bílá ti sluší.

0: na Rádiu Blaník.
1: Tu další máme zahrát mamce, přejeme k narozeninám hlavně zdraví, štěstí, radost a energii, přejeme jí čas na knížky, pondělní aerobik a také společné deskovky. Ať si dál užívá naše výlety a cesty do Alp a nikdy neztratí chuť objevovat nová místa. Což u ní naštěstí nehrozí, protože i místo, kde už několikrát byla, dokáže být pokaždé tak trochu nové. Tak jí tedy přejeme hlavně, ať je zdravá, šťastná a užívá si každý den s námi. To všechno jí přeje Jirka, Mája a Taťka.
2: Hrajeme vám česky. Rádio.

0: Drobný máš?
1: Nepotřebujem, mám apku.
2: Některé cesty začínají výhodněji. V Pytlítačce koupíte jízdenku levněji než u řidiče. Pytlítačka. Aplikace, která spojuje.
3: První víkend po prázdninách. Co s dětmi?
4: Jdeme na Pískfest do Příbramy. Pouliční festival středočeských amatérských divadel. Během 2 dnů 21 představení pro děti i dospělé.
3: To bude peněz.
4: Ne, vstup zdarma. Pískfest v Příbramy 4. až 6. září. V sobotu a v neděli už od 9 ráno.
3: Více na pískfest.cz.
5: Máte rádi Planík, ale občas vám něco unikne?
6: Pojďte si to připomenout na našem webu a sociálních sítích.
5: Navíc tu najdete i to, co se do vysílání nevešlo.
6: Blaník na Facebooku a Instagramu.
5: Je nás tu hodně.
6: A díky vám nás tu bude ještě víc.
5: Děkujeme.

0: Na rádiu Blaník.
1: Ta další písnička na vaše přání poletí do Plzně k paní Milušce Klikové. Moje milovaná babičko, dnes máš svůj den a je to výjimečné tím, že ti ho zdobí dvě krásné šťastné sedmičky. Vždyť ty jsi mé štěstí, kterého si moc a moc vážím. Spolu s dědou si mojí pevnou oporou a nevím, co bych si bez tebe počala. Mám tě moc a moc ráda a posílám pusu a také obětí. Všechno nejlepší tě z celého srdce přeje Kristýnka, Kájinka, dále je to děda, Martinka a teta Marta.
2: Hrajeme vám česky.
0: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: na Blaníku pokračujeme v písničkách na vaše přání. Skvělý Blaníku, zahraj tuhle písničku prosím pro naši Káju, aby vykročila správnou nohou do 9. třídy a zvládla všechny její nástrahy a za rok mohla nastoupit na svou vysněnou školu. Jste skvělé rádio a celá rodina vás moc rádi posloucháme. Zdraví vás celá smečka kabrňáků. Tak velké díky a tady je písnička.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník. Písničky na přání.
1: Na Rádio Blaník.

0: Posloucháte písničky na přání a tohle byla kapela Nazaret.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.
0: Sabinko právě dnes slavíš 11 let, tak si svůj den pořádně užij. Přejeme ti spoustu smíchu, radosti, krásných zážitků a lidí, se kterými ti bude vždy dobře. Ať se ti splní ta nejtajnější přání v 5. třídě. Ať se ti daří všechno na jedničku a zůstaň pořád, prosím, taková, jaká jsi. Protože právě teď tě máme úplně nejradši. A taky ti přejeme, ať už trošku míň zlobíš a děláš nám jen samou radost. Tak tedy všechno nejlepší, Sabinko, to přeje strejda, mamka, babička, Lucka, Jára a taky Filip. A s písničkou Jsou tu mi ráje.
1: Rádio Blaník. Rádio

0: Když život prudce zastaví.
1: Zase jsem ji našel v tramvaji.
2: A vy jste všichni rodina?
1: To nejsme.
0: Vždy je dobré mít se koho chytit.
1: Lidi jsou dobří, ono musí dostat příležitost.
0: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
3: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firma na zážitky.cz.

0: česky.
1: Hezky česky.
2: Milí Blaniku, prosím o zahrání písničky pro mé rodiče, manžele Strachotovi, a to k jejich dnešnímu 47. výročí svatby. Přeji ještě mnoho společných let, jste nejúžasnější rodiče. Moc vás miluji, vaše dcera Martina. A tady je písnička.

0: rádiu Blaník.
1: A jdeme dál, hrajeme na vaše přání, milá Ivetko, děkuji ti za to, že mě děláš šťastným a věř, že společně to všechno zvládneme. Nade vše tě miluji a taky líbám.
2: Hrajeme vám hezky česky.
0: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.

0: Všechno nejlepší, maminko, ke krásným kulatým 50. narozeninám. Mám tě moc a moc ráda, tvoje dcera Miška. A posílá písničku, kterou zaspívá Robbie Williams, Angels.
1: Písničky na přání. Napište si o ně, jakou i vy.

0: cesty. Báječný večer, tohle je Rádio Blaninka, písničky na přání. Za chvíli to budou Karel Gott, Charlotte, Ella Gottová.
1: Ale může se stát. Za
0: častokrát. Na vaše přání i holky.
2: Máš můj dík za všechno a hlavně za sebe.
0: Ale taky Stanislav Hložek, Petr Kotwald a Hana Zagorová.
3: Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra vším se.
0: Tohle jsou písničky na přání, tohle je Rádio Blaník a to hraje hezky česky.
4: Rádio Blaník, počasí.
1: Rádio Blaník.
0: Čechy, Morava, Slezsko, zítra většinou polojasno, teploty v Čechách do 25, střední a jižní Morava až 27 stupňů.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
5: Děti, manžel, já. Myslet na zdraví celé rodiny je někdy vážně výzva. Jsem takový náš rodinný manažer zdraví. Proto nakupuju na Puravia.cz. Přírodní doplňky stravy pečlivě vybrané odborníky. S čistým složením, na kterém si Puravia zakládá. A právě teď se slevou 10% na produkty z kategorie imunita. Protože s návratem do školy myslíme na imunitu celé rodiny. Puravia.cz. Čistá cesta ke zdraví.
4: Martin Císař
1: na Rádiu Blaník.
0: Dobrý večer, ještě minutu a máme 20 hodin, tohle už je Lucie Bílá a my si dál budeme hrát na vaše přání, tak ať se skvěle poslouchá.

0: na rádiu Blaník.
1: Milí Blaníku, tu další písničku prosím zahraj na Mořinu k dnešním narozeninám pro naši maminku, babičku, manželku, dceru a také ségru. Přejeme ti hlavně pevné zdraví, ať jsi šťastná, veselá, spokojená. Milujeme tě a děkujeme ti za všechno, co pro nás děláš. A s písničkou je tu Karel Gott a jeho dcera Charlotte Ella Gottová.
2: Hrajeme vám česky.
0: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Milý Blaníku, chtěl bych nechat zahrát písničku své milované manželce Moničce k narozeninám. Přeji ti všechno jen to nejlepší, hlavně zdravíčko a moc a moc tě miluji. A samozřejmě bude to k 31. srpnu, protože jí to přeje manžel Martin. Je to tak jako trošku dodatečně. Tak písnička připravena, za chvíli na vaše přání už další skvělá. Holky a pro mámu.

0: na Rádiu Blaník.
1: Milá babí, posíláme ti velké pozdravy až z krásného Bibione. I když jsme od tebe pár kilometrů daleko, myslíme na tebe a chtěli bychom ti udělat malou radost prostřednictvím téhle písničky. Děkujeme ti za všechno, co pro nás děláš, za tvoji lásku, podporu, pochopení, za to, že jsi. Posíláme tedy pusu, Verča, Vilda a Elinka.
0: Jsme Rádio Blaník.
2: Vaše pohodové rádio.
0: Blaník. Hrajeme vám hezky česky.

0: přání. Napište si o něj jakou i vy na stránkách radioblaník.cz. Radio
1: Blaník. Tak tedy Blaníku, tuhle písničku mému manželovi Pepovi k našemu ročnímu výročí svatby. Miluji tě, Vlaďka.

0: Vzpamatujete si?
1: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
2: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
1: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
2: 12. září, Johan V. Třebíblice.
1: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebivlicich.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
3: Inspirující prostředí.
4: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
3: A šéf, se kterým je radost pracovat.
4: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
3: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
4: Jednoduše, rychle a přehledně.
3: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
4: Bezva práce.

0: Milí Blaníku, chtěli bychom nechat prvnímu školnímu dni právě nechat zahrát tuhle písničku. A milý Blaníku, chtěl bych nechat zahrát pro moji milovanou maminku k 61. narozeninám tuhle písničku se zkazem Přeji ti pevné zdraví a ještě jednou pro maminku k 70. narozeninám tuhle píseň pro dobrou náladu.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

páteční večer posloucháte Rádio Blaníka, písničky na vaše přání. Blaníku, prosím o zahrání téhle písničky skupiny Kabát Malá dáma pro naši milou dceru, vnučku a sestru Marušku. Naše milá Maruško, k dnešním 12. narozeninám ti ze srdce přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky. Dnes ti začala další etapa v tvém životě. Nastoupila si ve škole na druhý stupeň. Měla si strach z toho, jaké tě čekají změny, ale my jsme si jistí, že ty to zvládneš. Jsi totiž naše šikovná holka. Máme tě moc rádi a moc ti necháváme rádi zahrát. Tady jsou Kabáti, tady je Malá dáma.

0: na rádiu Blaník.
1: Právě dnes slaví 66. náš děda, táta, brácha a syn Václav Hrubec Kvasic a v posledních letech je bohužel dost nemocný, tak dočasně není doma, ale v Kroměříži, kam mu posíláme přání úspěšné rehabilitace a samozřejmě i hodně štěstí, pohody a lásky. Tomu přeje rodina známý z jihovýchodní Moravy a severních Čech. Máme tě moc a moc rádi. Chybíš nám a už se těšíme, až se k nám zase vrátíš. A nebuď smutný.
2: Hrajeme vám hezky česky.
0: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.

0: ze schodů. Miroslav Dudáček a písnička taky. Tohle Rádio Blaník, to jsou písničky na vaše přání a pojďme dál, mám tu Jojo Bendy a tady je zkaz. Písničku prosím zahraj, milý Blaníku, na přání pro našeho manžela a vlastně k výročí rande, toho prvního před 33 lety. Se zkazem, lásko moje, už jsme zažili tolik a já vím, že spolu zvládneme všechno. Děkuji ti za vše, miluji tě a podepsána je Moňa. Tak písnička nám přiletěla z Prahy 4, napsala Monika a tohle je skupina Jojo Band.
1: Hrajeme vám česky.
2: Rádio Blaník.
1: Hezky.

To byla písnička na vaše přání Jojo Band a Karvina. Pojďme na další zkaz. Můj milý tatínku, už druhý rok nejsi se mnou doma. Neslavíme spolu tvé dnešní narozeniny. Posílám ti tedy tvou písničku, tvá dcera Alena, stále si v mém srdíčku.

0: přání. Na rádiu Blaník.
1: Hezký večer, chtěl bych vás poprosit o písničku pro mého syna. Poprvé šel do třídy, do první, a tak bych mu chtěla popřát, aby se mu tam líbilo, aby se mu dařilo a byl šťastný a aby se mu hlavně líbilo to, že je v té škole a byl moc spokojený. Já ho totiž miluju a vzkaz mu posílám s tím, že ho mám ráda a samozřejmě moc na něj budu myslet. Tak ať to všechno zvládá, v té škole jsem šťastná, veselá, ať má jenom krásné známky. A písničku paní Žaneta vybrala od Technotronic.
2: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.

0: písničky na přání.
1: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
0: Radio Blaník.
2: Stále vám přeji krásný dobrý večer a pojďme na další písničku na přání. Milý Blaníku, zahraj písničku pro Miroslava Dohnala, který by dnes oslavil 69. narozeniny. Myslíme na tebe, celá rodina, posíláme pozdrav a také pusu. A ještě jeden zkaz. Ahoj Blaníku, chci nechat zahrát tuhle písničku mojí báječné snoubence Haně Hinkové z Hořic, se kterou jsem 11 měsíců a kterou mám moc a moc rád. A i když se někdy požádáme... tak chci říct, tam asi bylo možná pohádáme, miluji tě a milovat budu. Tak jo, tak tohle to napsal Lukáš a my posíláme písničku.

0: na rádiu Blaník.
1: A míříme do finále. Milí Blaníku, prosím o zahrání písničky a bude to Jarkovi z Friedlandu nad Ostravicí. Pro pěkný poslech a pohodový večer. A písničku poslala Janka.

0: Tohle byl Karel Gott, krásný dobrý večer vám přeje Martin, za chvíli to bude slza. Čím blíž jdu k tobě, tím si dál. Po 21. hodině i Žentour a Proklínám. A vidím tu i Lenku Filipovou. Za všechno může čas. Ten aktuální za 2 minuty 21. hodina. Dál si budeme hrát hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Léto v Čechách, na Moravě a ve Slezsku bude pokračovat. Očekávejte zítra většinou polojasnou oblohu. V Čechách do 26, na Moravě střední a jižní až 28 stupňů. Já vám přeji krásný večer. Profi voda, s tou se
2: nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Pamatujete si?
4: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
5: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
4: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
6: 12. září, Johan V. Třebíblice.
4: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
1: Martin Císař
4: na rádiu Blaník.
0: Za námi písničky na přání, ty další zase zítra ve středu úderem 19. hodiny a to s vámi bude skvělý kolega Vlasta Suk. Já tady Martin Císař vinčuji krásný večer a posílám české písničky. Tohle už je skvělá Lenka Filipová.

0: Skupina Gentour a písnička Proklínám na vlnách večerního vysílání Rádia Blaník.
1: Rádio Blaník. Jsme všude tam, kde se něco děje. Jsme všude tam, kde se něco děje.
0: Kolega moderátor a taky kránek Rádia Blaník Vlasta Suk při svých cestách navštívil také Sedlec u Mikulova, zdejší zoo, a povídal si tady se zooložkou Kristýnou Volhejnovou. O čem je tahleta zoo? Co tu najdeme?
2: Naše největší zvířata, která tady máme, jsou dva velbloudi dvouhrbí, dále tady máme antilopy, vodní ptáky, jeřáby, kolekci bažantů, a z těch exotických tady máme opice, především lemury, lemury vary a lemury kata. A nejnovějším přírůstkem jsou drápkaté opičky, konkrétně kosman stříbrný, velice vzácný pár.
0: Více informací a také fotogalerii najdete na webových stránkách. Nicméně já jsem na to koukal a mně se tahle zoo Sedlec u Mikulova fakt líbí. Tak se tam možná brzy zajdu podívat. Teď už posílám slzu, za chvíli to bude Jirka Korn s Helenou Vondráčkovou a nebo Anna K. Údolí včel. Ano, hrajeme vám.
1: Hrajeme vám česky.
3: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.

0: je tu večerní vysílání Rádia Blaník, za chvíli duet Jirky Korna, Heleny Vondráčkové, Topan Chopin. Potom tu mám další Tomáš Klus a Krištof a Cesta a k tomu Vanastovy věci a písnička Anděle. Teď se ještě podíváme na silnice, máme tu jednu dopravní nehodu.
1: Blaník za volantem.
2: S opatrností míjejte dopravní nehodu na dálnici D48 na 9. kilometru ve směru na Frýdek-Místek. Provoz u ní přibržuje, ale netvoří se souvislá kolona. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Honza.
0: Honzo, díky.
2: U ní přibržuje, ale netvoří se souvislá kolona. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Honza.
0: Honzo, díky, kdyby cokoliv na silnicích dálnicích určitě ne.

0: To byla skupina Krištof Tomáškus a Cesta. Na Blaníku si dál budeme hrát hezky česky, to je jasná věc, a já teď nabídnu taky Richarda Krajča. Richarde, co by si popřál takhle posluchačům Rádia Blaník teď aktuálně?
1: Tak co bych popřál? Já bych popřál asi dobrou muziku jako posluchačům, protože od toho vlastně poslouchají rádio, takže by jsem popřál spoustu invence kapelám, které vlastně vytvářejí ty písničky pro ty rádiové vlny taky, nebo pro ty posluchače, a je fajn, že se to k ním dostane, a asi co nejméně tragických zpráv z toho éteru, protože myslím, že ty vidíme všude kolem, tak aby, když při tom zapnutí toho rádia, když tomu dojde, tak aby z toho rádia měli radost, tak to bych jim popřál.
0: Tak my se budeme snažit. Tak dobrý, to byl Richard Krajčo a my jedeme dál. Jak jsem slíbil, Jirka Korn, Helena Vondráčková, to pan Chopin, ještě předtím jsou tady Eruption a písnička One Way Ticket.

0: je tu pozdější večer, přichází 22. hodina a s ní samo sebou i dnes písničky z lásky. Jaké to budou, tak třeba klidná jako voda.
1: Tak buď klidná jako voda, ale silná jako proud.
0: A je jasně, že jelen, dále to bude Karel Gott.
1: To musím zvládnout sám, na to snad sílu mám.
0: A nebo Lucie Bílá, Dobrý kafe.
2: Už nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe.
0: Dvě hodinky před půlnocí s písničkami z lásky, kde budeme dál hrát i hezky česky, tak hezký večer.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. V Čechách, na Moravě a ve Slezsku zítra většinou polojasno, ráno a dopoledne ještě místy oblačno. Teploty přes den vystoupí na 25 v Čechách, na Moravě, na té jižní a střední až 27 stupňů. Toliko počasí, pěkný večer.

0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Pamatujete si?
3: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
4: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
3: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
5: 12. září, Johan V. Třebívlice.
3: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
6: Trápí vás špatná okna? Netěsní? Loupe se lak? Nebo jdou stěžka otvírat? Nemusíte hned okna měnit. Vyřešíme to.
7: Okna renovace.cz. Profesionální opravy špaletových i eurooken. Šetrně, precizně a s láskou k řemeslu.
6: Okna renovace.cz. My okna nelakujeme, my je milujeme.

0: počasí.
1: Nebe nad Českem je jasné až polojasné, ve druhé polovině noci až oblačné, fouká slabý proměnlivý vítr. Nejnižší noční teploty 13 až 11 stupňů. Středeční obloha bude polojasná až oblačná, přechodně i zatažená. Nejvyšší denní teploty 24 až 26 stupňů a foukat bude slabý proměnlivý postupně západní až severozápadní vítr. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
0: Písničky z lásky na rádiu Blaník. Rádio.

0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
2: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz

0: Vaše pohodové rádio.
1: Blaník. Hrajeme vám hezky česky.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Nebe nad Českem je jasné až polojasné, ve druhé polovině noci až oblačné, fouká slabý proměnlivý vítr. Nejnižší noční teploty 13 až 11 stupňů. Středeční obloha bude polojasná až oblačná, přechodně i zatažená. Nejvyšší denní teploty 24 až 26 stupňů a foukat bude slabý proměnlivý postupně západní až severozápadní vítr. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
0: Inspirující prostředí.
3: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
3: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
3: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
3: Bezva práce.
0: Rádio Blaník.
3: Hezky česky.

znalci českých písniček poslouchají Blaník, to je jasná věc. A těch 10 nejúspěšnějších vždy připraví a představí můj kolega. A to Petr Slíva, Česká desítka, každý pátek večer od 18 hodin. A pokud to v pátek nestíháte, vůbec to nevadí. Šance máte na reprízu vždy v pravé poledne k obědu v neděli. A na Blaníku si dál pojďme hrát pohodové písničky a samo sebou i hezky česky. Jak jinak, tak klidnou noc a dobrý poslech. To vám přeje Martin.

0: počasí.
1: Nebe nad Českem je jasné až polojasné, ve druhé polovině noci až oblačné, fouká slabý proměnlivý vítr. Nejnižší noční teploty 13 až 11 stupňů. Středeční obloha bude polojasná až oblačná, přechodně i zatažená. Nejvyšší denní teploty 24 až 26 stupňů a foukat bude slabý proměnlivý postupně západní až severozápadní vítr. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.

náma. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je středa 2. září, dnes má svátek Adéla a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Prezident Petr Pavel dnes přijme ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu. Tématem jednání bude příprava věcného záměru zákona o vysokých školách, rozpočet rezortu školství a naplňování strategie vzdělávací politiky. Ve 4 odpoledne proběhne v Mladoboleslavském městském divadle zahájení putovního festivalu Město galerie a křest grafického románu Karel Líman Architekt, který vypráví o životě mladoboleslavského rodáka. V Rokytnici v Orlických horách odstartuje v ulici Kasárna v 9 hodin dopoledne stavba výjezdové základny zdravotnické záchranné služby. Hodinu popolední se můžete těšit na otevření nového městského muzea v Chotěboři. Na rekonstrukci budovy bývalé pošty získalo město dotaci. A před zámčí v Třebíči hostí otevření rozšířené expozice Zmizelá Třebíč, prezentující archeologické nálezy z centra města. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: Prachy. Si.
1: Radio Blaník.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Nebe nad Českem je jasné až polojasné, ve druhé polovině noci až oblačné, fouká slabý proměnlivý vítr. Nejnižší noční teploty 13 až 11 stupňů. Středeční obloha bude polojasná až oblačná, přechodně i zatažená. Nejvyšší denní teploty 24 až 26 stupňů a foukat bude slabý proměnlivý postupně západní až severozápadní vítr. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.